tvoje mlčení. I když jsem sám, jsem s tebou ve dne v noci a tiše doufám ve vysvobození. A když ostatní jenom přihlíží a ty smíš.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

plynou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět.

kluků 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni.

začíná další ostravská hodinka Oldies. Opět je ve studiu OP1 dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Před týdnem jsem začínal pohledem do top 10 týdeníku New Musical Express z roku 1977. Dnes se posouvám o rok a nahlédnu za oceán. Vzhůru tam přesně před 43 lety stoupal hit Nicka Gildera Hot Child in the City. V Billboardu byl právě na příčce třetí.

Sexy holka, vyzývavá, celá v černém, nikdo ji nezná a všechny mužské dráždí. Tak to je píseň Hot Child in the City, která dostala platinové ocenění. Nick Gilder se narodil v Londýně v roce 1951, ale od 10 let žil ve Vancouveru, kde spolu zakládal skupinu Sweeney Todd. Jako solista měl do konce 70. let v žebříčku 5 singlů a 2 alba, koncertuje a komponoval také pro jiné interprety.

To byl Lucio Battisti a jeho píseň Dio mio no. Svou stopáží se nevešla do hraní podle žebříčku, ale v italském byla, tak se jí zařadil takto dodatečně. Je očekání na schůzku s milovanou dívkou až po její závěr. Abyste lépe pochopili to napětí v ní, doporučuji najít si na internetu text s překladem a pustit si pak k němu tu nahrávku z internetového archivu nebo odjinut ještě jednou.

Hráli a zpívali The Moody Blues, v tomto případě ukázka mé stařecké nepozornosti. Před časem jsem vám chtěl tu partu nabídnout, ale spletl jsem se o jeden rok a vybíral z jiného alba. Včas jsem to zjistil, chybu v playlistu napravil a ty dva songy It's Up to You a Don't You Feel Small z roku 1970 mi tu zůstaly. The Moody Blues se skoro nehrají, tak jste si alespoň trošku rozšířili obzory.

0: Přiznám se, že bych Štěpána Mátla nepoznal, ale mám ho tady napsaného, takže říkám, že právě on zaspíval za doprovodu Bromova orchestru píseň Protiva. Brněnská rozhlasová nahrávka je z roku 1975, autorem textu je Lubomír Černík. Originálu se příliš nedržel, ten se totiž jmenuje Der Esel, Der Bauer und sein Sohn, český osel, sedlák a jeho syn. Rok 1974 zaspívá Petr Alexander.
1: Dies ist die Geschichte von einem, der es allen recht machen wollte. Na, hören Sie mal selbst.

0: war's ganz schön schwer.
1: Autoři písně, která právě dozněla a která je na B straně německého singlu, se inspirovali kalendářovým příběhem Johanna Petra Hebla z 18. století. Jeho český název je Podivná jízda a je to vlastně úsměvný střet názoru, jestli má jet na jediném oslu dospělý, dítě, oba nebo nikdo. Teď něco podle vkusu vás posluchačů, těmito dvěma nahrávkami plním vaše písemná přání.
2: Tak co říkáte, palec?
3: Počkej, já ti něco povím, počkej.
2: Ještě záda.
3: Já chci něco vidět. Já bych vám něco vidět.

Píseň vypsal jsem tušku, vydal Suprafon na singlu v roce 1965 v podání dvojice Štěpán Mátl, Josef Zíma. V Brně vznikla další nahrávka a v té si k sobě Štěpán Mátl přizval Petra Ulricha. Právě tu jsem měl zahrát, takže si ji mohu odškrtnout. A také měla zaznít povedená píseň dvojice Juraj Velčovský, Zdeněk Borovec z první bratislavské líry Mária Dušana Grůně. Takže také splněno.

Rangers jste jistě poznali, určitě znáte i píseň Láska je věc kouzelná. S repertoárem této skupiny byl v minulosti často dost problém. Kluci mnohdy přebírali ze zahraničí, ale neznali původní název nebo jména autorů. A tak to řešili slůvkem tradicionál a procházelo jim to. Viz vinylové desky. V tomto případě se původně jedná o song Love is Kind, Love is Wine z repertoáru The Seekers.

Zbývá doplnit, že Česká láska je věc kouzelná byla vydána na Pantonském vinylovém albu v roce 1971, originál The Seekers na stejném nosiči o 4 roky dříve. A k tomu, co jsem řekl před chvílí, bych rád dodal, že Suprafon se postupně snaží chyby a prázdná místa odstraňovat, ale jde to prostě pomalu. Teď se společně podíváme do začátku kariéry zpěváka a skladatele Clifforda T. Warda.

Anglický zpěvák a skladatel Clifford T. Ward je znám hlavně díky své sólové kariéře v 70. letech. Songy, které jste slyšeli, pocházejí ze singlů z druhé poloviny let 60. z doby, kdy byl členem skupiny The Secrets. Zpíval v ní a také pro ní komponoval. Názvy Mám v úmyslu potěšit a Držím hlavu nad vodou. Zemřel předčasně na roztroušenou sklerózu a zápal plic.

Pavla Nováka netřeba představovat, zapsal se do historie naší populární hudby dostatečně výrazně. Za doprovodu ostavského rozhlasového orchestru zaspíval Vím, že jen s ním, text si napsal sám, suprafonský singl je z roku 1967. Vzorem mu byl evidentně Tom Jones, já jsem vybral pro srovnání první americkou nahrávku písně Green, Green Grass of Home, kterou pořídil Johnny Darrell.

0: as they lay me neath the green, green grass of home.
1: Jako vždy připomínám, že chcete-li slyšet oldies, které se na rozhlasových vlnách běžně neobjevují, můžete si napsat e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral ze stejného žebříčku jako dnešní úvodní song. Je to skupina Exile a její Zulíbám tě, anglicky Kiss You All Over. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho zdrudona?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu těch humorných je tady. Patrik Rozená vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák.
6: Slavko, samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
5: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s Humoriádou a Slávek Jandák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude ta první?
1: No můžem, Patriku. Mně napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že

0: už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil. Takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych se dal do huby, tak bych mohl dělat reklamu na ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte, vy vole, až napnou zase vás, protože musíme mladý. Když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Krampol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
1: Ukázka z pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
2: Omlazovali.
1: Jo.
2: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér. A odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, protože unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlej 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák. Byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se,
1: nebyl,
2: říkal jsem,
1: poradný.
2: Ten chlap je fešák. No. A to jsem byl, že omlazovali taky samozřejmě.
1: A chtějí třeba maskaři v takovém případě vidět fotku třeba mládí, nebo to taky je
2: jejich myslím,
1: tvůrčí.
2: Že na to oni kašlou. Jo. Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečnej, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací. Tak tam mě lepili to, nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličej.
1: Ne.
2: To byla trošku hustota, opravdu.
1: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
2: No, dělalo se to tak, ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
1: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
2: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
1: A pak to šlo do cateringu.
2: No, pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme, já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, Ježíš, dí, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
1: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí
2: samozřejmě
1: to, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila, může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já, proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
2: To je těžká konkurence.
1: No, tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete

0: zvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ve hře připomeňme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic.
1: Taky přeji dobrý den.
2: Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi dřív jako herec. A vybral bych, a to Patryku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, Munzara. Píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Dějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další
3: Luděk
1: bod.
3: Munzar další.
1: Ať se daří. Kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna. Všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Tak samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky. To je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den. Tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štábní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptěl mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvuk bagančata a obouci přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňůrami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat. Ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces. A když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnul, všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si jí kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František Nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
1: Humoriáda. Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, protože s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný. Všichni ho milovali. Toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě moc krát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech a automobilech, on se dal pak přes smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákaný tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněný. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
3: dobře, a jsou si vědomi, co to může způsobit. Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště, některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s reliovými jezdci Škodovky, Finny. To bylo strašný. Víte co?
1: Jak to?
3: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli ferelijový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukázněji se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo, no. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem, no.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono je to jak zlato, ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr. Jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši. Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy!
5: Nikdy!
3: Proč?
4: No, protože ji miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce.
6: Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
6: Ulehli jste?
4: Ano.
6: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano.
6: No. Objali jste se?
4: Ano.
6: Políbili?
5: Políbili.
6: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si nařadíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 6:30.
6: Hmm. Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si nařídíme budíka na 6:30. No. Když si Váša, tedy pardon, pan Koňas trochu pospíší, klidně to stihne.
4: Ale jak to klidně, no přece...
6: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
4: Ale bambulinko, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát při krájení chleba pobodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal, paní... na to jsi měla pozvat pana Tintercinter.
5: No. Žárli, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
6: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
6: Pardon.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte, tak se
2: probudíte. Tak my se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme. To už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
1: Věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.
1: Jo.
2: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
1: Jo.
2: No a před tou 80. to už nemá smysl.
1: Jo, to už je to zmoudření, jo?
2: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselý. Tak to má být.
1: Mhm. k hercům, kteří to hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
2: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou, takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala, takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menšík, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko, tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v šestém patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky na kytky, které byly v barvách Slávie.
1: On jako až tak,
2: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všechny ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu. Vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Mm. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přestali jít.
3: Chtěl bych hlasovat... Slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zazpomínal, na jak hrál v pohádce... O Popelce, moc děkuju.
2: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu a tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jeden z hraček německých,
4: ano,
2: která se v té pohádce
4: obyla. Mě přestali technika trošku, takže mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka a já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře, ještě nějaký ten hlas přidáme, dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct, máte ho mít, Venčíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídani sám, že?
8: Oh, co vás nemá. Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídani.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si to, si ani nedoveš představit.
9: Ale jo, to, že se to nedovedu představit, když se starala o tebe.
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale dopusti si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte.
7: Aha. Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz? No, ten hlava to... rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme, prosím. Proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tohle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: To jde.
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, ona zblajzne 10 rakviček, jen to hvízne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
7: Ale. Pan Koňas, slečno Dučmořová, holduje alkoholu?
8: No, prčka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje.
7: Ne.
9: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
7: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuji, kvůli mě nešli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: A Ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kokta! To má spytí.
8: Že se nestydí čty, ačkoliv ty ses nikdy nestydila.
9: Jak to se mnou mluvíš tady před lidma?
7: No, pokračujte.
9: Netvor! Do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu slečno. Mauzta!
7: Okamžik, prosím. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku.
10: S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
8: My dva? Dášo?
9: Vášo?
8: Nikdy!
9: Nikdy!
10: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásnej ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo, to trvalo strašně dlouho, protože on chud listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo, je
4: bylo
2: na co to vzpomínat.
4: Hezký, my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, to bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl, takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval, já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways a no, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A bylo to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo ano. To fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
2: Ale pořád
4: je to hůř fajn, ale sranda musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, nebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všichni ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: No. Jsem se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Kroměříž, jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, podovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře, a ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Humoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Humoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude? Ačko nebo Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc.
5: Nechle.
1: My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů i těch od SMS-kařů. No. Je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je... Moment, pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Až ke hvězdám, někdy ano.
7: Citát, znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: No já, ale
8: Goethe. Tak krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno, Goethe.
8: Čí?
7: Ale no jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam, já
7: přijdu málo. Eine kleine Nachtmusik. Tak, no.
8: Dobře, na jedné straně žena může povznést, může výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: do propasti.
8: Ano, může.
7: Ano, no jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky cílem ženy.
8: Ale jsme-li dole, je to vinou nás mužů.
7: Ano. Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych to řekl lépe,
7: no?
8: Jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe. Ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost. Malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. Je to takové vulgární.
7: Ano.
8: Padají nechutná slova.
7: No, je. Například tuhle, jak jste řekl to...
8: Neříkejte to.
7: Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: prozásní,
8: vzduchovní.
7: I vy jste vzduchovně. Jak vešla ta blondýna, dala vás.
8: Já jsem říkal krásné věci.
7: No, potom jsem říkal krásné věci.
8: To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: No. Já bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
7: Kde žil?
8: V jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, ano. Neměl svou ideál, vedle sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takový. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchoři.
7: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
0: Humoriáda.
1: Dnešní Na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
6: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Před 85 lety pozatýkali nacističtí okupanti asi 1500 českých sokolů. Na středočeských úsecích Vltavy a Labe platí stav nedostatku vody. Čekáme oblačno až zataženo a odpolední teploty do 23 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Dnes je to přesně 85 let od takzvané akce Sokol. V noci ze 7. na 8. října 1941 němečtí okupanti zatkli asi 1500 představitelů české obce Sokolské a rozhodli také o zákazu organizace. Většina zatčených se konce války nedožila. Celou akci nacisté provedli na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
2: Věděli, že Sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že Sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
0: Česko si kvůli událostem 8. říjen připomíná jako památný den sokolstva. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Včera ho vyhlásila Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
3: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
0: Dělníci prodlouží tramvajovou trať z pražské Libuše. Povede do oblasti Nových Dvorů a vytvoří tak lepší spojení s plánovanými stanicemi metra D. Práce začnou příští rok. Trať povede částečně po jedné koleji, aby se tramvaje mohly otáčet, vysvětluje technický ředitel dopravního podniku hlavního města Jan Šurovský.
4: Ten závěr bude pojat jako jedna velká bloková smyčka ulicemi Novodvorskou, vpravo Durychova, vpravo Libušská, vpravo Chýnovská, a pak tramvaj bude pokračovat levo zase do Novodvorské směrem do Libuše.
0: Celková cena bude podle odhadu zhruba 1,25 miliardy korun. Zkušební provoz nové trati by měl začít na konci roku 2028.
1: Sport.
0: Házenkářky mistrovské Slavie Praha prohrály v předehrávce 6. kola Interligy v hale Dunajské Stredy souboj o čelo tabulky 29-33. Po třetí porážce v sezóně klesly Pražanky na 4. místo v tabulce. Posunul se před ně Most, který zvítězil v Plzni. Baník poskočil na 2. místo o skóre za Dunajskou Stredu.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, ráno ojediněle mlhy, odpoledne a večer postupně od západu přehánky a naměříme 19 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: A co pak to? V Praze, ulice Vaníčkova, osobní auto narazilo do dopravního značení.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 5.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
5: A asi po druhé v tomto týdnu, my dva, nebo po třetí?
0: Už po třetí.
5: Pane jo, toto letí, to máme teprve čtvrteček.
1: Dobré ráno, Střední Čechy, s Honzou Macounem.

0: my víme, že sluníčko umí hřát, ale moc to předvádět v následujících dnech nebude. Ano, babí léto skončilo včerejškem. 5:10 na téma počasí za chvíli. Teď Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin, co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola.
3: Hliník se odstěval do Humpolce.
2: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník,
3: Sebeřepí, Šakali,
2: ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
3: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
2: V kinosálech měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
4: A to je všechno, co pro nás máš?
2: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
5: Hliník je stále nepřítomen.
2: Před 3 lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pásma Gazy Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalah. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77, Petr Uhl. A já přeju hezký den.
0: Znát ho nebudete, ale písnička se vám líbit bude. A předpokládám, že jste asi neslyšeli o baskytaristovi Robertovi Kůlovi Bellovi, narozeného dnešního data roku 1950. Že slaví 670. narozeniny, si můžeme jednoduše dopočítat. Tak na startu dnešního čtvrtečního dne taky Cool and the Gang a Celebration. Dobré ráno, příjemné vstávání, ať se vám daří a doufám, že pravou nohou to bude přes práh vašeho bytu. A nebo zůstat v posteli?

0: Světový den sokolstva budeme si připomínat i v Ahoj rádio už za chvíli. Páč není sokol jako sokol.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Studená fronta přinese odpoledne a večer déšť, takže po dlouhé době konečně. Teploty trošku vyšší než včera, 19 až 23. Ale může to i fouknout, když zaprší 55 km za hodinu v nárazech.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: My máme dneska před sebou jednu velkou premiéru. Do našeho povídání se vůbec poprvé zapojí prvňáci z Příbrami. Dostali zdánlivě jednoduchou otázku. Kdo nebo co je to sokol? Jenže tohle slova se může sejít hned několik různých představ. Takže odpovědi za chvíli.

0: Tentokrát zamíříme za sokoly a sokolstvem. Už někdo dětem vysvětlil, že není sokol jako sokol?
1: Je to pták a má velký křídla.
2: Má velký křídla a umí lítat.
3: Je to takový velký pták a je to dravec. A loví zvířátka ze země, třeba žížaly.
4: Je to takovej velký pták a bydlí na skále někdy.
5: No protože, myslím si to.
6: Kde jsou sokolové lidi, tak můžou cvičit a můžou skákat a dělat i kliky.
7: No, já jsem to nevěděl. Podle mě můžou i lítat ty sokolové lidi.

0: Dobrý den, přejeme všem do středních Čech a Prahy. Čtvrtek 8. října, studená fronta přinese déšť, ale předtím bude ještě teplo, až 24 podle aktualizované předpovědi počasí. Tak vítejte do nového dne, ať je vám skvěle a s námi.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Dnes je Světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je po 50 ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. Lékaři vyzývají pacienty, aby mysleli na prevenci. V Kralupech nad Vltavou na Mělnicku skončila v části Lobeček obnova náměstí Jaroslava Seiferta, včetně zastřešených promenád a vodního prvku. Práce trvaly přibližně jeden rok. Vánoční osvětlení letos začali rozvěšovat technici na stromy, keře a lampy v Mladé Boleslavi. Vyzdobit musí přibližně třetinu ulic. Letos začali ve stejný čas jako loni. Všechno totiž musí stihnout do první adventní neděle. Gymnastka Věra Čáslavská bude mít pamětní desku v Praze 6. Zástupci městské části slavnostně odhalí na základní škole, která je po sportovkyni pojmenovaná. Akce je spojená s dnešním památným dnem sokolstva. Lidé si tak připomenou i celoživotní vztah Čáslavské k sokolským hodnotám. A dnešní počasí čekáme oblačno a zataženo, ráno ojediněle mlhy. Odpoledne a večer postupně od západu přehánky. Naměříme 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: V Praze Krči ve Vídeňské včera nabouralo nákladní auto s naloženou vrtnou soupravou. Následky nehody pod železničním mostem mají provoz omezovat až do rána, omezuje směr Kunratice. I teď levý pruh je neprojezdný.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Téma jaderná bába.
1: Dana Drábová byla jadernou inženýrkou, dlouholetou předsedkyní úřadu pro jadernou bezpečnost i středočeskou regionální političkou. A to všechno teď v Praze připomíná nová výstava.
0: Už za chvíli pozvánka.
2: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Půjdeme ke slíbenému tématu. Jadernou inženýrku a dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou představuje nová výstava v sídle úřadu na Senovážném náměstí v Praze. Expozici připravil úřad společně s partnerkou Dany Drábové u příležitosti ročního výročí úmrtí někdejší starostky Pišel, vědkyně, zkrátka jaderné báby.
1: Tohle mi udělali skláři z uranového skla na památku Daně Drábové.
2: Popisuje dlouholetá partnerka Dany Drábové, Markéta Pávová. Díváme se na skleněnou kouli, uprostřed je symbol atomu a pak tam něco svítí?
1: Ano, tam je ještě taková speciální látka, která vlastně reaguje na UV světlo a když by tady byla úplná tma, tak ten střed zůstane pořád svítit.
2: Hned vedle jsou pak i dobové články z novin. Tady máme výstřižek z pátku 23. května 1986. To je fotografie Dany Drábové?
1: Ano, to je první vlastně dohledatelná mediální zmínka o Daně Drábové, kdy je i uvedena v článku právě, že měří radioaktivitu mléka.
2: Těch fotografií je tady hodně. Jak dlouho vám trvalo, než jste celou výstavu, která je ve dvou místnostech, dala dohromady?
1: No, bylo to teda měsíc a půl, teda docela usilovné práce.
2: Dodává Markéta Pávová. Dana Drábová byla přes 25 let předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podle současného předsedy úřadu Štěpána Kochánka zásadně přispěla k bezpečnosti jaderné energetiky v Česku.
3: Paní předsedkyně a úřad pod jejím vedením postavil celou jadernou regulaci u nás.
2: Co vám Dana Drábová předala, co vás naučila, co si nesete dál do budoucna?
3: Za mě osobně já bych určitě zdůraznil určitý optimismus a víru v to, že věci se dají, když je situace nelehká, věci se dají zlepšovat, posouvat a nepropadat v panice.
2: Výstava bude otevřená zdarma v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost každý den až do konce listopadu. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: 5:40, za chvíli počasí. Jak bude dneska ve čtvrtek 8. října 2026? Ať se vám daří, skvělý den přeje s Českým rozhlasem Honza Macoun.

0: A hodiny ukazují za minutu 6:45. Dobrý den.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ohledně předpovědi počasí ve středočeském kraji, v Praze oblačno až zataženo, ráno by mohlo být přechodně polojasno. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupně, odpoledne a večer přijdou od západu přehánky. Občasný déšť, úhrny i 15 mm. Později večer bude od západu ustávat. Jihozápadní vítr na frontě místy i nárazy 55 km za hodinu. Takže jak vám to přeložit? No, pláštěnku, deštník sebou. No a pánové a dámy, vezmeme něco lepivého do těch vlasů, aby nám to vydrželo. Pánům tupé, aby neodletělo.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Přijměte pozvání na výstaviště v Lysé nad Labem, kde do neděle probíhá veletrh Podzimní zemědělec. Nabídne novinky ze zemědělství, zahrádkářství a potravinářství, zemědělskou techniku, regionální produkty i zahradnický trh. Součástí veletrhu je taky výstava Náš chov, která představí mimo jiné plemena ovcí a koz. V hale C se uskuteční národní holštýnský šampionát s přehlídkou špičkových dojnic a komentovanými přípravami zvířat. Součástí veletrhu jsou odborné přednášky, ukázky a doprovodný program, jako například vystoupení dechové kapely nebo cymbálové muziky. Voticko na starých pohlednicích, to je výstava v klášteře Votice. Navštívit ji můžete do konce prosince. Uvidíte víc než 500 historických pohlednic obcí a osad Voticka. Zachycují podobu míst, která se v průběhu desetiletí proměnila, i jejich někdejší každodenní život. Pohlednice pocházejí z rozsáhlé sbírky rodiny Zimovy z Benešova, která o ni už třetí generaci pečuje a rozšiřuje ji. Výstava tak nabízí nejen pohled do minulosti regionu, ale taky možnost porovnat, jak Voticko vypadalo kdysi a jak ho známe dnes. Nenechte si ujít výstavu Dvě generace v městském paláci Tempel v Mladé Boleslavi. Setkávají se na ní díla umělců a jejich nástupců, kteří pokračují v rodinné tradici, ale zároveň si vyšlapávají vlastní uměleckou cestu. Vystavujícími jsou za první generaci malíř a grafik Karel Obertor a grafik Jiří Ledvina, za tu druhou grafička Zuzana Popelková-Obertorová a fotograf Martin Ledvina. Slavnostní vernisáž je v 18 hodin. Hudebně ji doprovodí Michal Minařík. Výstava pak potrvá do 14. listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Policisté dále nebudou muset podezřelým oznamovat, že už jejich prošetřování skončilo. Nemocnice v Benešově dokončila projekt na snížení energetické náročnosti. Čekáme oblačno až zataženo a odpolední teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Policisté dále nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
4: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
3: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. Snížit energetickou náročnost nemocnice v Benešově pomáhá série opatření. Stála 225 milionů korun a zahrnuje například solární elektrárny na střechách nebo výměnu 1300 starších světel za úspornější. Návratnost investice je podle technického ředitele nemocnice Jana Kolbaby 15 let.
5: Ta úspora je počítána podle projektové studie, která by měla nějakým způsobem vycházet na základě toho, jak ty opatření byla realizována. Ta částka by měla být zhruba 7,5 milionu korun ročně.
3: Nymburské technické služby pořídily dva nové stroje na údržbu veřejného prostranství. Prvním z nich je multifunkční malotraktor, ke kterému se dá připevnit různé vybavení. Druhý je svozový vůz, do kterého se vejde 10 tun odpadu. Oba stály přes 9,5 milionu korun, říká mluvčí Nymburka Marta Svobodová.
6: Malotraktor bude sloužit při údržbě zeleně v lokalitě Ostrov a na dalších městských plochách. V létě ho využije svahový mulčováč, zimně čelní radlice při odklízení sněhu. Svozový vůz je určen ke sběru a přepravě odpadu, včetně bioodpadu. Sport.
3: Česko má na tenisovém turnaji série Masters v Pekingu jistotu semifinálové účasti. Ve čtvrtfinále proti sobě totiž nastoupí Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. České derby začne v Číně krátce po 9. ranní hodině našeho času.
2: Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo ráno, ojediněle mlhy, odpoledne a večer postupně od západu přehánky. Naměříme 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
7: Čerstvá nehoda v Kladně, ulice Vítězná, po nehodě nákladní a osobní auto. A opatrně i v Praze ve Vídeňské.
8: Dobré ráno, chtěl bych upozornit. Praha, Vídeňská ulice směrem z centra. Po večerní nehodě tam zůstala na místě zaseklá pod mostem železničním vrtná souprava. Je tam průjezdný pouze levý pruh a vzhledem k tomu, že je uzavřený sjezd z jižní spojky Pankrác-Krč, tak tady budou v ranní špičce výrazný dopravní komplikace.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno. střední Čechy.
7: Výdejních boxů u nás pořád přibývá a s tím roste i jejich obliba. Jak se ale teda daří řešit případné spory s obcemi o to, kde boxy mohou být a kde ne? Nejen o tom bude dnešní reportáž krátce po 6. hodině. Počkejte si, ale nejdřív odpějí Karel Gott a Standa Hložek.
2: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.
9: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: 13 minut, možnost vyzvednout si zboží kdykoliv, rychlost a pohodlnost dodání, tak to jsou asi největší výhody doručování zboží do výdejních boxů. Ty jsou mezi lidmi čím dál populárnější a roste i jejich. V Česku jich je teď momentálně přes 18 tisíc, což je pro představu skoro čtyřikrát tolik, co bankomatů. V minulosti ale s výdejními boxy měly problémy některé obce, hlavně kvůli nevhodnému umístění.
1: Lidi objednávají úplný kraveny, papírový kapesníky.
2: Do jednoho z výdejních boxů v centru Prahy pravidelně zaváží pan Roman. A řekl byste, že těch zavážek tady přibývá?
1: No třeba dřív už se nejezdili víkendy a teď už se jezdí furt i víkendy prostě non-stop.
2: Právě možnost vyzvednout si zásilku v jakoukoliv denní i noční dobu i o víkendu je jedním z důvodů, proč jsou výdejní boxy tak populární. V dnešní době jsou hlavním způsobem doručení zásilek už pro většinu Čechů, jak ukazuje průzkum společnosti Kantar pro firmu PPL, kterého se v únoru zúčastnilo 1000 Čechů. Mluvčí PPL Michaela Tůmová říká.
3: Ještě v roce 2023 volilo boxy jako primární způsob doručení pouze 18% Čechů. Letos vzrostl jejich podíl skoro trojnásobně na 56%.
2: Výdejní boxy jsou nejvyužívanější metodou doručení zásilek i u největšího tuzemského internetového obchodu Alzy. A podle jeho analýzy také nejekologičtější, tvrdí mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
4: Doručování zásilek do Alza boxů a jejich odnos zákazníky pěšky je nejšetrnější variantou z hlediska uhlíkové stopy. A to jak v Česku, tak i na Slovensku. V Tuzemsku je tato varianta až o 83% šetrnější než doručení přímo na adresu zákazníka.
2: Některé obce měly v minulosti s výdejními boxy problémy, hlavně s jejich umístěním. To se ale daří postupem času řešit. Alze se podle Čeřovské naopak v poslední době obce sami ozývají s žádostí o umístění boxu. Právě jasná dohoda na tom, kde bude box stát, pomáhá konfliktům předcházet. Potvrzuje i za zásilkovnu Emma Čapková.
5: Máme také samostatný tým, který se věnuje komunikaci se samosprávami a pravidelně se setkává se zástupci měst a obcí.
2: Že se komunikace mezi doručovacími společnostmi a obcemi v poslední době zlepšila, potvrzuje i ředitel legislativně právní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek.
6: Pokud není ta komunikace od začátku úplně skvělá, tak se může stát, že se na

0: narazí na nějaký problém. Třeba to, že tam začnou jezdit lidi přes den, kdy se třeba plní škola. Někdy to je naopak, že tam lidi jezdí v noci, ať už zákazníci nebo ti, kteří ty boxy plní, a je to klidná čtvrť, kde nejsou zvyklí na noční provoz.
1: Už teď je v Česku přes 18 000 výdejních boxů a pravděpodobně jich ještě přibude. V průzkumu společnosti Kantar totiž skoro polovina dotázaných uvedla, že by v příštích 5 letech uvítali ještě víc výdejních míst. Tereza Chlubná, Český rozhlas.

0: 6 hodin 20 minut.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Ráno by mělo být oblačno až zataženo, přechodně až polojasno, odpoledne a večer bude od západu přibývat přeháněk nebo občasného deště. Ty úhrny mohou být až 15 mm, později večer srážky od západu ustanou, denní maxima 20 až 24 a jihozápadní vítr na frontě zesílí, místy nárazy i 55 km za hodinu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dneska Kuba Vodička.
2: Příjemné ráno, provoz už nám pomalu sílí, zdržíte se třeba v Českobrodské směrem do centra, a to v úseku mezi újezdem nad Lesy a Běchovicemi, zatím je to asi na 10 minut. Silný provoz už také na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, kolona zatím moc jezdu na Dolní Počernice, zde je to maximálně na 10 minut. A provoz vázne už také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra, od sjezdu na prosek k mostu Barikádníků už pojedete kolem 15 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
4: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
3: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: 6:24. Opatrně na ranních cestách. Znáte dopravní předpisy?
1: Chodíte, ženská, když jsem vás mohl cec! Kam to čumíte? Co nemůžete dávat pozor?
2: No prosím vás, pozor přece musíte dávat vy. Zaprvé, je tady přechod.
1: No to je moje vina, že byste přechodu.
2: No dovolte, tohle to je vrchol. Jezdíte jako blázen.
3: Kdo u vás jezdí jako blázen?
1: Kdo u vás jezdí jako blázen? Tak se na tu naftalinovou baletku podívejte. Vleze do jízdní dráhy jako slepejš a ještě si bude otvírat zobák.
2: Řekněte to ještě jednou. Ještě jednou to řekněte. Vy jste to slyšeli. Slyšeli jste to. A vy mě to prosím dosvědčíte. Alo. Alo, počkejte. Počkej.
1: No vidíte, on je tak na vás někdo zvědavej. Dámo. Máte kriku, že pospíchám. A že jsem kulturní člověk, jak byste viděla. Babizno jedna. Rachomejtle.
4: Český rozhlas Střední Čechy.
0: No, tady už pomohou možná léky a nebo zabavit řidičské oprávnění. Zprávy v 6:30, za 4 minuty.

0: S vámi je Český rozhlas Střední Čechy. Přeji vám dobrý den. Máme čtvrtek 8. října. Čas zpráv, Tamara ve studiu. Vítej, ahoj.
1: Dobré ráno.
0: Přidáme i předpověď počasí, docela sympatická ještě na to, co nás čeká za teplotní sešup zítra, ale o tom později.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ve středních Čechách kvůli dlouhodobému suchu nově platí stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Umožnila tak snížit minimální odtok z Vltavské kaskády u vodního díla Vrané. Opatření má platit do konce dubna příštího roku a má zpomalit pokles hladiny řeky. Kamion uvázlý včera pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici se pokusí vytáhnout dnes vyprošťovací tank. Předchozí pokusy o vyproštění totiž nebyly úspěšné, informovali o tom pražští hasiči. Kladenští policisté pátrají po 74letém muži, který včera odjel z místa bydliště v Kročehlavech na svém kole a doposud se nevrátil. Pohřešovaný Zdeněk Lefner je asi 180 cm vysoký, má krátké šedé vlasy a modré oči. Informace mohou lidé sdělit na lince 158. Na frankfurtském knižním veletrhu dnes vystoupí český spisovatel Jaroslav Rudiš. V rámci programu Čtení všemi smysly se bude nejen pro zrakově postižené předčítat z Rudičovy knihy Návod k použití železnice vydané v Brailově písmu. A dnešní počasí. Čekáme oblačno až zataženo, ráno ojediněle mlhy, odpoledne a večer postupně od západu přehánky, naměříme 20 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A pozor, na dálnici D1.
4: Dobré ráno. Prosím vás, po D1 hned za nájezdem od Benešova ve směru na Prahu jde člověk v podstavném pruhu. 19 až 21 je tak někde uprostřed. Motá se, je to nějaký ožralá. Je proti směru, jde k tomu nájezdu od Benešova.
0: Ještě jednou, opatrně, D1 kolem 19. 20. kilometru. Chodec, tak budeme zjišťovat a upřesňovat případně, pokud se sune dál. Ještě zpráva z Mnichova Hradiště, kdo přijíždíte do tohoto města, tak od veselky sražený pes na silnici a ještě čerstvá nehoda na dálnici D11, 25. kilometr směr Praha, tam osobní auto vrazilo do dopravního značení.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Téma sokolstvo, to bude další část našeho vysílání.
2: Sokolové si připomínají 85 let od zřejmě nejtragičtější chvíle ve své více než 160-leté historii. V noci ze 7. na 8. října 1941 totiž němečtí okupanti pozatýkali přes 1000 jeho členů a většina z nich se domů už nikdy nevrátila.
0: Reportáž na tohle téma za chvíli.

0: 6:38. Pojďme dál, pojďme ke slíbené reportáži. U nás si vlastně dneska připomínáme památný den sokolstva. Ten odkazuje na události druhé světové války, staré přesně 85 let. V noci ze 7. na 8. října 1941 nacističtí okupanti zatkli stovky představitelů tehdejší sokolské organizace a rozhodli se také o jejím zákazu. Byla to reakce na její odbojovou činnost a věrnost masarykovskému Československu.
1: A kdybych se vůbec nevrátil, tak nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít sokolku.
2: Vzpomínala Dagmar Evaldová pro paměť národa na poslední slova, která jí řekl její otec a sokolský odbojář Karel Evald. Gestapo ho zatklo právě v noci ze 7. na 8. října 1941.
1: To vím, že prostě měli strašně naspěch a že se táta s náma ani nemohl rozloučit, že nás nepustili z našeho pokoje.
2: I když se posléze dostal na svobodu, Němci ho znovu uvěznili o rok později a popravili v berlínské věznici Plzeňce. Konce války se dožilo jen několik desítek z asi 1500 členů vedení sokolské obce a jejich žup, ale i funkcionářů sokolských jednot zatčených při akci Sokol. Právě zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, který se ujal funkce koncem září 1941, akci přikázal, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
3: Němci věděli, že Sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
2: I přes popravy členů vedení organizace a její zákaz se ale Sokolové zapojili do příprav úspěšného atentátu na Reinharda Heydricha, který v květnu 1942 provedli parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš.
3: Zajistili krycí byty, zajistili jim potravinové lístky, nové falešné doklady.
2: Vysvětluje historik Michal Burian. Sokol krátce fungoval i po válce, než ho zakázali komunisté. Opět byl obnovený v lednu 1990. David Šalek, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, střední Čechy.

0: Za minutu a kousek, 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Přejeme dobré ráno, příjemný den, den docela teplý, 20 až 24, čeká se oblačno až zataženo, zpočátku přechodně i polojasno, ale ten déšť, no, déšť bude v průběhu večera a noci na zítřek.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Jak se jezdí, nejezdí v kraji, v Praze konkrétně Výkuba Vodička, který všechno sleduje v dispečinku TSK Praha, tak vítej a povídej. Jak to vidíš? Jak ostříš?
2: Hezké ráno. Máme teď aktuálně dva problémy v Praze. Bouralo se nově na příjezdu do Prahy po Brněnské, tedy od dálnice D1. Na úrovni nájezdu od Rostyl se srazila dvě auta, blokují prostřední, částečně i levý pruh, ale i zleva se ta nehoda dá s opatrností obět. Kolona velmi rychle narostla už ke sjezdu na Opatov. Zdržení zatím kolem 15 minut, ale ta kolona ještě bude nejspíš narůstat. Opatrně také ve Zlíchovském tunelu směrem do centra, tedy směrem na Dobřížskou. Na pravém kraji stojí havarované auto, které nabouralo do zdi tunelu. V tuto chvíli už je na místě policie. Vybočuje se doleva, kolona narostla zatím na Barandovský most. Je to asi na 10 minut. Silný provoz pak už čekejte na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Mezi D11 a Průmyslovou je to až na 20 minut. A pomalu se jede už tradičně také v Liberecké a v Holešovičkách. Od sjezdu na Hloubětín k mostu Barikádníku je to také na 15 až 20 minut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
3: Vojtěch Bernacký se sportu věnuje už hezkou řádku let. Není sice profesionálním sportovcem, ale dlouholetým sportovním redaktorem a moderátorem České televize. Se svojí rodinou žije v Jenštejně a v posledních letech se našel v psaní knížek.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: 6 hodin a 50 minut, pěkné ráno přeji. Co nás čeká v rámci dnešního odpoledne? No tak pochopitelně po zprávách v jednu taky Alex a host. A tentokrát dorazí herec Viktor Zavadil. Dozvíte se třeba i to, jak vzpomíná na hlavní roli Jana Palacha ve filmu Roberta Sedláčka. Kolikrát tenhle film od premiéry před 8 lety vlastně viděl?
1: Několikrát okolo premiéry a potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény a pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
2: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkém plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
2: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: 6.51, pěkné ráno.

0: to lásko vážně relí poslední.
1: Český rozhlas Střední Čechy.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lékaři na Světový den zraku vyzývají pacienty, aby mysleli na prevenci. Základní škola v Čerčanech musela uzavřít jednu z budov. Čekáme oblačno až zataženo a odpolední teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Dnes je Světový den zraku. Nejčastější příčinou jeho ztráty je po 50 ve vyspělých zemích věkem podmíněná makulární degenerace. V Česku ji mají podle odhadů oftalmologů 100 000 lidí. Nemoc trápí hlavně lidi v seniorském věku. Pacientům s vlhkou formou pomáhají injekce přímo do oka.
2: Některé detaily prostě vypadávají. Musíte třeba tím okem pohnout, potom zase vidíte tou jinou částí ty sitnice.
3: Popisuje 66-letý Milan. Podle primáře oftalmologické kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Miroslava Fajta si lidé potíží často všimnou až ve chvíli, kdy už je významně zasažené také druhé oko.
4: Zpočátku pociťují pokřivení obrazu, vypadávání písmenek, nerovnosti, můžou vnímat poruchy barvocitu.
3: Nemoc může jednoduše odhalit i samovyšetření pomocí Amslerovy mřížky. Pokud ji člověk vidí rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Výuku na základní škole v Čerčanech na Benešovsku dál komplikují přístavba dalšího patra budovy a problémy s elektroinstalací. Kvůli nim teď muselo vedení školy celý pavilon uzavřít a zavést střídavou výuku. Do budovy při prázdninových bouřkách a prudkém dešti zateklo.
5: Dočasně se tak ve škole učí dopoledne první stupeň, odpoledne druhý. Škola už ale zajišťuje náhradní prostory, například v základní umělecké škole. Střídavá výuka má tak podle ředitele školy Miroslava Krále brzy skončit. Z Čerčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Děti v Praze na Pankráci si znovu můžou hrát na hřišti v ulici Plamínkové. Městská část dokončila jeho rekonstrukci. Za práce zaplatila skoro 3,5 milionu korun.
6: Městská část hřiště rozšířila a přidala herní prvky. Například velkou motorickou sestavu s věžemi, pískoviště, houpačky a kolotoč. Nové jsou taky dopadové plochy ze světlé dřevěné štěpky a mobiliář. Z Prahy Laura Hájíková, Český rozhlas. Sport.
0: Rakouský trenér Karl-Heinz Pichler nově vede Ester Ledeckou. Česká reprezentantka se s ním domluvila na spolupráci na lyžařských závodech po konci týmu kolem Tomáše Banka. Ledecká bude jezdit na jiné značce lyží než dosud a plánuje víc soutěžit na snowboardu, protože i na něm chce jet na mistrovství světa. Ledecká tak možná omezí závody na lyžích.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, ráno ojediněle mlhy, odpoledne a večer postupně od západu přehánky. Naměříme 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Opatrně na dojezdu do Prahy, kdo jedete po D1?
8: Dobré ráno, já bych vám chtěl nahlásit dopravní nehodu na příjezdu po D1 do Prahy, už vlastně na 5. května. Před příjezdem na jižní spojku jsou tam dvě auta, prostřední a levý jízdní pruh. Jsou docela dost rozbitý, takže určitě nebudou jednoduše dát ke straně to zranění, ale určitě se to teď začne štosovat, už teď je tam kolona.
7: A ještě v Praze jedna informace.
9: Dobré ráno, chtěl bych upozornit, Praha, Vídeňská ulice směrem z centra po večerní nehodě tam zůstala na místě zaseklá pod mostem železničním vrtná souprava. Je tam průjezdný pouze levý pruh. A vzhledem k tomu, že je uzavřený sjezd z jižní spojky Pankrác Krč, tak tady budou v ranní špičce výrazný dopravní komplikace.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
7: A úspěšný den přejeme při poslechu Českého rozhlasu 4,5 minuty po 7. Hezký čtvrtek.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy, hodiny ukazují 7:10.
1: Region Express.
0: Cestující v pražských tramvajích můžou nově vystupovat a nastupovat na zastávce Hodkovičky. Ta je na trati z centra do Modřan, konkrétně mezi Belárií a Černým Koněm. Ty jsou od sebe vzdálené přes kilometr. Místním se tak výrazně zkrátí cesta na zastávku.

0: linky s lavičkou. V běžném denním provozu tady budou zastavovat na znamení linky 3, 17 a 20. Jako jedna z prvních jsem přišla čekat na tramvaj i paní Sandra.
1: Jsem tady, takže teďka nemusím chodit tu další zastávku, takže super. Protože tady se všude staví a myslím si, že všichni to uvítají.
0: V okolí zastávky je několik velkých bytových domů a další vznikají na druhé straně Modřanské ulice, která vede podél trati. Vysvětluje rozhodnutí postavit novou zastávku technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Čurovský.
2: Protože tady v tomto prostoru vznikla poměrně rozsáhlá zástavba, tak rostla poptávka po přímé obsluze tramvajovou dopravou, celkem logicky. Zároveň by tady měla vzniknout lepší přestupní vazba mezi autobusem 190.
0: Stavba trvala zhruba 4 měsíce a dopravní podnik za novou zastávku Hodkovičky zaplatil necelých 30 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
4: 7.12.

0: Ladíte ranní vysílání Českého rozhlasu. Já vám přeji dobrý den, co se kde děje. Samozřejmě sledujeme velmi pozorně i v zelené vlně, jako třeba teď, kdy dorazila mimořádná zpráva.
1: D7, nebo respektive u letiště, to asi není ještě D7.

0: tam jak je odbočka na letiště v Praze, tak tam se v levém pruhu přímo na té odbočce střetly tři osobní vozidla. Takže levý pruh je teďko neprůjezdnej. Je to asi úplně čerstvý, zatím tam nikdo není, žádná policie, pánové to tam řeší, nevím, jestli se dohodnou, nebo jestli budou volat nějaký složky.
1: I tak kolona se prodlužuje.
2: Počasí ve středních Čechách.
1: Dost mraků, málo sluníčka, taky dešťové kapky, ale ty spíš až večer a v průběhu noci na zítřek. Ale bude poměrně teplo, až 24 stupně.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na silnice také vyrážíme, podíváme se z dispečinku TSK Praha u Kuby Vodičky. Co je nového, co vidíš? Je to tvé. Tak jsme ve spojení, slyšíme se. Už.
3: Hezké ráno, provoz v Praze velmi komplikovaný. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D1, kde popojíždí kolona od Průhonic ze 7. kilometru až před jižní spojku. Tam se stále řeší dopravní nehoda dvou aut, i když před chvilinkou byla dána do odstavného pruhu, ta kolona přetrvává zdržení asi 25 minut. Dlouhá kolona také na příjezdu do Prahy po D5 začíná už před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru, pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu, zde je to na více než půl hodiny. Problém v Praze je také ve Zlíchovském tunelu směrem do centra, osobní auto tam narazilo do stěny tunelu, na místě policie, vše stojí u pravého kraje, ale vybočuje se do levého pruhu. Kolona z jižní spojky od sjezdu na Pankrác skoro na půl hodiny, pomalu se kvůli tomu jede také ve Strakonické, kde je kolona už od Pražského okruhu minimálně na 20 minut. Pomalu pojedete také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most od D11 k Průmyslové, je to na 20 až 25 minut. A provoz vázne i v Liberecké a v Holešovičkách, od sjezdu na Hloubětín před tunel Blanka pojedete až půl hodiny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Některá slova poznáváme nejdřív z obrázkových knížek a teprve později zjistíme, že mají i další význam. No tak třeba sokol může být právě takovým příkladem. Na obrázku má zobák a peří, zatímco v rodinném vyprávění může mít cvičební úbor a chodit do tělocvičny. Téma sokol a sokolstvo za chvíli v Ahoj rádiu. 7 hodin a skoro 20 minut.

0: na čase být.
1: Tentokrát zamíříme za sokoly a sokolstvem. Už někdo dětem vysvětlil, že není sokol jako sokol?
2: Je to pták a má velký křídla.
3: Má velký křídla a umí lítat.
4: Je to takový velký pták a je to dravec. A loví zvířátka ze země, třeba žížaly.
5: Je to takovej velký pták a bydlí na skále někdy.
6: No protože, myslím si to.
7: Kde jsou sokolové lidi, tak můžou cvičit a můžou skákat a dělat i kliky.
8: No, já jsem to nevěděl. Podle mě můžou i lítat ty sokolové lidi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Na dnešek připadá památný den sokolstva, připomíná rozsáhlý zásah nacistických okupantů proti představitelům České obce sokolské, který provedli přesně před 85 lety. Při akci Sokol zatkli v noci ze 7. na 8. října 1941 asi 1500 lidí, skoro všechny je pak popravili. Praha chystá kompletní opravu 5 ulic v Letňanech. Křivoklácké, Vamberské, Tvrdého, Dudkově a Rychnovské ulici dělníci také vymění vodovodní a kanalizační potrubí. Investice za 44 milionů korun schválili radní hlavního města. Vánoční osvětlení začaly rozvěšovat technici na stromy, keře a lampy v Mladé Boleslavi. Vyzdobit musí přibližně třetinu ulic. Letos začaly ve stejný čas jako loni, všechno totiž musí stihnout do první adventní neděle. Gymnastka Věra Čáslavská bude mít pamětní desku v Praze 6. Zástupci městské části ji slavnostně odhalí na základní škole, která je po sportovkyni pojmenovaná. Akce je spojená s dnešním památným dnem sokolstva. Lidé si tak připomenou i celoživotní vztah Čáslavské k sokolským hodnotám. A dnešní počasí. Čekáme oblačno až zataženo, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne a večer postupně od západu přehánky a naměříme 20 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: D1 u Průhonic kolem 6. kilometru, zbytek kolony, pak se to rozjede a znovu se tvoří fronta z 0. kilometru dolů na jižní spojku, se sunete asi půl hodiny. Za Barandovský most k nehodě v Dobřížské za Zlíchovským tunelem, i když už se tam jezdí oběma pruhy, přesto ranní špička je tu. D5 před Prahou, kdo jedete tak velmi opatrně, za Loděnicí, vlastně ono je to v kopci. Kolona začíná na kilometru 7 a velmi opatrně v Praze na Poděbradské. Dvě nehody.
3: Jedna nehoda je na ulici Poděbradská, je to před Průmyslovou, je to v pravém jízdním pruhu a je tam motorkář, osobní automobil. Je to přímo na té autobusové zastávce, jak je před světlama. Blokovou to tam dostala, takže tam to, tak tam to pokulhává a potom druhá nehoda je ulice zase Poděbradská, ale křížení s Přejovou, přesně před křižovatkou, je dopravní nehoda dvou osobních automobilů pravým jízdním pruhu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: To je ale náhodička, všechno před volbami voní novotou, i třeba v Kralupech.
1: Kralupy nad Vltavou otevřeli zrekonstruované náměstí Jaroslava Seiferta a upravený park. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Za 8:15 dělníci dokončili opravu náměstí Jaroslava Seiferta v Kralupech nad Vltavou. Upravili taky přilehlý park, ty práce začaly v srpnu 25. No a radnice za ně zaplatila necelých 100 milionů. Na část získala dotace.
1: Přibližně uprostřed parku je vodotrysk a kolem něj se prochází spousta obyvatel, mezi nimi i paní Dana.
2: Já myslím, že se mi líbí moc, je to krásný, je to velký, je to prostorný.
1: Když jsme se přesunuli o kousek dál, tak tady je místo, kde mohou psi běhat volně.
3: To je jako super, aspoň se má kde vyběhat na volno, na kousíčku, no.
1: Paní Marta, obyvatelka Kralup, máte sebou pejska, jak se jmenuje?
3: Lira.
1: Pan Vladimír, obyvatel Kralup, co říkáte opravenému náměstí?
4: Ten vodotrysk tam byl, ale byl v bordelu, protože to nikdo nečistil. Ten Seifert, kdyby se probudil v hrobě, by se obrácel.
1: Uprostřed parku je skulptura, která připomíná básníka Jaroslava Seiferta. Nově je vedle ní poeziomat i s jeho básněmi.
5: Na město padaly vločky sazí a do ulic vstoupil dým.
1: A jak je básník spjatý s městem, připomíná ředitel místního muzea Jindřich Bartovanec-Havlík.
6: Jaroslav Seifert do Kralup jezdíval za svými prarodiči, jo, a nakonec jsem vedla jeho poslední cesta, nebo je tu i pochovaný.
1: Martin Fadler ze společnosti Garden Line, která stavěla, říká, že v parku je spousta cestiček, vysazených stromů nebo dětské hřiště.
7: Asi hlavní změnou v prostoru parku je pavilon, který funguje jako přístřešek a možné čekání na autobus.
1: Kolik korun radnice za opravu náměstí a parku zaplatila, říká mluvčí města Aleš Levý.
8: Celkové náklady na projekt činily necelých 100 milionů korun.
1: Přibližně polovina z této částky byla dotace z Evropské unie. Z Kralup nad Vltavou, Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: hlásí se Kavčí hory ve 7:45. Táňa Míková tam je, víte, ve středních Čechách.
1: Krásné oblačné ráno.
0: Máme docela před sebou poslední den s vysokými nebo vyššími teplotami, ale ty nás v tom hezky rozmotáš. Tak pověz, kde startuje čtvrtek?
1: No, tak já myslím, že je to zamotané úplně bláznivě, protože i nejvyšší, i nejnižší hodnoty máme na jihu regionu. Třeba v Příbrami je i 11, v Ondřejově tam mají 12, no a na druhou stranu musím říct, že o pár, řekla bych, kilometrů dál, vlastně ve stejné části na Příbramsku Rudolec hlásí pouhých 5 stupňů Celsia, takže máme velké rozdíly a většina z nich se vyskytuje na jihu, na tom severu jsou teploty vyrovnanější, někde kolem 8 stupňů Celsia. No a pokud jde o déšť, ten se ve středních Čechách zřejmě nevyskytuje, i když nějaké cíle, nějaké mraky, ze kterých padaly kapičky, máme nad sebou, tak většinou se ty kapky vypařují. Ale třeba v jižních Čechách, jestli se tím směrem někdo chystá, tak tam mají už po ránu první deštík. Víc ale srážek čekáme odpoledne, takže během dne se bude zatahovat, postupně tam, kde není úplně zatažená obloha, bude mraků přibývat a odpoledne se od západu postupně přidají i ty přehánky nebo občasný déšť. No a později večer můžeme počítat s tím, že třeba po té 9., 10. hodině nejenom přestane pršet, ale začne se i protrhávat oblačnost. No a naznačil jsi to dobře, Honzíku. 20 až 24 stupně Celsia budou ještě dnes maximální teploty ve středních Čechách a to znamená, že budeme vlastně poslední den nad 20.
0: Ach, můj regionální bože, co mi to děláš? Navíc jedu nahoru a tam určitě bude pršet ještě víc, nebo se pletu?
1: No, tak ono se to bude střídat. Jestli jedeš už dneska odpoledne, ano, tak se připrav na to, že ti to umeje auto, nebo prostě tak. Na druhou stranu je fakt, že večer bude ten déšť docela rychle ustávat a zítřejší den by měl být naopak krásný, slunečný. Vlastně ty doznívající přehánky budou jenom na Moravě, tak to varuji ti, kteří se chystají na východ, ti tam ještě nějaký deštík můžou potkat. Ráno sice bude jenom kolem 6 stupňů Celsia, ale platí, že zítřejší den bude ještě z větší části slunečný. Budou to ale jiné teploty, než jsme si zvykli. Budou už opravdu jenom do těch 15 stupňů Celsia.
0: To hrozí ale snad už i zase přízemní mrazíky, nebo?
1: No, je pravděpodobné, že zítra se první přízemní mrazíky vyskytnou, ale zdá se, že budou spíš v západních Čechách. Ono to protrhávání oblačnosti bude přicházet od západu. A to znamená, tam, kde nejdelší dobu v noci vydrží jasné nebo polojasné nebe, tak tam můžou ty teploty klesat až ke 3 stupňům ve 2 metrech nad zemí a v tom případě už může být i přízemní mráz.
0: Sobota, neděle, tak bude to asi na zazimování zahrádky a chaty, ne?
1: No tak já myslím, že kdo si umí zatopit, tak třeba se mu to nebude zdát, ale je pravda, že jak jsem naznačila, že pátek bude relativně slunečný a už přes den nebude pršet, tak postupně v sobotu a v neděli se ty přehánky budou přidávat. V této chvíli se zdá, že jich bude víc během soboty než během neděle. No a ty teploty už budou zůstávat do 15, možná, že přechodně v neděli do 17 stupňů Celsia, ale vypadá to, že spíš se to stane někde na jihu Moravy nebo na jihu Čech, nežli u nás ve středních Čechách.
0: Mimochodem, měl jsem větší očekávání ohledně deště. Mám pocit, že se něco změnilo v předpovědi, nebo takhle jsem poslouchal blbě?
1: Ne, neposlouchal si blbě, ale on ten déšť sice přijde, ale nejsou to žádné srážky, které by nás spasily a to sucho, které trvá vlastně už od loňského roku, tak to nám opravdu jedna studená fronta těžko nahradí. Dokonce i když za ní přijdou ještě kupovité obláčky, ze kterých se budou vyskytovat další přehánky, bude to muset být rozhodně víc deště, které nás zachrání před suchem.
0: Táňo, děkujeme. Odpoledne naslyšenou.
1: Těším se na to. Pěkný den.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Hezké ráno, v Praze je stále výrazný počet problémů. Začnu kolonou na příjezdu do Prahy po D5, kde se auta zastavují před Rudnou na 7. kilometru, pomalu jedou až na Pražský okruh k Ořechu, celé je to až na 3/4 hodiny. Velmi silný provoz je na příjezdu do Prahy po D1, nesouvislá kolona narostla už k Pražskému okruhu na 11. kilometr a pomalu se jede až ke sjezdu na jižní spojku, celé je to až na 35 minut. Bouralo se také na výjezdu z Prahy na dálnici D7, kousek před sjezdem na letiště se srazila hned 3 auta v levém jízdním pruhu, kolona začíná kousek před Evropskou, je to zhruba na 20 minut. Pomalu pojedete také na jižní spojce směrem na Smíchov, od sjezdu na Pankráce jede pomalu až za Barandovský most do Dobřížské před tunel Mrázovka, i zde je to až na 20 minut. Silný provoz také na okruhu a Štěrboholské spojce směrem na Lanový most mezi D11 a Průmyslovou se zdržíte půl hodiny a provoz vázne i v Liberecké a v Holešovičkách mezi sjezdem na Hloubětí na tunelem Blanka naberete zpoždění 25 minut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
0: Další informace o programu zjistíte taky na našich stránkách, tak kdo si s těma internetama rozumí, tak si to ťukejte, středníčechy.rozhlas.cz. A jinak zprávy v 8, už co nevidět, Tamara je ve studiu za 9 minut.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin. Co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola.
3: Líník se odstěval do Humpolce.
2: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník,
3: Sebeřepí, Šakali,
2: ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
3: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
2: Kinosálež měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
4: A to je všechno, co pro nás máš?
2: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
5: Hliník je stále nepřítomen.
2: Před 3 lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pásma Gazy na Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalách. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Na středočeských úsecích Vltavy a Labe platí stav nedostatku vody. Čekáme oblačno až zataženo a odpolední teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí, to je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvech bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Volit můžou lidi zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Vyhlásila ho Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané. Opatření má zpomalit pokles hladiny ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
5: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
4: Dělníci prodlouží tramvajovou trať z pražské Libuše. Povede do oblasti Nových Dvorů a vytvoří tak lepší spojení s plánovanými stanicemi metra D. Práce začnou příští rok. Trať povede částečně po jedné koleji, aby se tramvaje mohly otáčet, vysvětluje technický ředitel dopravního podniku hlavního města Jan Šurovský.
6: Ten závěr bude pojat jako jedna velká bloková smyčka ulicemi Novodvorskou, vpravo Durychova, vpravo Libušská, vpravo Chýnovská a pak tramvaj bude pokračovat vlevo zase do Novodvorské směrem do Libuše.
4: Celková cena bude podle odhadů zhruba 1,25 miliardy korun. Zkušební provoz nové trati by měl začít na konci roku 2028. Sport. Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do své první sezóny Ligy mistrů porážkou. Na úvod skupiny nestačili v Pardubicích na německé šampiony z Alby Berlín, kterým podlehli 86-110. Důvody hledal kapitán Martin Kříž.
7: Bylo tam dost chyb v obraně, to můžeme asi vidět na konečném skóre obdržených 110 bodů, 86 bodů v útoku. Není úplně špatný, ale jestli chceme být konkurenceschopní a někam v té skupině směřovat, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat. Počasí.
4: Čekáme oblačno až zataženo, ráno ojediněle mlhy, odpoledne a večer postupně od západu přehánky, naměříme 20 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
9: Kdo jedete 16, pozor, na výjezdu z Jizerního v Telná, tam jsou po nehodě, nebo tam je auto po nehodě osobní, srazilo tam zvěř. A ještě tady mám informaci, kdo přijíždíte Dobřížskou ulicí do Zbuzan, to znamená od Dobříče, tak tam je po dopravní nehodě osobní auto. Zjišťujeme podrobnosti, jestli je silnice vůbec průjezdná.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
9: Se středočeskou láskou Mou, ještě jedna hodina vysílání Českého rozhlasu střední Čechy. Máme 4,5 minuty po 8. Zdravím vás, posílám kabát, Olympik a taky Martina Písaříka.
3: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna.

0: život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polypa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polypovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Přejeme dobrý den, posloucháte Český rozhlas a taky Táňu Míkovou. Prozradí vám, jak je a jak dneska bude.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: No, tak já myslím, že je to zamotané úplně bláznivě, protože i nejvyšší, i nejnižší hodnoty máme na jihu regionu. Třeba v Příbrami je i 11, v Ondřejově tam mají 12, no a na druhou stranu musím říct, že o pár, řekla bych, kilometrů dál, vlastně ve stejné části na Příbramsku, Rudolec hlásí pouhých 5 stupňů Celsia, takže máme velké rozdíly a většina z nich se vyskytuje na jihu, na tom severu jsou teploty vyrovnanější, někde kolem 8 stupňů Celsia. No a pokud jde o déšť, ten se ve středních Čechách zřejmě nevyskytuje, i když nějaké cíle, nějaké mraky, ze kterých padaly kapky.

0: kapky máme nad sebou, tak většinou se ty kapky vypařují, ale třeba v jižních Čechách, jestli se tím směrem někdo chystá, tak tam mají už po ránu první deštík. Víc ale srážek čekáme odpoledne, takže během dne se bude zatahovat, postupně tam, kde není úplně zatažená obloha, bude mraků přibývat a odpoledne se od západu postupně přidají i ty přehánky nebo občasný déšť. No a později večer můžeme počítat s tím, že třeba po té 9., 10. hodině nejenom přestane pršet, ale začne se i protrhávat oblačnost. 20 až 24 stupně Celsia budou ještě dnes maximální teploty ve středních Čechách a to znamená, že budeme vlastně poslední den na 20.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: A na silnice dispečing TSK Praha, dobré ráno, jak se jezdí? Kuba Vodička ví a poví.
3: Pouze levým jízdním pruhem a na tom vyproštění se zatím ještě nepracuje. Kolony proto popojíždí jak na jižní spojce, kde je nesouvislá kolona už od Lanového mostu, tak také na příjezdu do Prahy po dálnici D1, to komplikuje provoz. Popojíždí se už od Pražského okruhu z 11. kilometru a v obou případech to zdržení bude na více než půl hodiny. Problémy jsou stále na příjezdu do Prahy po D5, kde začíná kolona před Rudnou na 6. kilometru. Velmi pomalu se pak jede až na Pražský okruh k Ořechu, zde je to zhruba na 40 minut. Na Pražském okruhu kolona i v opačném směru, tedy směrem na letiště, od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barandova je to stále na více než půl hodiny. Velmi silný provoz také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou, pojedete asi 35 minut. A provoz vázne i v Liberecké a v Holešovičkách. Mezi sjezdem na Čakovice a tunelem Blanka se zdržíte kolem 40 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Jubilejní 10. ročník pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: na srdci mám.
1: 8.23.
2: Les mi loučí světlem pochodní, dál v sobě nesu tvůj žár.
1: Takový klid přinesla tahle písnička, láskyplná písnička. Jo, takový cholerik, srážka s ním, to je o nervy.
3: No, telefon!
4: Prosím?
3: Od rána se nemůžu nikam dovolat. Od rána zvedám sluchátko a je to hluchý, protože u vás se kecá, u vás se kydá, čvaňhá, klábosní, klachá, beceduje. Byli byste tak strašně laskaví a nechali toho klábosení na chvíli, abych si mohl taky zavolat já.
4: Promiňte, ale nám ten telefon taky nejde.
3: Co?
4: No nejde a nefunguje už 2 dny v celé ulici, protože prý opravují kábel.
5: Kábel, no?
3: No, bože, to je to.
5: No prosím, a vy hnedka křičíte.
3: No, on kdyby ten telefon fungoval, však by se u vás žvanilo stejně.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Jo, takhle to chodívá. 8:24:30, než dorazí Tamara se zprávami v 8:30, koukám ještě na aktuální případné problémy. Dopravě, u té hromadné dopravy, no, očekávejte velké problémy nejen dnes, ale ještě až do 3. listopadu, ale zvyknout si na to, na výluku, která je v rámci provozu na koridoru číslo 4 z Prahy do Tábora. Někdy se musí do náhradních autobusů, některá vlaková spojení osobních vlaků jsou zrušena. Pojďte se radši přesvědčit na stránky vašeho dopravce, jak to ve skutečnosti je. Ale myslím, že poměrně pěkně to shrnuje kapela Bee Gees.

0: Aktuálně na silnici 3 u Benešova, u Bystřice, abych byl přesný, dopravní problém. Kdo jste tam dlouho nejeli, jsou tam semafory, jezdí se kyvadlově a počkáte si, jak moc, řekneme po zprávách.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ve středních Čechách kvůli dlouhodobému suchu nově platí stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Umožnila tak snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané. Opatření má platit do konce dubna příštího roku a má zpomalit pokles hladiny řeky. Kamion, který ve středu uváznul pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici, se pokusí vytáhnout vyprošťovací tank. Předchozí pokusy o vyproštění totiž nebyly úspěšné, uvedli hasiči. Podrobnosti přidáme ve zprávách v 9. Kladenští policisté pátrají po 74-letém muži, který včera odjel z místa bydliště v Kročehlavech na svém kole a doposud se nevrátil. Pohřešovaný Zdeněk Lefner je asi 180 cm vysoký, má krátké šedé vlasy a modré oči. Informace mohou lidé sdělit na lince 158. Švédská akademie dnes vyhlásí vítěze Nobelovy ceny za literaturu. Nominace mohli posílat členové literárních akademií, profesoři literatury, bývalí laureáti a předsedové spisovatelských svazů. Jméno letošního vítěze se dozvíme po 13. hodině. A dnešní počasí. Čekáme oblačno až zataženo, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne a večer postupně od západu přehánky. Naměříme 20 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Dálnice D11, 58. kilometr směr Praha, je tam dopravní nehoda, po nehodě osobní a nákladní auto, jak moc blokují provoz, případně zjistím dodatečně a směle řeknu do vysílání. Velmi opatrně i na silnici 3 u části Jírovec nebo Bystřice, to bude přesnější. Je tam kyvadlový provoz a silničáři.
3: Mezi Bystřicí a Benešovem jsou tady semafory a už tady stojíme tak 20 minut a už teda vidím semafor, takže pojedu, ale...
0: Zaplať vám bůže, jdete sám, kdybyste jel z drahu polovičku, ještě se zádáte, to bych si nepřál. Mít takový pokažený čtvrtek případně, měl jste to vzít jinudy, já to úplně slyším. No a v Praze na Evropské, na úrovni metra Veleslavín, kdo jedete z centra, prostřední pruh?
4: Je těsně před světlama ze spodu od centra dodávka a osobák. Nebylo na nich nic vidět, že by byli nějaký oťukaný, ale něco tam řešejí a blokujou ten levej pruh.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A pojedem skoro do finále.
1: 20 000 litrů pitné vody za jeden den. Dovedeš si to představit?
0: Vůbec.
1: Tak tohle umí vyrobit nový přístroj, který bude používat Český Červený kříž při mimořádných událostech.
0: Ale nevím, kolik se zaplatí na vodným a stočným u nás, když si to znásobím. A to je hodně. Pojedem, tady jsou kapela Damiens.
2: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macou.

0: Za 4 minuty bude 8:45. Povodně, průmyslové havárie i ozbrojené konflikty, tak to jsou situace, při kterých může být nedostatek pitné vody. Český Červený kříž se na tyto události připravuje, své dobrovolníky naučí pracovat třeba se speciálním zařízením na filtrování vody. První z nich si to vyzkoušeli v Jedomělicích na Kladensku.
1: Čerpadlo má vlastně sání maximálně 8 metrů, proto jsou tam hadice udělané 7,5 metrů.
2: Popisuje Jan Lang, člen Českého Červeného kříže a majitel soukromé společnosti, která zařízení vyvinula.
1: Tohle je to sací. Vezmeš sací čerpadlo.
2: Vy tedy v případě mimořádné události přijedete na místo, postavíte 2 nádrže, hadici hodíte do rybníka nebo do jakékoliv jiné vodní plochy. Druhá hadice spojuje obě ty nádrže.
3: Ve zkratce řečeno jste to řekl skvěle. Přijedeme na místo, do 90 minut vlastně jsme schopni vydávat první vodu. Je to o tom, že postavíme 2 nádrže, v první nádrži se vlastně probíhá chlorace, ta trvá 60 minut. Je to z důvodu, aby se veškerý patogeny v té vodě obsažené vlastně zlikvidovaly. Následně se to, jak jste řekl, správně přečerpá do nádrže B, kde proběhne takzvaná dechlorace. Dechlorační činidlo způsobí vlastně, že ten chlor se změní na chlorid a vlastně potom není nebezpečný pro lidi. Vůně, chuť a tak dále, všechno z toho zmizí.
2: Červený kříž dostal 4 tato zařízení. Jedno z nich dokáže za 24 hodin přefiltrovat až 20 000 litrů vody. Jako jeden z prvních si ho u vodní nádrže v Jedomělicích vyzkoušel i tým z oblastního spolku Červeného kříže Liberec s ředitelem Ondřejem Hradcem.
4: Možnost od okamžiku přistavení po nějaký hodině vydávat pitnou vodu, to je opravdu jakoby unikátní systém, myslím si, v rámci České republiky, a jsme rádi, že můžeme toho být součástí.
2: Červený kříž chce ale se zásadami správného chování při mimořádných událostech seznamovat i veřejnost, říká velitelka ústředního krizového týmu Iva Jelínková.
5: Budou mít lidé tady v těch našich červených uniformách pobíhajících v terénu za úkol vysvětlovat lidem, kterou vodu mohou pít, kterou pít nemohou, budou se bavit o té hygieně.
2: Systém na čištění vody pak můžou záchranáři použít třeba při povodních, průmyslových haváriích i ozbrojených konfliktech. Richard Webs, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Předpovědi počasí pro dnešek, od všeho něco, taky to foukne, i nárazy 55 km za hodinu, teploměr, ten se zastaví s rtutí, anebo s tou látkou, dneska to snad neexistuje, ne? Nevadí, úvaha na jindy, až 24 stupně, a jinak Táňa Míková přidává taky výhled předpovědi.
1: Počasí ve středních Čechách.
2: Zítřejší den by měl být naopak krásný, slunečný. Vlastně ty doznívající přehánky budou jenom na Moravě, tak to varuje ti, kteří se chystají na východ. Ti tam ještě nějaký deštík můžou potkat. Ráno sice bude jenom kolem 6 stupňů Celsia, ale platí, že zítřejší den bude ještě z větší části slunečný. Budou to ale jiné teploty, než jsme si zvykli. Budou už opravdu jenom do těch 15 stupňů Celsia. Je pravděpodobné, že zítra se první přízemní mrazíky vyskytnou, ale zdá se, že budou spíš v západních Čechách. Ono to protrhávání oblačnosti bude přicházet od západu. A to znamená, tam, kde nejdelší dobu v noci vydrží jasné nebo polojasné nebe, tak tam můžou ty teploty klesat až ke 3 stupňům ve 2 metrech nad zemí a v tom případě už může být i přízemní mráz. Postupně v sobotu a v neděli se ty přehánky budou přidávat. V této chvíli se zdá, že jich bude víc během soboty než během neděle. Ty teploty už budou zůstávat do 15, možná, že přechodně v neděli do 17 stupňů Celsia, ale vypadá to, že spíš se to stane někde na jihu Moravy nebo na jihu Čech, nežli u nás ve středních Čechách.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Příjemné ráno. V Praze stále výrazně komplikuje provoz uvízlý nadrozměrný náklad ve Vídeňské ulici směrem z centra, to pod železničním mostem kousek za jižní spojkou. Projíždí se tam velmi pomalu, pouze levým pruhem, vyprošťování zatím ještě nezačalo. Kolony proto čekejte jak na jižní spojce směrem na Smíchov, kde se popojíždí už z Lanového mostu, tak hlavně na příjezdu do Prahy po D1, kde jsou nesouvislé kolony od Pražského okruhu z 10. kilometru. V obou případech čekejte zdržení přes půl hodiny. Problémy jsou stále na příjezdu do Prahy po D5, kolony od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu, zde je to asi na 3/4 hodiny. Na Pražském okruhu se zdržíte výrazně v opačném směru, směrem na letiště, od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barandova je to aktuálně zhruba na 50 minut. Velmi silný provoz stále i na okruhu a Štěrboholské spojce na druhém konci Prahy. Od Černého mostu k Průmyslové je to na 40 minut a pomalu pojedete stále i na příjezdu od D8 v Liberecké a v Holešovičkách, od sjezdu na Čakovice k tunelu Blanka, zdržení 35 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: 8 hodin a 50 minut, nejvyšší čas uklidit studio, aby bylo vhodné k užívání kolegyně, která dnes vypadá spíš jak červená karkulka, ale nemá košík s sebou. Nevadí. Můžeme si ten virtuální představit, ten košík plný reportáží na téma Střední Čechy a nejen reportáží na téma z našeho kraje, ale taky i třeba nějaké to jídlo, co? A to berte jako výhodu, protože po tomhle jídle se určitě nepřibere. Jo, a taky tam vidím nějaké písničky se vzkazem. No tak, když už slaví Věry, v poledne se to zúročí. Hezký den.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Přijměte pozvání na výstaviště v Lysé nad Labem, kde do neděle probíhá veletrh Podzimní zemědělec. Nabídne novinky ze zemědělství, zahrádkářství a potravinářství, zemědělskou techniku, regionální produkty i zahradnický trh. Součástí veletrhu je taky výstava Náš chov, která představí mimo jiné plemena ovcí a koz. V hale C se uskuteční národní holštýnský šampionát s přehlídkou špičkových dojnic a komentovanými přípravami zvířat. Součástí veletrhu jsou odborné přednášky, ukázky a doprovodný program, jako například vystoupení dechové kapely nebo cymbálové muziky. Voticko na starých pohlednicích, to je výstava v klášteře Votice. Navštívit ji můžete do konce prosince. Uvidíte víc než 500 historických pohlednic obcí a osad Voticka. Zachycují podobu míst, která se v průběhu desetiletí proměnila, i jejich někdejší každodenní život. Pohlednice pocházejí z rozsáhlé sbírky rodiny Zimovy z Benešova, která o ni už třetí generaci pečuje a rozšiřuje ji. Výstava tak nabízí nejen pohled do minulosti regionu, ale taky možnost porovnat, jak Voticko vypadalo kdysi a jak ho známe dnes. Nenechte si ujít výstavu Dvě generace v městském paláci Tempel v Mladé Boleslavi. Setkávají se na ní díla umělců a jejich nástupců, kteří pokračují v rodinné tradici, ale zároveň si vyšlapávají vlastní uměleckou cestu. Vystavujícími jsou za první generaci malíř a grafik Karel Obertor a grafik Jiří Ledvina. Za tu druhou grafička Zuzana Popelková-Obertorová a fotograf Martin Ledvina. Slavnostní vernisáž je v 18 hodin. Hudebně ji doprovodí Michal Minařík. Výstava pak potrvá do 14. listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Kamion uvázlý pod mostem ve Vídeňské ulici v Praze bude dnes vyprošťovat speciální tank. Mladá Boleslav dokončila modernizaci knihovny, dnes ji vedení města slavnostně otevře. Čekáme oblačno až zataženo a odpolední teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Průjezd Vídeňskou ulicí v Praze směrem z centra blokuje nadměrný náklad. Pod železničním mostem v Krči večer uvízl kamion převážející vrtnou soupravu. Tu by dnes měl uvolnit vyprošťovací tank správy železnic. Z místa se hlásí reportér Mikuláš Vochoska.
2: Před zaklíněným nákladním autem se tvoří kolona, která se táhne až do Michelské ulice. Doprava je tu ve směru z centra omezená do jednoho pruhu a projíždí tu osobní auta i autobusy. Nákladní auto převáželo stavební techniku, která byla pro podjetí železničního mostu příliš vysoká. Maximální výška vozu tedy musí být do 4,4 metrů. Most není podle statiku vážně poškozený a nehoda neohrozila jeho stabilitu. Na místo přijíždí vyprošťovací tank, který by měl nákladní auto odstranit a obnovit provoz v obou pruzích. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dělníci dokončili rekonstrukci hlavní budovy knihovny na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi. Dnes ji vedení města v 11 hodin slavnostně otevře. Modernizace začala letos v červnu. Technici opravili především hlavní prostory, kde jsou uložené knihy.
3: Nově opravené je oddělení pro dospělé, tak i pro děti. Moderní je vstupní vestibul. Všude jsou nové podlahy a nábytek. Dětské oddělení nabízí herní a čtecí zónu. Magistrát za opravu zaplatil víc než 22 milionů korun. Knihovna má přes 7 tisíc registrovaných čtenářů. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Praha 6 dnes odhalí pamětní desku gymnastky Věry Čáslavské. Bude v Šantrochově ulici na základní škole, která je po sportovkyni pojmenovaná. Lidé si na akci připomenou také dnešní památný den sokolstva, říká mluvčí městské části Kateřina Maršálová.
4: 8. října má v kalendáři svátek Věra. Současně si připomínáme památný den sokolstva. A právě sokolské ideály Věra Čáslavská velmi uznávala a sama byla takřka jejich stělesněním. Na pamětní desce je silueta gymnastiky na Kladině. Deska je pak doplněna o výčet sportovních úspěchů Věry Čáslavské. Sport.
0: Rakouský trenér Karl-Heinz Pichler nově vede Ester Ledeckou. Česká reprezentantka se s ním domluvila na spolupráci na lyžařských závodech po konci týmu kolem Tomáše Banka. Ledecká bude jezdit na jiné značce lyží než dosud a plánuje víc soutěžit na snowboardu, protože i na něm chce jet na mistrovství světa. Ledecká tak možná omezí závody na lyžích.
1: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, ráno ojedinělé mlhy, odpoledne a večer postupně od západu přehánky. Naměříme 20 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do kolony před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru. Pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržíte se asi 40 minut. A na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na letiště. Od sjezdu na Jesenici k nájezdu od Barandova je to na 35 až 40 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: To byly zprávy v 9 a před námi je středočeské dopoledne. Provede vás jim tradičně Iveta Chlumská.
5: A přeji vám krásný čtvrtek.
1: Středočeské dopoledne.
5: A provedu vás středočeským dopolednem moc ráda. S příjemnou muzikou, samozřejmě s Helenou Vondráčkovou, Václavem Neckářem, kapelou Krištof, to jen pro začátek. Dana Drábová byla jadernou inženýrkou, dlouholetou předsedkyní Úřadu pro jadernou bezpečnost i středočeskou regionální političkou. Teď jí v Praze připomíná nová výstava a my vás na ní pozveme už za chvíli.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 16 minut po 9. hodině, tak ještě jednou krásné čtvrteční dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy vám přejeme. Jadernou inženýrku a dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou netřeba představovat, ale představuje jí nová výstava v sídle úřadu na Senovážném náměstí v Praze. Expozici připravil úřad společně s partnerkou Dany Drábové u příležitosti ročního výročí úmrtí vědkyně a někdejší místostarostky Pišel na Benešovsku.
1: Tohle mi udělali skláři z uranového skla na památku Daně Drábové.
2: Popisuje dlouholetá partnerka Dany Drábové, Markéta Pávová. Díváme se na skleněnou kouli, uprostřed je symbol atomu a pak tam něco svítí?
1: Ano, tam je ještě taková speciální látka, která vlastně reaguje na UV světlo a když by tady byla úplná tma, tak ten střed zůstane pořád svítit.
2: Hned vedle jsou pak i dobové články z novin. Tady máme výstřižek z pátku 23. května 1986. To je fotografie Dany Drábové?
1: Ano, to je první vlastně dohledatelná mediální zmínka o Daně Drábové, kdy je i uvedena v článku právě, že měří radioaktivitu mléka.
2: Těch fotografií je tady hodně. Jak dlouho vám trvalo, než jste celou výstavu, která je ve dvou místnostech, dala dohromady?
1: No, bylo to teda měsíc a půl teda docela usilovné práce, protože těch materiálů je samozřejmě daleko víc.
2: Dodává Markéta Pávová. Dana Drábová byla přes 25 let předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Podle současného předsedy úřadu Štěpána Kochánka

0: zásadně přispěla k bezpečnosti jaderné energetiky v Česku.
1: Paní předsedkyně a úřad pod jejím vedením postavil celou jadernou regulaci u nás. Vlastně to, že stanovil nějaké bezpečnostní požadavky, které patří, troufnu si tvrdit, k nejkvalitnějším globálně.
0: Co vám Dana Drábová předala, co vás naučila, co si nesete dál do budoucna?
1: Za mě osobně já bych určitě zdůraznil určitý optimismus a víru v to, že věci se dají, když je situace nelehká, věci se dají zlepšovat, posouvat a nepropadat v panice. To je velice důležité. Nakonec její oblíbené heslo, myslím, že ho tady někde taky můžeme vidět, je keep calm and carry on, takže zůstaňme v klidu a pokračujeme dál.
0: Na výstavu se přišel podívat taky Pavel Fojtík, který Danu Drábovou znal už z dob vysokoškolských studií. Vy jste si mohl krátce tady prohlédnout tu expozici, tak co na to říkáte a třeba co je pro vás osobně silné?
2: Silné jsou určitě ty začátky, které pamatuji taky, když ještě Dana Drábová začínala v oboru po vysoké škole a já jsem nakonec o 2 roky později taky začal.
0: Vzpomněl byste si, kde poprvé a za jakých okolností jste ji třeba potkal?
2: No, bylo to na koleji, na Strahově, na chodbě, jo, čili nebylo to, není v tom nic zvláštního a potom jsme vlastně pracovali v jednom ústavu.
0: Popsal Pavel Fojtík. Výstava bude otevřená zdarma v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost každý den až do konce listopadu. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy.
4: Tramvaje na trati mezi centrem Prahy a Modřany nově staví na zastávce Hodkovičky. Místním se tak zkrátila cesta na tramvaj o 10 minut. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší biklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Ke studánce Stříbrné nás zavedla Hana Zagorová ve své písni. My vás zavedeme jakožto cestující v pražských tramvajích a ještě vám řekneme, že nově můžete vystupovat a nastupovat na zastávce Hodkovičky. Ta je na trati z centra do Modřan, konkrétně mezi Belárí a Černým koněm, a které jsou od sebe vzdálené přes kilometr. Místním se tak výrazně zkrátí cesta na zastávku.
1: Hodkovičky. Zastávka na znamení.
2: Cestující si zvykají na nové hlášení v tramvaji. Novou zastávku uvítala například paní Anastázie.
3: Bydlíme přímo tady na Zahalce, což je asi tak 200 metrů od zastávky. Chodili jsme na zastávku Belárek, tak asi 10 minut pěšky, což s kočárem není úplně ideál. A sousedi to říkali, že to by bylo jako super mít to blíž. A hodně lidí jezdí spíš tramvají do práce.
2: Podobný názor má i pan Jiří, který se do oblasti přistěhoval před rokem.
4: Tohle beru jako dar, vyloženě, strašně úleví. To bude nejhezčí zastávka na této větvi tratě. Je to moderní, elegantní, ty cedule, co ukazují příjezdy, dokonalý.
1: Příští zastávka je na znamení.
2: Kromě elektrických informačních panelů jsou tady také na každé straně přístřežky s lavičkou. V běžném denním provozu tady budou zastavovat na znamení linky 3, 17 a 20. Jako jedna z prvních jsem přišla čekat na tramvaj i paní Sandra.
5: Jsem tady, takže teďka nemusím chodit tu další zastávku, takže super. Protože tady se všude staví a myslím si, že všichni to uvítají. Všichni mají stejný názor, všichni jsme šťastní, že to je tady.
2: V okolí zastávky je několik velkých bytových domů a další vznikají na druhé straně Modřanské ulice, která vede podél trati. Vysvětluje rozhodnutí postavit novou zastávku technický ředitel pražského dopravního podniku Jan Čurovský.
6: Protože tady v tomto prostoru vznikla poměrně rozsáhlá zástavba vlastně po obou stranách, jak k Vltavě, tak i na druhou stranu, tak rostla poptávka po přímé obsluze tramvajovou dopravou, celkem logicky. Zároveň by tady měla vzniknout lepší přestupní vazba mezi autobusem 190.
2: Stavba trvala zhruba 4 měsíce, dodává Šurovský.
6: Podařilo se nám vlastně udržet tramvajový provoz sníženou rychlostí, takže to byla samozřejmě výzva pro zhotovitele, aby se tady s tím průběžným provozem popasoval.
2: Dopravní podnik za novou zastávku Hodkovičky zaplatil necelých 30 milionů korun. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Kontrolovali jste v poslední době svoji poštovní schránku? Pokud ano, tak pravděpodobně jste v ní našli i hlasovací lístky. Jak s nimi zítra a v sobotu správně odvolit a co dělat, pokud nedorazili, tak to probereme v našem volebním manuálu už za pár minut. Počkejte si.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: kapela Činasky s písní Báseň. Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celém Česku. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené ve volebních místnostích. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, tak to vám prozradíme v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územně členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelstva. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin a volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Už jen 10 minut a bude tu 10. hodina. S tímto časem i zprávy s Tamarou Kocourkovou. Po 10. se dozvíte, že 20 000 litrů pitné vody za jeden den. To umí vyrobit nový přístroj, který bude používat Český Červený kříž při mimořádných událostech. Podrobnosti vám k tomu přidáme, stačí si na ně jen počkat. A mějte hezký den.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dnes je to 85 let od akce Sokol. Němečtí okupanti tehdy zatkli asi 1500 představitelů sokolské obce. Dobříž staví nový vodojem na svaté Aně. Čekáme oblačno až zataženo a odpolední teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Na dnešek připadá památný den sokolstva. Připomíná rozsáhlý zásah nacistických okupantů proti představitelům České obce sokolské, který provedli přesně před 85 lety. Při akci Sokol zatkli v noci ze 7. na 8. října 1941 asi 1500 lidí. Skoro všechny je pak popravili. Šlo o reakci na jejich odbojovou činnost v tehdejším protektorátu, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
2: Když před 85 lety přicestoval do protektorátu Reinhard Heydrich s jasným úkolem zlikvidovat cílící domácí odboj. Sokolové byli naprosto jasnou vlastně první jeho cílovou skupinou.
1: Součástí zátahu byl tehdy i zákaz sokolské organizace. V Dobříši začala výstavba nového vodojemu Svatá Anna. Nahradí současnou nádrž z roku 1987, která je podle radnice na konci své životnosti. Nový vodojem má být hotový do konce příštího roku. Náklady jsou skoro 108 milionů korun. Pokračuje nezávislý starosta Dobříše Pavel Svoboda.
3: Dobříš má hlavní vodojem na Svaté Aně, který v tuhletu chvíli má dvě komory, každá na 1000 metrů krychlových. Nový vodojem bude mít také dvě komory, ale každá s kapacitou 1500 metrů krychlových, čili celková kapacita se zvýší o třetinu.
1: Nymburské technické služby pořídily dva nové stroje na údržbu veřejného prostranství. První z nich je multifunkční malotraktor, ke kterému se dá připevnit různé vybavení. Druhý je svozový vůz, do kterého se vejde 10 tun odpadu. Oba stály přes 9,5 milionu korun, říká mluvčí Nymburka Marta Svobodová.
4: Malotraktor bude sloužit při údržbě zeleně v lokalitě Ostrov a na dalších městských plochách. V létě ho využije svahový mulčováč, zimně čelní radlice při odklízení sněhu. Svozový vůz je určen ke sběru a přepravě odpadu, včetně bioodpadu.
0: Sport.
1: Hokejisté Sparty budou hrát v 9. kole Tip Sport Extraligy proti brněnské Kometě. Zápas je na programu od 18:30. O hodinu dřív začne utkání mezi Plzní a Českými Budějovicemi.
0: Počasí.
1: Čekáme zpočátku ještě místy polojasno, později oblačno až zataženo, odpoledne a večer postupně od západu přehánky. Naměříme 20 až 24 stupňů. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia a podobné teploty pak meteorologové očekávají i o víkendu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 vjedete do nesouvislé kolony za sjezdem na Loděnici. Na 8. kilometru pomalu se jede až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržíte se kolem půl hodiny. A Vídeňská ulice v Praze směrem z centra je neprůjezdná kvůli vyprošťování uvízlého nadrozměrného vozidla pod železničním mostem za jižní spojkou. Provoz je odkláněn na jižní spojku a kolony jsou proto na jižní spojce i Štěrboholské spojce a také na východní části Pražského okruhu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tolik zprávy a pokračuje středočeské dopoledne. S vámi je stále Iveta Chlumská.
5: A stále přejeme hezký den všem.
0: Středočeské dopoledne.
5: Takové mobilní bankovnictví je jistě pohodlné. Nepodceňujte ale zabezpečení vašeho telefonu a nikomu nezdělujte přihlašovací údaje. Jak nenaletět, povíme si v naší rubrice už za chvíli. No a taky 20 000 litrů pitné vody za jeden den, to prostě umí vyrobit nový přístroj, který bude používat Český Červený kříž při mimořádných událostech. Podrobnosti přidáme i s příjemnou muzikou. Pavel Vítek, Abba, Buty nebo Jelen.
0: Do české dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Taky ABBA přispěla do našeho čtvrtečního dopoledního vysílání na frekvencích Českého rozhlasu Střední Čechy. Přispějeme informací o tom, že povodně, průmyslové havárie i ozbrojené konflikty. To jsou situace, při kterých může být nedostatek pitné vody. Český Červený kříž se na tyto události připravuje. Své dobrovolníky naučí pracovat se speciálním zařízením na filtrování vody. První z nich si to vyzkoušeli v Jedlomělicích na Kladensku.
1: Čerpadlo má vlastně sání maximálně 8 metrů, proto jsou tam hadice udělané 7,5 metrů. Prostě nedostanete se dál než 8 metrů kvůli tomu sání.
2: Popisuje Jan Lang, člen Českého Červeného kříže a majitel soukromé společnosti, která zařízení vyvinula.
1: Jedno čerpadlo je obsazené pouze kamlokama. To je to přečerpávací čerpadlo. Druhý čerpadlo má kamlok a C52, takže tohle je to sací. Vezmeš sací čerpadlo.
2: Vy tedy v případě mimořádné události přijedete na místo, postavíte dvě nádrže, hadici hodíte do rybníka nebo do jakékoliv jiné vodní plochy. Druhá hadice spojuje obě ty nádrže.
3: Ve zkratce řečeno jste to řekl skvěle. Přijedeme na místo, do 90 minut vlastně jsme schopni vydávat první vodu. Je to o tom, že postavíme dvě nádrže, v první nádrži se vlastně probíhá chlorace, ta trvá 60 minut. Je to z důvodu, aby se veškerý patogeny v té vodě obsažené vlastně zlikvidovaly. Následně se to, jak jste řekl, správně přečerpá do nádrže B, kde proběhne takzvaná dechlorace. Dechlorační činidlo způsobí vlastně, že ten chlor se změní na chlorid a vlastně potom není nebezpečný pro lidi. Vůně, chuť a tak dále, všechno z toho zmizí.
2: Takže je to jako klasická voda z kohoutku.
3: Možná, že bych řekl, že to je možná i trošku čistší voda. Samozřejmě nejsme schopni obsáhnout veškerou spektrum, který norma pro pitnou vodu stanovuje. Proto to vlastně nenazýváme pitnou vodou, nazýváme to mikrobiálně nezávadnou vodou. Na druhou stranu vlastně tenhle systém není určený k tomu jakoby k trvalému zásobování obyvatelstva. Tenhle systém je pro nouzové zásobování. Tam už potom neřešíme věci jako je pH nebo vodivost nebo tvrdost vody.
2: Červený kříž dostal 4 tato zařízení. Jedno z nich dokáže za 24 hodin přefiltrovat až 20 000 litrů vody. Jako jeden z prvních si ho u vodní nádrže v Jedlomělicích vyzkoušel i tým z oblastního spolku Červeného kříže Liberec s ředitelem Ondřejem Hradcem.
4: Z mého pohledu to je moc užitečná věc, protože opravdu ta možnost od okamžiku přistavení po nějaký hodině vydávat pitnou vodu, to je opravdu jakoby unikátní systém, myslím si, v rámci České republiky a jsme rádi, že můžeme toho být součástí.
2: Červený kříž chce ale se zásadami správného chování při mimořádných událostech seznamovat i veřejnost, říká velitelka ústředního krizového týmu Iva Jelínková.
5: I mimo mimořádné události a samozřejmě především v rámci těch mimořádných událostí budou mít lidé tady v těch našich červených uniformách pobíhajících v terénu za úkol vysvětlovat lidem, kterou vodu mohou pít, kterou pít nemohou, budou se bavit o té hygieně. My to samozřejmě neděláme sami, ale tohle je něco, co děláme od dlouhodobě ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a s jeho hlavním hygienikem.
2: Systém na čištění vody pak můžou záchranáři použít třeba při povodních, průmyslových haváriích i ozbrojených konfliktech.
5: V reakci na povodně z roku 2024, kdy jsme velmi bojovali s nedostatkem pitné vody nebo vody vhodné k pití, jsme se rozhodli, že systém, který jsme už dříve dodávali kolegům na Ukrajinu, kteří bojovali také v rámci ozbrojeného konfliktu s nedostatkem vody, zkusíme zavést i u nás.
2: V případě takových událostí je pak Český Červený kříž připraven také například dezinfikovat vodu ve skládacích kanistrech i dodat balenou pitnou vodu pro více než 10 000 lidí za den. Richard Webs, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Jistě se nebudeme přít o tom, že mobilní bankovnictví je pohodlné, ale nepodceňujte zabezpečení vašeho telefonu a nikomu nezdělujte přihlašovací údaje. Jak nenaletět, povíme si za chvíli.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Nechme naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Využíváte mobilní bankovnictví? Bezpečí vašich peněz máte ve svých rukách. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
2: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
3: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
2: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o falešných telefonátech.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: A taky nebude chybět pohled do kalendáře, jaké události v minulosti přineslo 8. říjnové datum. Dozvíte se z kalendária od Petra Jungmana. Stačí se na to jen počkat. A mějte hezký den.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Vojtěch Bernacký se sportu věnuje už hezkou řádku let. Není sice profesionálním sportovcem, ale dlouholetým sportovním redaktorem a moderátorem České televize. Se svojí rodinou žije v Jenštejně a v posledních letech se našel v psaní knížek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: 10:45 máme, já se za vás dívám do kalendáře, 8. říjnové datum a vedle toho data jméno Věra. Je krásné a jednoduché slovanského původu s jasným zněním. Věry, Věrky, Věrušky, přejeme všechno nejlepší. 60 slaví herečka a zpěvačka Jana Musilová, 45 má herečka Anna Kulovaná a 35 slaví herec Milan Vedral. Všem oslavencům moc gratulujeme, další události připomíná Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny Věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin, co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola. A to se nacistům rozhodně vyplatilo. Do klína jim spadly státní sokolské dotace, statisícové členské příspěvky a výtěžky ze sokolských sletů a hlavně veškerý majetek.
3: Nyník se dostává do Humpolce.
1: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník.
3: Sebeřepí, šakali.
1: Ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
3: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
1: Kinosálež měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
4: A to je všechno, co pro nás máš?
1: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
5: Hliník je stále nepřítomen.
1: Světový kongres žen byl zahájen u nás v Praze před 45 lety v roce 1981. Účastnice přijeli ze 132 zemí světa. Například poselství Leonida Brežněva přednesla první kosmonautka Valentina Tereškovová. Před 3 lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pásma Gazy na Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbollah. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Už jen 11 minut a bude tu 11. hodina s tímto časem i zprávy s Tamarou Kocourkovou. Jestli pak víte, co je to drhlen, vochle nebo motovidlo. Pokud ne, pak si na to počkejte. Po 11. vám to prozradíme. Hezký den.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už

cizích hlávek stál, tak

dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Hasiči vyprošťují nákladní auto zaklíněné pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Praze. Problémy s dodávkami dílů pro Škodu auto zasáhly výrobu. Čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Policisté v Praze kompletně uzavřeli průjezd Vídeňskou ulicí ve směru z centra pro veškerou dopravu. Pod železničním mostem v Krči tam večer uvízl kamion převážející vrtnou soupravu. Na místě zasahují hasiči a technici se speciálním vyprošťovacím tankem, říká mluvčí správy železnic Martin Kafka.
2: Vyprošťovací tank hasičů správy železnic se teď tedy snaží o to vyproštění. Zatím takovou citlivější cestou, abychom nezničili třeba komunikace a podobně. Úplně se to zatím nedaří, volí se další postup. Máme připraveni další scénáře, jakým způsobem to vlastně jakoby budeme likvidovat.
0: Kdy bude Vídeňská ulice ve směru z centra opět průjezdná, zatím není jasné. Škoda auto kvůli problémům u dodavatele musí i tento týden redukovat počet směn. Problémy s dodávkami dílů pro automobilku se dotkly také modelu Kodiaq vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Dnes to uvedl 14-denník odboru automobilky Škodovácký odborář.
3: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Český Červený kříž naučí své záchranáře pracovat se zařízením na filtrování vody. Při povodních i válečných konfliktech pomocí něho vyrobí až 20 000 litrů pitné vody za den. Záchranáři si ho vyzkoušeli v Jedomělcích u Kladna. Systém je schopný vodu přefiltrovat do 90 minut, říká Jan Lang, který ho vyvíjel.
4: Postavíme dvě nádrže. V první nádrži probíhá chlorace, aby se veškerý patogeny v té vodě zlikvidovaly. Následně se to přečerpá do nádrže B, kde proběhne takzvaná dechlorace. Ten chlor se změní na chlorid, potom není nebezpečný pro lidi. Od příjezdu na místo zhruba do 20 až 30 minut začne čerpání první vody. Sport.
0: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila poprvé do semifinále na turnaji série Masters. Ve čtvrtfinále v Pekingu porazila v českém souboji Karolínu Muchovou ve dvou setech 6-3 a 6-0.
1: Počasí.
0: Čekáme místy polojasno, později oblačno až zataženo, odpoledne a večer postupně od západu přehánky. Naměříme 20 až 24 stupňů. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia a podobné teploty pak meteorologové očekávají i o víkendu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 po pojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionu už za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Pro osobní auta je celý úsek asi na 20 minut. Kamiony se v pravém pruhu zdrží výrazně déle. Na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na letiště. Od sjezdu na Vestece po pojíždí na nájezd od Barandova, kde stojí v levém pruhu nepojízdná dodávka, je to až na 25 minut. A jak už jsme zmínili, neprůjezdná zůstává v Praze Vídeňská ulice směrem z centra za jižní spojkou pod železničním mostem. Vyprošťuje se uvízlý nadrozměrný náklad. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Právě v 11 otevřeli poslední hodinu dnešního středočeského dopoledne. Stále vás provází Iveta Chlumská.
6: A provázím vás ráda. Hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
6: Následující hodinu naplníme nejen příjemnou muzikou v podání Tomáše Kluse, Ogy Blechové, Valdemara Matušky, Mekyho Žbirky a dalších, ale i informací o tom, že na pražském Opatově vznikl nový parkovací dům s téměř 500 místy. A taky víte, co to je drhlen, vochle nebo motovidlo? V Kutnohorském kamenném domě vám to připomenou už za chvíli.
1: Do české dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: Ozzy Osbourne nám dopěl 16 minut po 11. Stále vám přejeme krásné čtvrteční dopoledne. Do časů tkalců a přadlen zavede návštěvníky výstava, Když klapaly kolovrátky v kamenném domě v Kutné Hoře. Jak dlouho trvala výroba nití a jaké speciální nástroje k tomu naši předci potřebovali, tak to zjišťovala naše redaktorka Elena Chomátová.
1: My tady máme představeny jednak suroviny, ze kterých se vyráběla ta niť, ať už rostlinná vlákna, lén, konopí, kopřiva, bavlník, ale pak tady máme i jednotlivé nástroje, které vlastně byly používané při zpracování vlákna. Můžeme si je představit. Jsou to jednotlivé hřebeny, takže prvotním takovým hřebenem byl drhlen a pak přešel vlastně z drhlenu na mědlici. Na mědlici se stonek polámal a změknul a dostával se na vochly, což byl vlastně ten další hřeben, kde se vyčesal až do takových jakoby vlasových vláken a vznikla takzvaná koudel, která se pak dávala na přeslici, na které si připevnila koudel právě ta přadlena a z toho stojánku, z té přeslice brala to vlákno a přebíjela ho na kolovrátek.
2: Říká historička Kateřina Vavrušková.
1: Tak my teď vochlujeme neboli češeme lén na vochly, což je takový už ten poslední hřeben, který udělal takovou tu úpravu toho rostlinného vlákna a jak vidíme, tak nám se už vytváří skoro takové vlásky a brzy by z toho byla právě ta připravená koudel na předení ke kolovratu.
2: Jak dlouho trvá vyrobit takový kus látky, například košily?
1: Tak to záleží na šikovnosti tkalce, samozřejmě i materiálu, ze kterého získáte tu látku. Když bychom šli po té stránce lnu, tak ta plátěná košile mohla trvat, utkat 1 až 3 dny.
2: Výstava se jmenuje Když kolovraty klapaly. Jaké to tehdy bylo?
1: Tak když kolovraty klapaly, tak v každé vlastně chaloupce probíhalo předení, následně potom tkaní. Tuto práci vykonávaly ženy většinou na zimu, podzim, když už ustaly práce na poli, sešly se sousedky dohromady a přitom si třeba vyprávěly nějaké pověsti. Máme tady navinutý tkalcovský stav, je to teda z poloviny 20. století, u kterého se stojí a si tady mohou zkusit návštěvníci utkat pár řádků. Takže návštěvníci mají společné dílo, že za celou tu naší výstavu utkají velký kus látky.
2: Z kamenného domu v Kutné Hoře Elena Chomátová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A já ještě doplním, že výstava v kamenném domě v Kutné Hoře potrvá až do 29. listopadu. Reportáž, fotografie z výstavy taky najdete na našem webu střednichechy.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu svůj.

Na pražském Opatově vznikl nový parkovací dům s téměř 500 místy. Řidiči tam můžou parkovat od dneška. Podrobnosti prozradíme už za chvíli. Teď Tomáš Klus a jeho Nina.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

směju se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Knoflíky lásky opěvovali Iveta Bartošová, Petr Sepeši na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy a my vám teď prozradíme, že na pražském Opatově můžou řidiči od dneška zaparkovat v novém parkovacím domě. Téměř 500 parkovacích míst využijí nejen místní, ale hlavně řidiči, kteří do města pokračují hromadnou dopravou. Stavební práce za víc než 660 milionů korun trvaly od loňského května.
1: Stojím u Čilské ulice na pražském Opatově, kde dělníci postavili nový parkovací dům. Nedaleko potkávám pana Petra, který přijel z jižních Čech do Prahy na kontrolu u lékaře. Nový parkovací dům vítá.
2: Je tady vlastně blízko metro a můžeme se přesunout dál do centra, aniž bychom potřebovali auto.
1: Popisuje, že nový parkovací dům mu usnadní parkování v Praze.
2: Určitě bude snazší parkování, protože ty parkovací místa tady jsou obtížní, je jich tu málo a tyhle ty parkovací domy jsou potřeba.
1: Paní Jana, která na Opatově bydlí 4 roky, často pozoruje, že mimoměstští řidiči parkují v ulicích u bytových domů. Na Opatově nejsou modré zóny. O novém parkovacím domě se dozvěděla nedávno. Má pochyby, jestli řidiči budou chtít za stání platit.
3: Pořád to bude placená služba a lidi, kteří sem kolikrát přijedou a nechají tady auto, jdou na metro, jdou do práce. Prostě pokud člověk nemusí jakoby platit, tak zaparkuje na první volné místo, kde nezaplatí.
1: Z celkových zhruba 500 parkovacích stání je 100 míst k dispozici pro obyvatele z nejbližšího okolí Opatova, vysvětluje mluvčí Prahy 11 Alžběta Plocová.
4: Rezidenti budou mít zajištěno parkovací místo, ne konkrétně jedno vyhrazené, ale vlastně v rámci celkové kapacity si najdou volné místo právě pro sebe.
1: Podle Jana Dvořáka, vedoucího oddělení správy parkovacích objektů z technické správy komunikací, má nové parkoviště sloužit především pro mimoměstské řidiče. Technická správa komunikací zároveň uzavřela původní venkovní záchytné parkoviště naproti novému domu, kde bylo zhruba 110 parkovacích míst.
5: Ten pozemek není pozemkem vlastněným hlavním městem Prahou. Ta dočasnost vlastně je vázaná na otevření těch garáží a tak bude ten provoz nahrazen garážemi.
1: Do konce listopadu budou stavební práce pokračovat na střeše parkovacího domu. Tam vznikne park, který má být otevřený pro veřejnost od jara příštího roku. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Depeše a Marta Kubišová a za chvíli třeba zamilovaná Lenka Filipová.

Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem

0: Phil Collins a za minutu máme 11:45. Tak co třeba na veletrh podzimní zemědělec, na výstavu starých pohlednic nebo výstavu dvou generací? Tam můžete dneska vyrazit. Podrobnosti vám k tomu přidá Denisa Hrgeslová.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Přijměte pozvání na výstaviště v Lysé nad Labem, kde do neděle probíhá veletrh Podzimní zemědělec. Nabídne novinky ze zemědělství, zahrádkářství a potravinářství, zemědělskou techniku, regionální produkty i zahradnický trh. Součástí veletrhu je taky výstava Náš chov, která představí mimo jiné plemena ovcí a koz. V hale C se uskuteční národní holštýnský šampionát s přehlídkou špičkových dojnic a komentovanými přípravami zvířat. Součástí veletrhu jsou odborné přednášky, ukázky a doprovodný program, jako například vystoupení dechové kapely nebo cymbálové muziky. Voticko na starých pohlednicích, to je výstava v klášteře Votice. Navštívit ji můžete do konce prosince. Uvidíte víc než 500 historických pohlednic obcí a osad Voticka. Zachycují podobu míst, která se v průběhu desetiletí proměnila, i jejich někdejší každodenní život. Pohlednice pocházejí z rozsáhlé sbírky rodiny Zimovy z Benešova, která oni už třetí generaci pečuje a rozšiřuje ji. Výstava tak nabízí nejen pohled do minulosti regionu, ale taky možnost porovnat, jak Voticko vypadalo kdysi a jak ho známe dnes. Nenechte si ujít výstavu Dvě generace v městském paláci Tempel v Mladé Boleslavi. Setkávají se na ní díla umělců a jejich nástupců, kteří pokračují v rodinné tradici, ale zároveň si vyšlapávají vlastní uměleckou cestu. Vystavujícími jsou za první generaci malíř a grafik Karel Obertor a grafik Jiří Ledvina, za tu druhou grafička Zuzana Popelková-Obertorová a fotograf Martin Ledvina. Slavnostní vernisáž je v 18 hodin. Hudebně ji doprovodí Michal Minařík. Výstava pak potrvá do 14. listopadu. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hrgeslová.
0: A my vám za chvíli popřejeme krásné poledne a dobrou chuť k obědu, ale taky úderem 12. nabídneme další zprávy s Tamarou Kocourkovou. Po 12. nabízíme hodinu příjemné muziky, k písničkám přidám vaše vzkazy. A můžete je posílat do naší SMS brány už teď 90 011 04, pište ve tvaru STC Mezera, pak váš text. A nebo využijte webový formulář, najdete ho na naší internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.

Víte, že Hornické muzeum v Příbrami vzniklo už v roce 1886? Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v České republice. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Nezaměstnanost ve Středočeském kraji v září klesla na 4,2%. Pražský dopravní podnik prodlouží tramvajovou trať do oblasti Nových Dvorů. Čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Ve Středočeském kraji bylo v září 4,2% nezaměstnaných, celkem přibližně 42 tisíc lidí, asi o 300 méně než v srpnu. Pokles je 0,1% bodu. Nejvíc míst si prostřednictvím úřadu práce hledali zájemci v okresech Kolín, Nymburk a Mělník. Pokračuje ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Příbrami Martina Beránková.
4: Poklesu nezaměstnanosti přispěli především uchazeči, kteří z evidence úřadu práce odcházeli do pokračujících sezónních zaměstnání, ale také přetrvávající vysoká poptávka zaměstnavatelů po pracovní síle napříč průmyslovými odbory.
3: Loni v září byla v kraji nezaměstnanost nižší, a to o 3,8%. Dělníci prodlouží tramvajovou trať z pražské Libuše. Povede do oblasti Nových Dvorů a vytvoří tak lepší spojení s plánovanými stanicemi metra D. Práce začnou příští rok. Trať povede částečně po jedné koleji, aby se tramvaje mohly otáčet, vysvětluje technický ředitel dopravního podniku hlavního města Jan Šurovský.
5: Ten závěr bude pojat jako jedna velká bloková smyčka ulicemi Novodvorskou, vpravo Durychova, vpravo Libušská, vpravo Chýnovská, a pak tramvaj bude pokračovat vlevo zase do Novodvorské směrem do Libuše.
3: Zkušební provoz nové trati by měl začít na konci roku 2028. Díky ochraně přírody se ve světě v poslední době zvýšily populace tygrů, mořských želv nebo slonů afrických. Vyplývá to z nově zveřejněné zprávy o živé planetě, kterou pravidelně publikuje Světový fond na ochranu přírody. Celkový trend je ale stále negativní. Živočichů v přírodě rychle ubývá.
6: Nejrychleji vymírají sladkovodní ryby či obojživelníci. Ve volné přírodě se jejich počet za půl století snížil o 85%. Celkově zmizelo 73% sledovaných populací obratlovců.
7: I v České krajině vlastně nejohroženější skupinou jsou sladkovodní živočichové.
6: Říká ředitelka české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Lenka Fričová. Dílčím úspěchem je například návrat vlků do přírody. Mezi hlavní řešení krize světové přírody patří změny v zemědělství a šetrnější výroba potravin, odchod od ropy, uhlí a plynu co by zdrojů energie a přístup k dotacím. Finanční podpora činností, které přírodu poškozují, mnohonásobně převyšuje peníze vydávané na její ochranu.
8: Jan Kaliba, Český rozhlas. Sport.
3: Hokejisté Sparty budou hrát v 9. kole Tipsport Extraligy proti brněnské Kometě. Zápas je na programu od 18 hodin a 30 minut. O hodinu dřív začne utkání mezi Plzní a Českými Budějovicemi.
0: Počasí.
3: Čekáme místy polojasno, později oblačno až zataženo. Večer postupně od západu přehánky, naměříme 20 až 24 stupňů. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia a podobné teploty pak meteorologové očekávají i o víkendu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Stále neprůjezdná je Vídeňská ulice směrem z centra pod železničním mostem na jižní spojku. Hasiči s těžkou technikou vyprošťují uvízlý nadrozměrný náklad. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly polední zprávy a teď už jsou tady vaše písničky se vzkazem. S vámi je stále Iveta Chlumská.
9: A přeji hezké poledne.
0: Písničky se vzkazem.
9: A nechte si chutnat, jestli právě obědváte. My vám k tomu budeme příjemně hrát a ještě k písničkám přidám vaše vzkazy. Číslo naší SMS brány, které je v SMS bráně tedy přijímá, je 90 011 04. SMSky pište prosím pěkně ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A dejte pozor, ať se zpráva vejde pouze do jedné jediné SMSky, jinak k nám nedorazí úplná. Když se chcete rozepsat, raději přes webový formulář, najdete ho na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
0: Písničky se vzkazem.

Ilona Čáková na úvod písní Tornero, teď už to bude o vás. Věrušky nám slaví svůj sváteční den, tak zahrajeme písničku pro Věrušku Šlechtovou k svátku. Přejeme jí všechno nejlepší, dobrou pohodu a hlavně ať slouží zdraví. Hezký sváteční den tedy přejí Stáňa a Vláďa a taky Český rozhlas Střední Čechy.

Tak vy nebloudíte, vy víte, kde je vaše místo, samozřejmě u rozhlasových přijímačů. Tady je Český rozhlas Střední Čechy, písničky a vaše vzkazy a píšete mi dál. V podhrádí slavného Tučníku v komorním městě Žebráku dnes slaví své jmeniny dlouholetá sokolka, turistka i cyklistka, především bezva kamarádka, paní Věra Stoličná, rozená Jakoubková. Milá Věrko, mnoho pevného zdraví, pohody, tělesné i duševní svěžesti a lásky všech tvých blízkých a mnoho příjemných zážitků v partě kamarádů. To ti přejí spolužáci a kamarádi z brdských vozdů. No a pěkné babí léto přejeme do celé redakce rozhlasu i všem posluchačům našeho oblíbeného rádia. My zdravíme a paní Věrce přejeme všechno nejlepší.

A my půjdeme za další písničkou a vaším vzkazem. Iveto, zahrajte k svátku Věře z Čachovic a Věře z Hradčan. Hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti jim přeji Janiny a zdraví i všechny milé přátelé.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 3:30 ladíte Český rozhlas Střední Čechy, posloucháte Písničky a přidávám další vzkaz. Iveto, přeji do studia i všem posluchačům příjemný slunečný den. Dnes mají svátek Věry Věrušky a tak Koníčkové a taky vaši kolegyně Hájkové. Přeji, ať si ho užijí, napsala Veronika z Rakovníka a my se rádi přidáme. Právě.

Tereza Mašková, Marek Lambora a náš příběh. No a další písnička a váš vzkaz posíláme k svátku Věrušce z Čachovic, taky Věrušce Šlechtové, Novotné, Skutné hory a všem Věruškám. Hlavně zdraví k tomu štěstí, hodně lásky a pohody jim přeje Anička z Skutné hory.

0: Písničky se vzkazem.
1: Co mi píšete dál do písniček se vzkazem? I ve to zahrajte Věře Novotné, Věře Koníčkové, Věře Dohradčan. K svátku hodně zdraví, štěstí, pohody přejí Květa, Roman a Jirka. A rád se připojí i Český rozhlas Střední Čechy.

No, čas nám letí jako šíp, 10 minut máme po půl jedné a já tak trochu napovím tedy, že Věrušky slaví svůj sváteční den. I té další, nebo i ta další písnička bude patřit paní Věře Koníčkové k svátku, přejeme hlavně pevné zdraví, to je ten poklad pravý. Taky trochu toho štěstí a spoustu lásky kolem sebe, to přejí Stáňa a Alča.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Písničky se vzkazem.
1: A poslední váš vzkaz. Dobrý den, zahrajte prosím mojí sestře Věrušce Šlechtové k dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví přeje sestra Líba s rodinou.

Paolo Habera, Krátké lásky, no a teď Petr Kotwald a je v tahu. Téměř je v tahu taky ta 12. polední hodina, kdy vám hrajeme a přidáváme vaše vzkazy. Ve 13 zprávy, po 13. hostem Alex Minářové, herec Viktor Zavadil. Tak těším se zítra.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Nemocnice v Benešově dokončila projekt na snížení energetické náročnosti. Čekáme oblačno a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos skončí mandát jedné třetiny z nich. Volit můžou lidi zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Snížit energetickou náročnost nemocnice v Benešově pomáhá série opatření. Stála 225 milionů korun a zahrnují například solární elektrárny na střechách nebo výměnu 1300 starších světel za úspornější. Návratnost investice je podle technického ředitele nemocnice Jana Kolbaby 15 let.
2: Ta úspora je počítána podle projektové studie, která by měla nějakým způsobem vycházet na základě toho, jak ty opatření byla realizována. Ta částka by měla být zhruba 7,5 milionu korun ročně.
0: Vánoční osvětlení začali rozvěšovat technici v Mladé Boleslavi. Vyzdobit musí přibližně třetinu ulic. Letos začali ve stejný čas jako loni, všechno totiž musí stihnout do první adventní neděle, kdy se zároveň rozsvítí vánoční strom na tamním staroměstském náměstí.
3: Technici spotřebují asi 30 kilometrů světelných řetězů. Nejčastějšími motivy ozdob jsou vánoční svíčky, komety, vločky nebo hvězdy. Mezi nejčastější barvy osvětlení patří bílá, žlutá, červená a modrá. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Nikola Bartuňková je poprvé v semifinále na turnaj kategorie Masters. V Pekingu postoupila mezi nejlepší čtyřku po vítězství nad českou soupeřkou Karolínou Muchovou, kterou porazila po setech 6-3 a 6-0. Bartuňková Muchovou dobře zná, taky o tom mluvila po utkání na kurtu.
4: Byl to neuvěřitelný zápas. Z klubu se známe už od dětství, takže vím, že je to výborná hráčka a taky skvělý člověk. Bylo to těžké utkání. Snažila jsem se hrát, co nejlépe umím a zvládla to. Před turnajem jsem rozhodně neočekávala takové výsledky. Hodně to pro mě znamená.
0: V boji o premiérový postup do finále narazí Bartuňková na lepší z ruské dvojice Andrejevová Alexandrovová. Souboj začne za pár minut.
1: Počasí.
0: Čekáme místy polojasno, později oblačno až zataženo, večer postupně od západu přeháňky, naměříme 20 až 24 stupňů. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia, podobné teploty pak meteorologové očekávají i o víkendu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Velké Popovice pojedete pomalu z 15. kilometru do omezení na 23. kilometr. Je to na víc než 20 minut a na dálnici D5 před Prahou popojíždí nesouvislá kolona hlavně kamionů už před sjezdem na Rudnou ze 7. kilometru. Pokračuje až na Pražský okruh Ořechu. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem Thálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Tam,
0: na gymnáziu, tam, to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopník v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec
0: ne. Ochotníky aspoň.
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jediný. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně. No.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapení, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jsem řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych si jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo, takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili, a je to to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny. Takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskérek v čele s Janičkou Bílkovou. A já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
1: No, to čeká divák asi. Já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno před

0: tím a to i co se týče jako příběhu, Palacha, postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
1: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně uvytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mánesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že to, je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Tak, jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, vy jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně uvytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálnej.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment. Mm-hmm.
0: Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby uvytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje. Že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra?
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý, takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje. Do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. To ale nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: A mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejný v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo, bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká, nenapadá mě, kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadřela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gabiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Artura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takový život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, třeba těm se to nesmí, těm se to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď můžete časově, nebo...
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější, musíte používat více těch hereckých prostředků, nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony?
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží potom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to
1: jo.
0: Po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Výstavba nového vodojemu v Dobříši bude stát více než 100 milionů korun. Odbory v Praze na letiště zvažují ukončení stávkové pohotovosti. A dnešní počasí čekáme velkou oblačnost, později také přehánky. Maxima před frontou ještě kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobré odpoledne. V Dobříši začala výstavba nového vodojemu Svatá Anna. Nahradí současnou nádrž z roku 1987, která je podle vedení tamní radnice na konci své životnosti. Nový vodojem má být hotový do konce příštího roku. Náklady jsou téměř 110 milionů korun, říká nezávislý starosta města Pavel Svoboda.
2: Dobříš má hlavní vodojem na Svaté Aně, který v tuhletu chvíli má dvě komory, každá na 1000 metrů krychlových. Nový vodojem bude mít také dvě komory, ale každá s kapacitou 1500 metrů krychlových, čili celková kapacita se zvýší o třetinu.
0: Dělníci dokončili rekonstrukci hlavní budovy knihovny na třídě Václava Klementa v Mladé Boleslavi. Dnes dopoledne ji vedení města slavnostně otevřelo. Modernizace začala letos v červnu. Technici opravili hlavně hlavní prostory knihovny.
3: Nově opravené je oddělení pro dospělé, tak i pro děti. Moderní je vstupní vestibul. Všude jsou nové podlahy a nábytek. Dětské oddělení nabízí herní a čtecí zónu. Magistrát za opravu zaplatil víc než 22 milionů korun. Knihovna má přes 7 tisíc registrovaných čtenářů. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Pražské letišní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle předsedy jedné z odborových organizací Marka Sedláka je na čase zvážit její ukončení. Sedlák také popřel tvrzení další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odboráři nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásily 21. července. Vadil jim hlavně výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Před 20 lety totiž Lašák vedl České aerolinie v době jejich úpadku. Nobelovu cenu za literaturu získala Anne Carsonová. Kanadskou básnířku, esejistku a překladatelku ocenila Švédská akademie za odvážné a vynalézavé dílo, které propojuje antickou tradici se současnou literaturou. Vydala více než 20 knih. Součástí Nobelovy ceny je vedle zlaté medaile také finanční odměna ve výši 12 milionů švédských korun. Sport. Český motocyklový závodník na ploché dráze Jan Kvěch bude také v příští sezóně seriálu Grand Prix plnit roli náhradníka. Od pořadatelů mistrovství světa totiž nedostal stálou divokou kartu.
1: Počasí.
0: Teplé počasí ukončí dnes podvečer výrazná studená fronta s deštěm. Odpoledne čekáme zataženo až oblačno, později odpoledne a večer od západu déšť, ujediněle i bouřky. Později večer začne déšť ustávat a na západě středočeského kraje čekáme také výraznější ubývání oblačnosti. Maxima před frontou ještě nezvykle vysoká, mezi 19 a 23 stupni. Vítr bude při přechodu fronty zesilovat na čerství, místy s nárazy až kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Problémy jsou teď v Praze na jižní spojce směr Barandovský most u sjezdu na Strašnice. Vyšetřují nehodu, jede se jen levým pruhem, kolona přitom stále narůstá, táhne se od Černého mostu a je téměř na 50 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Právě začíná čtvrteční středočeské odpoledne dnes s Patrikem Rozehnalem.
4: Zůstaňte u něj a budete mít spoustu informací.
1: Středočeské odpoledne.
4: Třeba o novém parkovacím domě, pokud ze středních Čech jedete do Prahy a potřebujete zaparkovat na jihu, tak poradíme kde a nově. Novinky také budou u záchranné služby u nemocnice Bulovka. Čeho se týkají, dozvíte se. A soubor originálních portrétních fotografií Františka Drtikola získala do svého vlastnictví Příbramská galerie. Pořídila je za zhruba 60 tisíc korun. Fotografie ale zatím k vidění nejsou. Proč? No tak to vám řekneme za chvíli.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

Pěkné odpoledne vám všem, co posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Galerie Františka Drtikola v Příbrami získala do svého vlastnictví 19 originálních fotografií tohoto rodáka. Fotografie sice nepatří mezi umělecky nejvzácnější Drtikolovy fotky, ale přesto mají velkou sběratelskou hodnotu.

0: Minimálně měla hodnotu 60 tisíc a více a ty další fotografie také, takže dohromady určitě je to v řádu 100 tisíců korun minimálně, takže jsme nakoupili velice dobře.
1: Fotografie v pražském starožitnictví našel umělec Mark Ter.
2: Měl jsem tam jednou zarezervovanou věc a pan starožitník přitom se mě ptá, jestli nechci dělat nějaké fotografie. Zeptal jsem se, o jaké fotografie se jedná. Odpověděl, že to jsou fotky od drtikola. Otevřel jsem papírové desky a co nevidím? Černobílé foto několika portrétů a pak je typické pozice těl žen s razítkem drtikol Praha.
1: Fotografie nafotil a ozval se právě Magdě Daniel z galerie Františka Drtikola.
2: Viděl jsem, že nejsou vlastníci ani jediné originální fotografie od tohoto autora. A proč jsem si je nenechal? Lhal bych, že jsem o tom nepřemýšlel, ale stály nemalý obnos a asi nemám v krvi takové obchodníka, abych je prodal za dvojnásobnou cenu.
1: Přestože už teď galerie fotografie má, k vidění podle ředitelky Magdy Dalen nějakou dobu nebudou.
0: Ne všechny ty fotografie mají úplně asi výstavní hodnotu, ale my určitě jednáme s institucemi, které originály těch nejvzácnějších fotografií Františka Drtikola mají, abychom si od těchto institucí mohli zapůjčit tato nejvzácnější díla. Potřebujeme vytvořit část našich galerijních prostor, které budou splňovat muzeální podmínky.
1: Co by to prakticky znamenalo?
0: Začíná to u té bezpečnosti, určitě to musí mít nějaké elektronické zajištění, musí tam být samostatný požární okruh, musí tam být splněna určitá teplota a vlhkost.
1: Galerie prý už s architekty dokončila studii na to, jak by nová expozice spojená s novým bezbariérovým přístupem mohla vypadat.
0: Celá ta akce by měla proběhnout najednou, aby se optimalizovaly náklady, ale samozřejmě taková investice je vysoká a město momentálně disponuje prostředky, které by mohly alokovat právě na tuhle rekonstrukci, takže čekáme.
1: Kdy by zmíněná rekonstrukce mohla začít, Magda Dalen zatím neví. Z Příbrami Laura Hájková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, střední Čechy.
4: Lékaři z pražské nemocnice Bulovka budou nově jezdit se záchrannou službou do terénu. Podrobnosti vám řekneme už za malou chvíli, právě ve středočeském odpolední, které posloucháte.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas ze střední Čechy a v této chvíli další informace teď z Prahy. Pražská záchranná služba nově testuje posádku tvořenou zdravotníkem a lékařem z nemocnice Bulovka. Chce tím zrychlit a usnadnit ošetření pacientů. Systém zatím jinde v Česku nefunguje. Pokud se ale osvědčí, záchranáři by ho chtěli rozšířit i do dalších nemocnic v Praze.
1: Do terénu vyjíždí lékař urgentního příjmu, to je ten inovativní přínos.
2: Jak bude fungovat nové spojení pražských záchranářů s nemocnicí Bulovka, mi vysvětluje přednosta zdejší kliniky urgentní medicíny Josef Škola.
1: Lékař urgentního příjmu v některých případech dokonce si toho pacienta z terénu na ten urgentní příjem vlastně může přivést a může pokračovat v péči o něj i v tom nemocničním prostředí. Je to model, který je běžný v řadě západních zemí.
2: Lékaři z výjezdové skupiny budou na urgentním příjmu pracovat v uniformě záchranné služby. Když je dispečink vyšle k zásahu do terénu, měli by se během 2 minut přesunout do sanitky a vyrazit. Potvrzuje náměstek ředitele zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Zdeněk Křivánek.
3: Ten systém je nastaven tak, aby ten lékař mohl být v případě potřeby okamžitě uvolněn pro další výjezd.
2: Budou ti lékaři muset projít nějakým školením?
3: Ano, my jsme samozřejmě museli pro kolegy z fakultní nemocnice Bulovka udělat standardní adaptační proces, kterým prochází všichni lékaři, kteří nastupují na zdravotnickou záchrannou službu. A samozřejmě Bulovka potom musí adaptovat naše lékaře na tu práci u nich.
2: No a co takový proces teda zahrnuje konkrétně?
3: Jsou to specializované kurzy, které se týkají resuscitace, ošetření politraumatizovaného pacienta a pochopitelně jsou to i stáže na těch konkrétních odděleních.
2: Dodává Křivánek. Z Bulovky se do systému zapojí zatím 11 lékařů. Pražská záchranná služba sem přesune svoji výjezdovou skupinu z nedalekého Proseka. Jejím členem je i zdravotnický záchranář Filip Šilar.
4: Pro nás vlastně jako pro zdravotnické záchranáře, konkrétně pro řidiče lékařské pomoci, se toho až tolik nemění. Čekáme na výjezd a jsme k dispozici k lékaři, který působí na urgentním příjmu a vlastně dojde současně do vozu a současně vyjedeme spolu.
2: Záchranáři budou model testovat do konce roku. Pokud se osvědčí, budou ho chtít zavést i do dalších nemocnic v hlavním městě. Z Prahy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Máš nic těch známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Hezké odpoledne vám všem, a to ze středočeského odpoledne, které posloucháte.
1: Region Express.
0: V Praze na Opatově můžou řidiči ode dneška zaparkovat v novém parkovacím domě. Je tam téměř 500 parkovacích míst a využijí je nejenom místní, ale hlavně řidiči, kteří do města pokračují hromadnou dopravou. Stavební práce za více než 660 milionů korun trvaly od loňského května.
2: Stojím u Čilské ulice na pražském Opatově, kde dělníci postavili nový parkovací dům. Nedaleko potkávám pana Petra, který přijel z jižních Čech do Prahy na kontrolu u lékaře. Nový parkovací dům vítá.
3: Je tady vlastně blízko metro a můžeme se přesunout dál do centra, aniž bychom potřebovali auto.
2: Popisuje, že nový parkovací dům mu usnadní parkování v Praze.
3: Určitě bude snazší parkování, protože ty parkovací místa tady jsou obtížní, je jich tu málo a tyhle ty parkovací domy jsou potřeba.
2: Paní Jana, která na Opatově bydlí 4 roky, často pozoruje, že mimoměstští řidiči parkují v ulicích u bytových domů. Na Opatově nejsou modré zóny.
4: Často takhle zvídám i při tom, jak tady štěňátko venčím, že opravdu přijedou tady, nechají auto, vezmu bagl nebo něco a jdou směrem na metro.
2: O novém parkovacím domě se dozvěděla nedávno. Má pochyby, jestli řidiči budou chtít za stání platit.
4: Pořád to bude placená služba a lidi, kteří sem kolikrát přijedou a nechají tady auto, jdou na metro, jdou do práce. Prostě pokud člověk nemusí jakoby platit, tak zaparkuje na první volné místo, kde nezaplatí.
2: Z celkových zhruba 500 parkovacích stání je 100 míst k dispozici pro obyvatele z nejbližšího okolí Opatova, vysvětluje mluvčí Prahy 11 Alžběta Plocová.
5: Rezidenti budou mít zajištěno parkovací místo, ne konkrétně jedno vyhrazené, ale vlastně v rámci celkové kapacity si najdou volné místo právě pro sebe.
2: Za měsíční pronájem parkovacího místa budou obyvatelé platit 1760 korun.
5: V současné době už máme více jak 50% z těch 100 míst vyčerpáno, žádostmi obyvatel.
2: Podle Jana Dvořáka, vedoucího oddělení správy parkovacích objektů z technické správy komunikací, má nové parkoviště sloužit především pro mimoměstské řidiče.
6: Objekt P plus R je určen pro návštěvníky Prahy, tak aby přijíždějící řidiči přijeli do garáží, zaparkovali tady auto, ponechali ho zde a pokračovali dále do centra městskou hromadnou dopravou. Proto i ty objekty se budují v místě kapacitní kolové dopravy.
2: Technická správa komunikací zároveň uzavřela původní venkovní záchytné parkoviště naproti novému domu, kde bylo zhruba 110 parkovacích míst.
6: Ten pozemek není pozemkem vlastněným hlavním městem Prahou. Ta dočasnost vlastně je vázaná na otevření těch garáží a tak bude ten provoz nahrazen garážemi.
2: Do konce listopadu budou stavební práce pokračovat na střeše parkovacího domu. Tam vznikne park, který má být otevřený pro veřejnost od jara příštího roku. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: O dění jako takovém v našem kraji se samozřejmě dozvíte i lecos na stránkách střednichechy.rozhlas.cz, kde je spousta informací, reportáží, doplněno i fotografie, občas i videa, a vrátit se tam můžete i k pořadům, které máte rádi a které jste ve vysílání třeba nestihli, nebo prostě na to nepřišel ten správný čas. Za 15 minut tu budou další zprávy v našem středočeském odpoledni. Dozvíte se o problémech s dodávkami dílů pro Škodu Auto, zasáhly také výrobu v Kvasinách a základní škola v Čerčanech musela uzavřít jednu z budov. Proč? To už vám prozradí Ota Nehasil právě ve zpravodajské relaci přesně v 15 hodin, což bude předěl toho dnešního středočeského odpoledne. Do té doby ještě muzika. Třeba teď Jakub Smolík, Můj kůň a hřích.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Problémy s dodávkami dílů pro Škodu Auto zasáhly také výrobu v Kvasinách. Základní škola v Čerčanech na Benešovsku musela uzavřít jednu ze svých budov. A dnešní počasí stále velká oblačnost, později přehánky, maxima před frontou ještě kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Společnost Škoda Auto musí také tento týden kvůli problémům u dodavatele redukovat počty směn. Komplikace s dodávkami dílů pro automobilku se dotkly také modelu Kodiaq vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Dnes to uvedl 14. deník odboru automobilky Škodovácký odborář.
3: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra stoupnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 31 haléřů. Je to o 24 haléřů více než dnes, informuje o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra stoupne o 6 haléřů na 47 korun a 29 haléřů. Podle informací společnosti CCS ceny paliv v posledním týdnu díky vládním regulacím klesly. U nafty průměrně o 2 koruny, u benzínu Natural 95 zhruba o 60. Výuku na základní škole v Čerčanech na Benešovsku stále komplikují přístavba dalšího patra budovy a problémy s elektroinstalací. Kvůli tomu teď muselo vedení školy celý pavilon uzavřít a zavést střídavou výuku. Do budovy při prázdninových bouřkách a prudkém dešti zateklo.
4: Dočasně se tak ve škole učí dopoledne první stupeň, odpoledne druhý. Škola už ale zajišťuje náhradní prostory, například v základní umělecké škole. Střídavá výuka má tak podle ředitele školy Miroslava Krále brzy skončit. Z Čerčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
2: Děti v Praze na Pankráci si opět mohou na hřišti hrát v ulici Plamínkové. Městská část totiž dokončila jeho rekonstrukci. Za práce zaplatila téměř 3,5 milionu korun.
5: Městská část hřiště rozšířila a přidala herní prvky. Například velkou motorickou sestavu s věžemi, pískoviště, houpačky a kolotoč. Nové jsou taky dopadové plochy ze světlé dřevěné štěpky a mobiliář. Z Prahy Laura Hájíková, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Nikola Bartuňková postupuje na turnaji v Pekingu mezi nejlepší čtyři singlistky. V českém čtvrtfinále porazila překvapivě snadno Karolínu Muchovou 6-3 a 6-0. Bartuňkovou tak čeká první semifinále na turnaji série Masters.
1: Počasí.
2: Do středních Čech míří od západu studená fronta, nejvíce deště očekáváme v podvečer a také večer. Až později večer začne déšť ustávat, na západě středočeského kraje čekáme také výrazné ubývání oblačnosti. Maxima před frontou ještě mezi 19 a 23 stupni, vítr bude při přechodu fronty zesilovat na čerství. Místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: V Praze je Vídeňská ulice směrem z Michle na jižní spojku nadále uzavřená. Stále tam vyprošťují uvízlou vrtnou soupravu pod železničním viaduktem. Policie provoz odklání na jižní spojku, dá se to také objet přes Sulickou. Kvůli zavřené Vídeňské je ucpaná ulice v Podzámčí směrem Braník. Tolik doprava, Český rozhlas Střední Čechy vám přeje klidnou jízdu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Středočeské odpoledne pokračuje stále s Patrikem Rozehnalem.
6: Udělejte si pohodu a poslouchejte dál.
1: Středočeské odpoledne.
6: O mobilním bankovnictví bude řeč v naší rubrice Jak nenaletět. Také budeme mluvit o rekonstrukci jedné z nejcennějších budov Holešovické tržnice v Praze a probereme podrobně počasí s Taťánou Míkovou už za pár minut. Do té doby muzika, třeba Sandra, Projektil a taky Leona Machálková.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Zpěvačka Sandra a Půlka 80. let, její velký hit ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jaké je a jaké bude, to všechno probereme s Taťánou Míkovou, meteoroložkou České televize. Tak hezké odpoledne čtvrteční.
2: Krásné, dnes můžu říct už trošku podmračené, ale někde víc, někde míň. Čtvrteční odpoledne, ale zatím pořád platí, jak jsme si to ráno říkali. Je v Česku relativně teplo.
0: Jak moc teď v této chvíli?
2: Tak ty teploty se pohybují většinou od 18 do 22 stupňů Celsia. Chtělo by se mi říct, že v Polabí je trochu tepleji, třeba to platí v Poděbradech, tam mají 21,5, ale na druhou stranu třeba v Semčicích, ty jsou taky v polabské oblasti a mají pouhých 19, naproti tomu v Příbrami je 19 a v Rožmitále taky přes 20. Takže máme ty rozdíly zcela místní a záleží asi hodně na tom, jak kde zasvítilo sluníčko v posledních dvou hodinách.
0: Jak se to bude vyvíjet dál? Povídej.
2: Bude oblačno, zataženo, těch mraků bude spíš ještě přibývat, jestli to ještě jde. Někde už je ale zatažená obloha teď. No a postupně se přidává i déšť. My ho zatím nemáme na obloze, ale ty kapičky už se blíží ze západu, severozápadu. A počítáme s tím, že později odpoledne a k večeru začnou padat první kapky. V průběhu noci se ještě občas déšť bude vyskytovat. Nejdéle bude doznívat v té východní polovině našeho regionu, jinak od západu bude v průběhu noci ten déšť ustávat. No a na východě se dokonce můžou ještě na večer vyskytnout i bouřky, tak pozor na ně.

0: až 70 km za hodinu. To je docela čerstvý vítr na to, že jsme ve středních Čechách. No a zítra přes den se ten vítr sklidní. Ze začátku bude méně oblačnosti, mělo by být polojasno nebo úplně jasno. Během dne ale od severozápadu zase přijdou nové mraky a na jihovýchodě to bude zřejmě jako poslední. Od severozápadu se může na večer taky vyskytnout občasný déšť, ale zítřek by měl být ještě z větší části tedy znovu slunečný, ale už ne v těch teplotách, jaké jsme měli dnes do 22 stupňů. Ale maxima budou jenom 11 až 15 stupňů Celsia. Tak se připravme na to, že se nám o těch 5 určitě někde až o 7 stupňů ochladí.
1: Se šup dolů. Dobrá, děkuju za ty informace podrobné, Tatiano, ať se daří. Zdravím tebe i kolegy v České televizi.
0: No a já zase samozřejmě tebe, Patriku, a posluchače.
1: Děkujeme.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
1: Za chvíli budeme mluvit o jedné z nejcennějších budov Holešovické tržnice v Praze. Dělníci teď dokončují její rekonstrukci. V minulosti sloužila jako hlavní tržiště a burza pro obchod s masem. Tak co tam všechno budete moci navštívit, to vám řekneme už za pár minut. Teď je tu Miraj a jejich Jahoda. Poslouchejte dál Středočeské odpoledne.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Víte, jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Pohodové odpoledne vám všem, co vám společnost dělá Český rozhlas Střední Čechy. Dělníci dokončili rekonstrukci jateční burzy v Holešovické tržnici v Praze. V jedné z nejcennějších budov celého areálu vznikne nová restaurace. Jak budova vypadá, to na místě zjišťoval i náš redaktor Českého rozhlasu Střední Čechy Josef Beneda, který je teď ve studiu. Tak hezký den.
1: Hezký den. Jateční burza je historická novorenesanční budova z roku 1895, ve které se obchodovalo s masem a dobytkem. Po zrušení jatek v roce 1983 burza postupně chátrala a zároveň ji poškodili povodně v roce 2002. Vedení hlavního města se proto rozhodlo budovu opravit a vrátilo jí původně světle béžovou fasádu. Uvnitř velké haly je několik maleb i menších soch, které obnovili restaurátoři. Strop haly zdobí také velký skleněný lustr. V místnosti už jsou částečně rozmístěné židle a stoly a připravené jsou také prostory, kde vznikne kuchyně restaurace.
0: Jak dlouho ta rekonstrukce bude vytrvala?
1: Práce začaly v roce 2022 a skončily minulý rok v červenci. V budově ale byly velké problémy s vlhkostí. Technici museli ještě vysoušet sklepení a provést dodatečné sanační práce. Celkové náklady nakonec vzrostly na 250 milionů korun. Nyní už budovu převzalo vedení tržnice, podle kterého má sloužit jako pomyslný střed jižní části areálu. Budoucí provozovatel restaurace ji nyní začne vybavovat stoly a kuchyňským vybavením.
0: Už se ví, kdy se tedy nová restaurace otevře návštěvníkům?
1: Pokud půjdou přípravy podle plánu, tak by to mělo být do konce tohoto roku. Restaurace bude schopná obsloužit téměř 500 lidí, z toho více než polovina bude moct sedět na letní zahrádce. V restauraci má být samostatná udírna, pekárna, otevřený grill s ohněm a stažírna masa. Na závěr ještě doplním, že pražský magistrát na začátku týdne představil plány na přestavbu haly 18 v Holešovické tržnici, ve které dříve sídlil nevěstinec Show Park. V budově by měla být služebna městské policie a také kancelářské prostory. Rekonstrukce za zhruba 260 milionů korun by měla být hotová do roku 2032.
0: O budovách, tedy v Holešovické tržnici, v těch opravených, bude i třeba restaurace, tak o tom jsme mluvili s Josefem Benedou, redaktorem naší stanice. Děkuji moc a hezké odpoledne.
1: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: Mobilní bankovnictví je pohodlné. Nepodceňujte ale zabezpečení vašeho telefonu a nikomu nezdělujte přihlašovací údaje. To radíme a poradíme i v rubrice, jak nenaletět za malou chvíli. Tak poslouchejte.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Je to tak, naše rubrika pravidelná říjnová. A jestli využíváte mobilní bankovnictví, měli byste teď poslouchat. Bezpečí vašich peněz máte totiž ve svých rukách. Podle naší redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
2: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
3: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
2: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A já ještě prozradím, že zítra si v naší rubrice budeme povídat o falešných telefonátech.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Za malou chvíli tu budou taky další zprávy. Dozvíte se, že nezaměstnanost ve středních Čechách v září oproti srpnu mírně klesla. Navštívíme aspoň slovem českobrodskou radnici a budeme mluvit o hokejistech Sparty. V předehrávce 9. kola extraligy přivítají Kometu. Podrobnosti o tom všem a další informace od Otiny Hasila samozřejmě ve zprávách přesně v 16 hodin. A pak už tu bude humoriáda. Hodinová porce zábavy, ukázek, anekdot, vyprávění slavných komiků, herců i těch možná skoro zapomenutých, tak jak je vytáhnete do vysílání vy a dnešní náš host, herec Otakar Brousek. Už teď se na vás těší společně se mnou a já doufám, že nám opět pomůžete s výběrem dobrého humoru. Do té doby ještě muzika, kterou pro vás máme. Třeba teď zpěvačka Kristýna. Ještě váhám.

Víte, že Středočeský kraj je největším krajem v České republice? Má 1144 obcí, z toho 84 měst. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v celém středočeském kraji v září proti srpnu mírně klesla. Českobrodská radnice koupila pozemek s bývalou kotelnou na sídlišti Jahodiště. Hokejisté pražské Sparty v předehrávce 9. kola domácí extraligy přivítají Kometu Brno. A počasí zítra po přechodu studené fronty se citelně ochladí. Čekáme polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobré odpoledne. Ve středočeském kraji letos v září proti měsíci srpnu mírně ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost klesla v regionu o desetinu procentního bodu na 4,2%. Nejvíce míst si prostřednictvím úřadů práce hledali zájemci v okresech Kolín, Nymburk a Mělník. Upřesní ředitelka krajské pobočky úřadu práce v Příbrami Martina Beránková.
2: Poklesu nezaměstnanosti přispěli především uchazeči, kteří z evidence úřadu práce odcházeli do pokračujících sezónních zaměstnání, ale také přetrvávající vysoká poptávka zaměstnavatelů po pracovní síle napříč průmyslovými odbory.
0: V celé České republice se nezaměstnanost už třetí měsíc za sebou nezměnila, stále zůstává na 5%, vyplývá to z dnešních údajů úřadu práce. Českobrodská radnice koupila pozemek s bývalou kotelnou na tamním sídlišti Jahodiště. Zaplatila za něj téměř 3,5 milionu korun. Dělníci kotelnu zbourají a v jejím místě vybudují veřejné prostranství. O budoucím využití chce vedení města jednat s obyvateli, říká mluvčí radnice Martina Vlastníková.
3: Odkupem kotelny získává město možnost řešit toto území koncepčně. Parkování a dopravu, zeleň, dětské hřiště i další možnosti trávení volného času. O konkrétní podobě jeho proměny by se tak mělo rozhodovat společně s obyvateli sídliště.
0: Český Červený kříž naučí své záchranáře pracovat se zařízením na filtraci vody. Při povodních nebo válečných konfliktech pomocí něho vyrobí až 20 000 litrů pitné vody za jeden den. Záchranáři si tuto novinku vyzkoušeli v Jedomělicích u Kladna. Systém je schopný vodu přefiltrovat do 90 minut, říká Jan Lang, který ho vyvíjel.
4: Postavíme dvě nádrže. V první nádrži probíhá chlorace, aby se veškeré patogeny v té vodě zlikvidovaly. Následně se to přečerpá do nádrže B, kde proběhne takzvaná dechlorace. Ten chlor se změní na chlorid, potom není nebezpečný pro lidi. Od příjezdu na místo zhruba do 20 až 30 minut začne čerpání první vody. Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty budou hrát dnes večer v 9. kole domácí extraligy proti brněnské Kometě. Utkání na programu večer od 18 hodin a 30 minut. O hodinu dříve začne zápas na západě Čech mezi Plzní a Českými Budějovicemi.
1: Počasí.
0: Po dnešním večerním přechodu studené fronty čekáme na pátek výrazné ochlazení. V noci budou ještě doznívat přeháňky, od západu bude postupně polojasno až jasno. Ranní minima mezi 7 a 4 stupni. Zítra bude z počátku dne jasno až polojasno. Během dne přibývání oblačnosti a ojedinělé přeháňky čekáme na západě regionu až večer. Zítřejší maxima mezi 12 a 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Silnice číslo 3 Praha České Budějovice je ucpaná za Benešovem. V křížení na Neveklov pokračují opravy. Zdržení je v obou směrech až 15 minut. A v Praze na jižní spojce výrazně sílí provoz směr Černý most. Zdržíte se kolem 15 až 20 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Už to do půl měsíce u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnala, tak Robrousek.
3: Dobrý den.
2: Jaký je podzim?
3: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
2: Výborně.
3: Je to krásný.
2: To je dobrá zpráva. Tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
1: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechoslovákem, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a ano. Tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu, ano, to jsme už povedali. Kedy...
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy ano. Dobehli, predstihli dokonca. Už si například víme slušně vypiť, riadne sa najesť, aj odeť začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa najde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte taký láskaví, všetci v doline ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba,
2: a viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje áno. Náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý.
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelejovaní lokaji. No a naši furmani na to kašlali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme, noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesou, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď
2: ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no, niekoho. A možno,
2: vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A kde, manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezky slární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, mm-hmm. i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat,
0: jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 7 let, 8, takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo, do?
1: Do dneška. Já jezdím za Luchou, Luce je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo.
1: No, do dneška. Mm-hmm. Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé
1: situace.
0: Noblesní
1: za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc k ní může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom, o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šík ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milan Lasica, Julius Satinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vyhlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády, je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pan Otokaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš se.
3: A já bych si přála, jak to říkal, Ačko, myslím, že?
2: Juju Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska.
4: Dobrý Já den, vás pane také Brouze. Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakub u telefonu, zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Jaký to ze Strážnice, co se hodí Bčko?
2: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte? Tak jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila. Z práce ráno, víte? Já dělám po večerech uklizečku, víte? A ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho si máte hodně, že jo?
8: Tak. No tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: No Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jasně. Ježišmarja, ten všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl.

0: on má málo času, víte, protože on se na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusajte se, já jsem se chtěla zeptat, víte, co je mi trošku divný, že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk.
1: Tak to už si sama řekněte, no, tak.
0: To je těžký.
1: No tak já jsem v podstatě připravenej.
0: No připravenej. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no tak to teda nemám. No víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
1: Prosím vás. No. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To, kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít s sebou třeba i Robertka.
0: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej.
1: Prosím vás, teď ten je na baterky.
0: Na baterky. A vy jste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
3: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
3: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
3: Ale to trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
3: A potom váleček, ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normální ručně.
3: Pomůcky byly.
4: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
3: Tak ale otázka, zdali člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátu už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska.
3: Když vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, že? Kde by se to dneska vzalo, když je všechno na sítích, no, a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou sítě.
3: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
3: My taky ne.
4: My jsme teďkon vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít s tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
3: Takže ještě 9 let to vydrží. Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u inz, nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého trampa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMS-ku humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání, tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, další v ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes o Takar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Ozehnal.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: Nápodobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý den.
4: Vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, ano. Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas, telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to je co jiného.
6: Opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se
6: někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže, jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: Ano.
6: Teda volil bys teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
2: Naslyšeno.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, zdravím vás oba dva ve studiu, přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad, to bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc, no, mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou. Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. No. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Tak opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Jestli vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou.
0: Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no takhle.
2: Krásně je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba?
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Julda Brousek?
2: Tak? Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde jako,
2: dejít a tak. No, teď jakoby dát dohromady. No, režirujete pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Judou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalováka. Další, co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás?
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kilo a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla najednou, on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo Silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten nám se sám podívá, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu pomoct.
4: Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí. No já nevím, no mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte Silo, jo? No to Silo, no. On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě a my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja, on říká Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl. Frantíku, kde seš? Frantíku, a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, nech ho, ať se vyžhaví v tom. Frantíku. Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forza rimanere, che sono raso, se riesco a innamorarmi, vendichero questo oltraggio, ma la gelosia, se questo... Já nemám Frantíka tady. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku, říkám, Franto, pojď už, nech ho, jde to Gauner, nech ho bejt.
3: Franíku, já už nemůžu, Franíku, objev se.
4: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
3: Frantiku, ty jsi mě našel.
4: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
3: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a Frantik mě našel a dovedl mě, až jsem takový to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
5: No doprovody, ale znám jednu, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pánbu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo.
2: Kolibátor.
5: Tak kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem a vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Otakar Brousek, osazenstvo studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vaše hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mně jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na ní ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Jenom aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
3: No krásně.
1: Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školy.
5: Pohádkový dědeček se tomu
3: ano,
5: tady. No. A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách, kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasné rybářské vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli se stane magor. Takhle mám vlastní voli, mám osekno, teď jo. Říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak osekne, to nevydrží, takhle mám vlastní voli, ty vole, ten jede, Miro, ten jede, ten valí, Miro, kam bere šňůra. Já říkám, Franto, klesu, já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni bývávají. Já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu a dívám se a tam jelen, 14 terák. Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to klesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Říkám, Franto, pojď sem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, či něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty vole, no to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo. Kde pak úhoř? Víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další virožka.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přeučil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslance čeká příští týden ve středu mimořádná schůze kvůli návrhu zákona o státních zaměstnancích. Pražský dopravní podnik prodlouží tramvajovou trať do oblasti Nových Dvorů. A počasí v regionu zítra po přechodu výrazné fronty se citelně ochladí. Bude polojasno až oblačno, maxima jen kolem 14 stupňů. Zprávy a o ta nehasil. Dobré odpoledne. Sněmovna se příští týden ve středu mimořádně vrátí k zákonu o státních zaměstnancích. Prezident republiky Petr Pavel v září totiž zákon vetoval, protože podle něj nechrání vedoucí úředníky před politickými zásahy, jak doporučuje Evropská komise. Koalice ale vysvětluje, že chce zaměstnávání úředníků pouze přiblížit zákoníku práce. Opozice souhlasí s prezidentem a změny kritizovala už při minulém projednávání zákona, připomíná předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka.
2: Tam jsou jednoznačné nedostatky. Jenom vůči tomu, že s touto novelou zákona budou moci ti ministři ještě snáze vyhazovat nepohodlné úředníky, už to ukázala tato vláda, ale je tam také i neodůvodněný zásah do ústavních pravomocí úřadu prezidenta.
0: Pozměňovací návrh přiložený k zákonu má prezidenta připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Koalice je připravená veto přehlasovat. Opozice v takovém případě zvažuje, že se kvůli zákonu obrátí na ústavní soud. Pražský dopravní podnik prodlouží tramvajovou trať z Pražské Libuše, povede do oblasti Nových Dvorů a vytvoří tak lepší spojení s plánovanými stanicemi metra na lince D. Práce začnou v příštím roce. Trať povede částečně po jedné koleji, aby se tramvaje mohly otáčet. Upřesní technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.
3: Ten závěr bude pojat jako jedna velká bloková smyčka ulicemi Novodvorskou, vpravo Durychova, vpravo Libušská, vpravo Chýnovská a pak tramvaj bude pokračovat vlevo zase do Novodvorské směrem do Libuše.
0: Celková cena bude podle odhadů dopravního podniku zhruba 1 miliarda a 250 milionů korun. Zkušební provoz nové trati by mohl začít na konci roku 2028. Snížit energetickou náročnost nemocnice v Benešově pomáhá série nových opatření. Ta stála 225 milionů korun a zahrnují například solární elektrárny na střechách nebo výměnu 1300 starých světel za úspornější. Návratnost investice je podle technického ředitele nemocnice Jana Kolobaby 15 let.
4: Ta úspora je počítána podle projektové studie, která by měla nějakým způsobem vycházet na základě toho, jak ty opatření byla realizována. Ta částka by měla být zhruba 7,5 milionů korun ročně.
0: V Praze v těchto chvílích začíná mezinárodní festival studentských filmů s názvem FOFR. Do soboty nabídne 50 soutěžních krátkých snímků mladých tvůrců, dále také besedy a workshopy. Hlavním hostem čtvrtého ročníku bude herec a režisér Jiří Mádl.
1: Počasí.
0: Po dnešním přechodu výrazné studené fronty čekáme na zítřek ochlazení. V noci budou ještě doznívat přehánky. Od západu bude postupně polojasno až jasno. Ranní minima nízká mezi 7 a 4 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti. Ojedinělé přehánky čekáme až večer, a to na západě kraje. Maxima zítra mezi 12 a 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze je Vídeňská ulice z centra stále za jižní spojkou uzavřená. Ucpané je širší okolí, včetně směru do Michle. Dá se to obět v Sulickou, pokud můžete, oblasti se ale vyhněte. Plná je ulice v Podzámčí nebo ulice na Stráži, a to v obou směrech. Ucpala se i celá Kunratická spojka směrem k Vídeňské. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná čtvrteční den v kraji. Dnes je s vámi Jitka Lukešová.
6: Hezké odpoledne.
1: Den v kraji.
6: Tak jako vždy jsme připraveni a začínáme a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak samozřejmě i z Prahy. No a co to bude právě dnes? Například společně s lékaři si připomeneme Světový den zraku. Také představíme přístroj, který umí vyrobit 20 000 litrů pitné vody za jeden den. No a třeba za chvíli to bude i zpravodajský souhrn celého čtvrtečního dne. Jako vždycky, ale začneme písničkou.
1: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: Tak tolik na úvod Vaby Daněk, no a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého čtvrtečního dne s datem už 8. října, který pro nás pro všechny připravil Ota Nehasil.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Ve středočeském kraji letos v září proti srpnu mírně ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost klesla v regionu o 0,1% bodu na 4,2%. Vyplývá to z aktuálních údajů Úřadu práce. V celé České republice se nezaměstnanost už třetím měsícem v řadě nemění. Stále zůstává na 5%. Na pražském Opatově mohou motoristé ode dneška parkovat v novém parkovacím domě. Téměř 500 míst budou moci využít nejen místní, ale také řidiči, kteří do centra města budou pokračovat hromadnou dopravou. Stavební práce vyšly na více než 660 milionů korun. Středočeský kraj letos rozdělí dobrovolným hasičům 58 milionů korun na vybavení pro zvýšení akceschopnosti a také na podporu požárního sportu. Rozdělení peněz z dotační výzvy dnes schválila krajská rada. Informovala o tom mluvčí kraje Zuzana Žítková. Kamion, který včera večer uvázl pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici, se stále nepodařilo vytáhnout. Vyprošťovací tank správy železnic, který se o to od dnešního rána snažil, se totiž porouchal. Hasiči povolali záložní tank ze Zbyrohu. Na místě je i náš reportér. Podrobnosti nabídne v dalších zprávách v 18 hodin. Gymnastka Věra Čáslavská má v Praze 6 na Petřinách od dnešního odpoledne pamětní desku. Je umístěná na budově tamní základní školy, která je právě po slavné sportovkyni pojmenovaná. A právě dnes uplynulo přesně 85 let od takzvané akce Sokol. V noci na 8. října roku 1941 němečtí okupanti zatkli asi 1500 představitelů české obce Sokolské a také rozhodli o zákazu organizace. Většina zatčených se konce druhé světové války nedožila. Česká republika si proto právě 8. říjen připomíná jako památný den sokolstva.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně. Редактор

0: Málo kdo ví, Hana Zagorová, a přesný čas 17 hodin a 15 minut. Povodně, průmyslové havárie i ozbrojené konflikty, tak to jsou situace, při kterých může být nedostatek pitné vody. Český Červený kříž se na tyto události připravuje a své dobrovolníky naučí pracovat se speciálním zařízením na filtrování vody. První z nich si to vyzkoušeli v Jedomělicích na Kladensku.
1: Čerpadlo má vlastně sání maximálně 8 metrů, proto jsou tam hadice udělané 7,5 metrů. Prostě nedostanete se dál než 8 metrů kvůli tomu sání.
2: Popisuje Jan Lang, člen Českého Červeného kříže a majitel soukromé společnosti, která zařízení vyvinula.
1: Jedno čerpadlo je obsazené pouze kamlokama. To je to přečerpávací čerpadlo. Druhý čerpadlo má kamlok AC52, takže tohle je to sací. Vezmeš sací čerpadlo.
2: Vy tedy v případě mimořádné události přijedete na místo, postavíte dvě nádrže, hadici hodíte do rybníka nebo do jakékoliv jiné vodní plochy. Druhá hadice spojuje obě ty nádrže.
3: Ve zkratce řečeno jste to řekl skvěle. Přijedeme na místo, do 90 minut vlastně jsme schopni vydávat první vodu. Je to o tom, že postavíme dvě nádrže, v první nádrži se vlastně probíhá chlorace, ta trvá 60 minut. Je to z důvodu, aby se veškerý patogeny v té vodě obsažené vlastně zlikvidovaly. Následně se to, jak jste řekl, správně přečerpá do nádrže B, kde proběhne takzvaná dechlorace. Dechlorační činidlo způsobí vlastně, že ten chlor se změní na chlorid a vlastně potom není nebezpečný pro lidi. Vůně, chuť a tak dále, všechno z toho zmizí.
2: Takže je to jako klasická voda z kohoutku.
3: Možná, že bych řekl, že to je možná i trošku čistší voda. Samozřejmě nejsme schopni obsáhnout veškerou spektrum, který norma pro pitnou vodu stanovuje. Proto to vlastně nenazýváme pitnou vodou, nazýváme to mikrobiálně nezávadnou vodou. Na druhou stranu vlastně tenhle systém není určený k tomu jakoby k trvalému zásobování obyvatelstva. Tenhle systém je pro nouzové zásobování. Tam už potom neřešíme věci, jako je pH nebo vodivost nebo tvrdost vody.
2: Červený kříž dostal 4 tato zařízení. Jedno z nich dokáže za 24 hodin přefiltrovat až 20 000 litrů vody. Jako jeden z prvních si ho u vodní nádrže v Jedomělicích vyzkoušel i tým z oblastního spolku Červeného kříže Liberec s ředitelem Ondřejem Hradcem.
4: Z mého pohledu to je moc užitečná věc, protože opravdu ta možnost od okamžiku přistavení po nějaký hodině vydávat pitnou vodu, to je opravdu jakoby unikátní systém, myslím si, v rámci České republiky a jsme rádi, že můžeme toho být součástí.
2: Červený kříž chce ale se zásadami správného chování při mimořádných událostech seznamovat i veřejnost, říká velitelka ústředního krizového týmu Iva Jelínková.
5: I mimo mimořádné události a samozřejmě především v rámci těch mimořádných událostí budou mít lidé tady v těch našich červených uniformách pobíhajících v terénu za úkol vysvětlovat lidem, kterou vodu mohou pít, kterou pít nemohou, budou se bavit o té hygieně. My to

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když se řekne slovo rovnátka, většina z nás si představí teenagery. Doba se ale zásadně změnila. Zaměříme se na ortodoncii ve vyšším věku, a to s paní doktorkou Terezou Homolovou.
2: Tu odvahu jsem sebrala a říkala jsem si, že musím pro své zdraví něco udělat.
1: Říká paní Eva, která rovnátka nosila ve svých 54 letech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Jsem... Kterou plave

jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí,

0: Skupina Kryštof a jejich Lolita. Statisíce lidí v Česku trápí podle odhadů oftalmologů věkem podmíněná makulární degenerace. Nemoc vážně poškozující centrální část sítnice neboli žlutou skvrnu začíná nenápadně, ale může skončit i slepotou. Tomu se dá ale zabránit, připomínají lékaři na Světový den zraku. Pacientům s vlhkou formou nemoci pomáhají injekce přímo do oka.
1: Vidíte jakoby linie, které mají na sobě takový puchýřek, takový kolečko. Nejsou úplně rovný.
2: Popisuje 660-letý Milan. Právě přišel na oftalmologickou kliniku do fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, kde se dlouhodobě léčí s věkem podmíněnou makulární degenerací.
1: Musíte třeba tím okem pohnout a chytíte detail, který když tam koukáte tak napřímo, nebo nevidíte.
2: Nemoc, která se obvykle objevuje až v seniorském věku, se u něj rozvíjí už od 45. Její takzvanou vlhkou formu způsobuje prorůstání nově vytvářených cév do sítnice. Při kontrole se Milan zmiňuje, že se mu zrak v posledních 14 dnech zhoršil. Primář Miroslav Fajt ho proto vyšetřuje na štěrbinové lampě.
3: Dívám se na čučku a už tam mám představu, co se děje, ještě se prostě to podíváme, jestli tam nevidíme odtok na sítnici a zejména krvácení, které by mohlo signalizovat novou aktivitu cév, které tou léčbou potlačujeme.
2: Ukazuje se, že aktuální potíže způsobuje Milanovi skalení oční čočky kvůli šedému zákalu. Ten se dá odstranit snadno pomocí krátké operace. Zbavit se makulární degenerace, ale i přes pokroky v léčbě možné stále není. Injekce podávané přímo do oka, ale nemoc dlouhodobě stabilizují.
3: Je tam zlepšení vidění po těch prvních injekcích a pak se ten nález začne jako udržovat na nějaké stejné úrovni.
2: I když je Milanův nález stejný jako při poslední prohlídce, dostane injekci do oka také dnes.
1: Je to takový štípnutí a to je všechno.
2: Před samotnou aplikací injekce mu sestřička v čekárně opakovaně podá do oka kapičky proti bolesti. Pak už pacient vstupuje do další ordinace, kde uléhá na lůžko.
4: Otevřete obě oči, provedeme dezinfekci.
3: Léku už je v takový předplněný stříkačce. Nemusíme to nikde natahovat, je to bezpečnější.
5: Takže nasouváte jehlu.
3: A doleva a nahoru.
5: V to chvíli látka podávána do oka. Malý vpich tam zůstal.
3: Tak zhruba 3 až 4 mm od okraje vlastně rohovky.
2: Nemoc může jednoduše odhalit také samovyšetření pomocí takzvané Amslerovy mřížky. Pokud člověk vidí čtvercovou síť s bodem uprostřed rozvlněně, měl by zajít k lékaři. Test se dělá každým okem zvlášť. Z fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze, Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: obyčejnou ženu.
1: Petr Spálený, obyčejná žena. No a teď aktuálně, už zítra začneme vybírat nové zastupitele města obcí. V předchozích dvou týdnech jsme vám ve všedních dnech po 17:30 odpoledne představovali kandidující strany sdružení a hnutí ve vybraných středočeských městech. Dnes tento seriál uzavřeme Rakovníkem. Poslední díl speciálního předvolebního vysílání začne už za pár minut.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Pěkné odpoledne, po půl šesté posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Máme pro vás opět speciální předvolební vysílání. V posledním dílu se podíváme na strany, hnutí a uskupení, která kandidují v Rakovníku. Zdraví vás Pavel Kučera a se mnou ve studiu je také náš rakovnický redaktor Richard Webs. Hezký den.
2: Hezký den.
0: Komunální volby 2026.
1: Rakovník leží asi 40 kilometrů západně od Prahy, má přes 15 tisíc obyvatel a nachází se v blízkosti chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.
2: Poslední 4 roky tam vládlo uskupení ANO 2011 a ČSSD s podporou nezávislých. Občanská demokratická strana a město pro vás a starostové. V 21 členem zastupitelstvu mají 12 křesel. Zbytek mandátů si rozdělila Změna pro Rakovník, Komunistická strana Čech a Moravy, Směr Rakovník Straníci a uskupení Společně pro Rakovník. Současný starosta Luděk Štíbr z ODS letos poprvé po několika letech mandát neobhajuje.
1: My jsme zmínili 7 subjektů, do zastupitelstva jich ale naposledy kandidovalo 8.
2: Na volebních lístcích bylo ještě uskupení Lidé pro Rakovník s podporou SPD, to ale nezískalo žádný hlas.
1: Jaké zásadní věci řešilo vedení Rakovníka za poslední 4 roky?
2: Město například začalo s opravou zimního stadionu, investovalo také do školství i veřejného prostranství. Z části se finančně podílelo také na stavbě jednoho úseku obchvatu. Na dostavění celého obchvatu ale zatím podle vedení Rakovníka nejsou peníze. Silnice má do budoucna odvést dopravu mimo centrum. Rakovnické zastupitelstvo pak řešilo třeba také návrh Dušana Korenka z KSČM na to, aby se mandátu vzdali bývalí spolupracovníci STB. Týkat se to mělo třeba i současného starosty Luďka Štíbra.
1: V Rakovníku letos kandiduje 9 stran a hnutí, kdo je vede do voleb.
2: Občanská demokratická strana Rakovník do svého čela postavila datového analytika Milana Vyhnanovského. Uskupení ANO 2011 a nezávislý tým pro Rakovník vede současný radní a revizní technik Petr Scheiner. Lídrem koalice Město pro vás je analytik Jiří Jelínek.
1: To jsou tedy uskupení, která v Rakovníku vládnou. Co další kandidáti?
2: S koalicí Město pro vás kandidovali v minulých volbách starostové a nezávislí. Teď je to ale jinak. Uskupení s názvem Nezávislí s podporou STAN a SEN 21 vede architektka Veronika Kronich. Lídriní koalice Směr Rakovník Nestraníci je ředitelka centra DRAK Andrea Nitrová-Parobková. Na prvním místě kandidátky Hnutí Svoboda a přímá demokracie s podporou svobodných je manažer Petr Vávra. Znovu kandiduje také Komunistická strana Čech a Moravy ve sdružení KSČM Stačilo a nezávislí v čele s podnikatelem Václavem Vajchrem. Úřednice Petra Davidová je jedničkou koalice Rakovničáci a seznam uzavírá koalice Společně pro Rakovník. Lídrem je vyšší ministerský rada Jan Švácha.
1: Takhle to vypadá v Rakovníku, v okrese jsou ale i další města a obce. Jak to vypadá tam?
2: Obyvatelé Rynholce v referendu hlasovali o rozšíření lomu na Lupek. V hlasování ho odmítli. Někteří lidé se totiž báli zvýšené nákladní dopravy i dopadů na okolní krajinu. Problém s nákladní dopravou řeší třeba i Nové Strašecí na Rakovnicku. Tamní radnice se dlouhodobě snaží počet kamionů, které tam projíždějí, snížit. Obce na Křivoklátsku se zase v posledních 4 letech potýkali se záměrem vytvořit v oblasti národní park. Podle některých tamních starostů by to přilákalo turisty a to se jim nelíbí. Současné vedení ministerstva životního prostředí oznámilo, že se vznikem národního parku Křivoklátsko nepočítá.
1: V dnešním speciálním vysílání probereme i další témata, která obyvatele Rakovníka zajímají. Lídrům kandidátek všech stran, sdružení a hnutí jsme poslali stejné 3 otázky. Odpovědi na ně přiblížíme už za pár minut. Teď si ale dáme trochu hudby.
0: Komunální volby 2026.

sejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a speciální předvolební vysílání z Rakovníka. Kandidujícím subjektům jsme poslali tři otázky na témata, o kterých tamní obyvatelé hodně mluví. V první otázce jsme se ptali na počet obyvatel města. Ten totiž podle statistik klesá.
2: Podle údajů Českého statistického úřadu měl Rakovník v roce 2001 necelých 16 700 obyvatel. V loni to bylo o zhruba tisícovku méně. Za klesání počtu obyvatel může třeba stárnutí populace. Souvisí to ale také například s odchodem mladých lidí do velkých měst i menší nabídkou pracovních míst.
1: Jak chtějí kandidáti tuto situaci řešit?
2: Všechny kandidující subjekty se shodují, že jedním z řešení je zajistit dostupné bydlení, ať už jde o výstavbu rodiny nebo bytových domů. Například uskupení Město pro vás, Rakovničáci i Společně pro Rakovník chtějí také zajistit kvalitní školy a školky s dostatkem míst. Naopak podle koalice Směr Rakovník Nestraníci je momentálně ve městě kapacita školských zařízení dostatečná. V odpovědích zaznívalo, že více lidí by do Rakovníka mohlo přilákat i kulturní a sportovní vyžití nebo kvalitní zdravotní péče. Myslí si to třeba SPD.
1: Pro výstavbu nových bytů a domů je podle některých stran a hnutí důležité zkapacitnit tamní čistírnu odpadních vod. Které kandidující subjekty si to myslí?
2: Třeba Směr Rakovník Nestraníci, ANO 2011 a Nezávislí i Svoboda a přímá demokracie s podporou Svobodných. Rakovník momentálně připravuje vybudování kanalizačního sběrače Bulovna. I to by podle některých kandidátů mohlo pomoci. Připomenu, že v červnu vybralo město firmu, která za více než 800 tisíc korun vypracuje projektovou dokumentaci. Samotná stavba sběrače pak má stát desítky milionů. Nezávislí s podporou STAN a SEN21 pak chtějí vytvořit nabídku rodinných domů, které si lidé pořizují na trvalé bydlení. Podle jejich zástupců má k tomu město vhodné pozemky na Zátiší. Vytypovat a zasíťovat vhodné pozemky na stavbu domu by chtěli i občanští demokraté, podle kterých je potřeba zlepšit i nabídku základních služeb, dopravní spojení, vylepšit nabídku škol a zajistit nové lékaře.
1: Ještě někdo chce úbytek obyvatel řešit přes bydlení?
2: Ano, sdružení KSČM Stačilo a Nezávislí, podle kterých by se město mělo snažit tomuto trendu zabránit vytvořením dobrých podmínek pro život svých občanů ve všech etapách života, od dětství přes produktivní věk až po stáří. To znamená budovat městské bytové domy s dostupným regulovaným nájmem, podporovat výstavbu rodinných domů vyčleněním vhodných pozemků a jejich zasíťováním.
1: Odpovědi všech kandidujících subjektů v tomto městě jsou v plném znění dostupné na našich internetových stránkách střednicechy.rozhlas.cz. V předvolebním speciálu z Rakovníka si za chvíli řekneme, jak se lídři staví k možnému zrušení tamního okresního soudu.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy ve speciálním předvolebním vysílání z Rakovníka. Teď řekneme, jak se tamní kandidáti staví k případnému zrušení rakovnického okresního soudu. Zdraví vás Pavel Kučera a stále je tu se mnou i redaktor Richard Webs.
2: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO letos v únoru oznámil, že chce slučovat některé menší okresní soudy. Stát by tím podle odhadu mohl ušetřit desítky až stovky milionů korun. V souvislosti s tím zazníval také okresní soud v Rakovníku. Oficiálně ale jeho zrušení nebo sloučení s jiným soudem zatím ministerstvo nepotvrdilo.
1: Jak se tedy k případnému zrušení staví tamní kandidující subjekty?
2: S návrhem nesouhlasí uskupení Město pro vás, Směr Rakovník, Nestraní, Občanská demokratická strana, ANO 2011, Nezávislý tým pro Rakovník, Společně pro Rakovník, SPD s podporou Svobodných a sdružení KSČM Stačilo a Nezávislí. Jako důvody uvádí například to, že v okresním městě by měl okresní soud zůstat. Vadí jim také to, že by tamní obyvatelé museli cestovat k jinému soudu několik kilometrů daleko.
1: Z toho ale plyne, že ne všechny strany jsou jednoznačně proti zrušení okresního soudu.
2: Rakovničáci by nevadilo, pokud by se ze soudu stalo detašované pracoviště okresního soudu Kladno. Zůstala by tedy budova i personál a v případě velkého zatížení by tam dojížděli kladenští soudci. Nesouhlasí ale s tím, aby se obyvatelům Rakovníka zhoršil přístup k soudu. Nezávislí s podporou STAN a SEN 21 odpověděli, že ministerstvo spravedlnosti změnilo názor a teď naopak uvažuje, že by v Rakovnický soud dostal více případů.
1: Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy z Rakovníka. Máme před sebou odpovědi na poslední otázku. Řekneme si, co si strany, hnutí a koalice v Rakovníku myslí o stavbě větrných elektráren.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Na Českém rozhlasu Střední Čechy stále posloucháte speciální předvolební vysílání. Podíváme se na téma, které řeší města a obce napříč Českem. Větrné elektrárny. Jinak tomu není ani v Rakovníku, kterému se dnes věnujeme. Co si o stavbě větrníku myslí lídři tamních kandidátek, řekne redaktor Richard Webs, který je tu stále se mnou.
2: Soukromé společnosti chtěly větrné elektrárny postavit hned u několika obcí na Rakovnicku. Je mezi nimi třeba Pavlíkov, Olešná, Řevničov i Drahouš. Třeba obyvatelé Mšeckých Žehrovic loni v říjnu stavbu větrníků odmítli v místním referendu. Někteří lidé se bojí například dopadů na okolní krajinu.
1: A co kandidáti v Rakovníku souhlasí s výstavbou v okrajových částech města a jeho okolí?
2: Uskupení se vesměs shodují, že v okolí Rakovníka a blízkosti domů a jiné zástavby by větrné elektrárny vznikat neměly. Třeba koalice Město pro vás to odůvodňuje vlivem na krajinu, život obyvatel i cenu nemovitostí ve městě. Větrníky nechtějí ani Rakovničáci, ty zmiňovali také ochranné zóny letiště. To, že v okolí Rakovníka nejsou pro větrníky vhodná místa, si myslí i nezávislí s podporou starostů a nezávislých a SEN 21 a také směr Rakovník Nestraníci.
1: Někteří kandidáti se ale nebrání stavbě dál od města v otevřené krajině.
2: Třeba Občanská demokratická strana Rakovník, podle které by blíže než půl kilometru od obytných domů žádná elektrárna stát neměla. Podpoře větrné energie se ale nebrání a stejně to vidí i uskupení Společně pro Rakovník. SPD s podporou Svobodných i Sdružení Komunistická strana Čech a Moravy stačilo a nezávislí. Podle nich by zároveň o vzniku elektráren měli rozhodovat také tamní obyvatelé. ANO 2011 a nezávislí tým pro Rakovník napsali, že Ministerstvo životního prostředí momentálně žádné akcelerační zóny v okolí Rakovníka neplánuje.
1: To byl poslední díl speciálního předvolebního vysílání na Českém rozhlasu Střední Čechy. Věnovali jsme se Rakovníku. Všechny odpovědi kandidujících stran a hnutí jsou na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Se mnou ve studiu byl redaktor Richard Webs, kterému děkuji.
2: Rádo se stalo, naslyšenou.
1: A prozatím se s vámi loučí také Pavel Kučera.
0: Komunální volby 2026.

0: to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
3: Motoristé v Česku už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Výstavba nového vodojemu v Dobříši bude stát více než 100 milionů korun. A zítřejší počasí v regionu po přechodu studené fronty se zítra citelně ochladí. Čekáme polojasno až oblačno, maxima jen kolem 14 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Pěkný večer. Už týden tankují motoristé u čerpacích stanic v celé České republice za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, přibližně jen 60 haléřů. Zítra budou moci čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 640 korun a 31 haléřů.
4: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia Martin Felix.
5: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
4: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
6: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích. Díky tomu, že se smazaly rozdíly.
4: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
3: Kamion uvízlý pod mostem v pražské Vídeňské ulici se zatím nepodařilo vytáhnout. O železniční most se náklad zasekl včera pozdě večer. Ulice je směrem z centra Prahy neprůjezdná. Na místě je reportér Ondřej Mikušek.
7: Na místě byl od rána vyprošťovací tank správy železnic, ten se ale porouchal. Hasiči teď proto čekají na příjezd záložního tanku ze Zbirohu a také dalšího z Přerova. Nejdřív zkusí využít pouze jeden z nich, ten druhý zapojí až v případě, že to nebude stačit. Kamion tady uvíznul včera večer. Na podválníku převážil vrtnou soupravu a právě její hlavice se o hranu mostu zasekla. Hasiči proto i malou část mostu odbourali. Podle jejich mluvčího Miroslava Řezáče budou práce po příjezdu tanku trvat zhruba 3 až 4 hodiny. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
3: V Dobříši začala výstavba nového vodojemu Svatá Anna. Nahradí současnou nádrž z roku 1987, která je podle vedení radnice na konci své životnosti. Nový vodojem má být dokončen do konce příštího roku. Náklady jsou téměř 110 milionů korun, říká nezávislý starosta města Pavel Svoboda.
8: Dobříš má hlavní vodojem na Svaté Aně, který v tuhletu chvíli má dvě komory, každá na 1000 metrů krychlových. Nový vodojem bude mít také dvě komory, ale každá s kapacitou 1,5 tisíce metrů krychlových, čili celková kapacita se zvýší o třetinu. Sport.
3: Česká tenistka Nikola Bartuňková zabojuje na prestižním turnaji v Pekingu o postup do finále. Po výhře nad Karolínou Muchovou 2-0 na sety narazí v semifinále na Rusku Andrejevovou. Český tenista Dalibor Svrčená vyhrál v prvním kole v Šanghaji na Britem Norim 2-0. Naopak Vít Kopřiva podlehl Belgičanovi Berksovi 0-2.
2: Počasí.
3: Po přechodu studené fronty čekáme na zítřek výrazné ochlazení, v noci budou ještě doznívat přehánky, od západu ale postupně ubývání oblačnosti. Ranní minima mezi 7 a 4 stupni. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a ojedinělé přehánky až večer. Maxima zítra mezi 12 a 15 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
3: Pozor v Praze na Štěrboholské spojce směr Lanový most za sjezdem na Běchovice řeší nehodu kamionu a osobního vozidla. Blokují pravý pruh, kolona popojíždí od dálnice D11 a je téměř na 20 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Naše vysílání pokračuje, s vámi je stále Jitka Lukešová.
9: Hezký večer.
2: Středočeský večer.
9: No a co pro vás chystáme v následující hodině, tak například se dozvíte, že Česko si dnes připomíná památný den sokolstva. Také povíme, že historii a význam názvů známých pražských ulic v historickém centru vysvětlují modré informační cedule. No a pozveme vás opět do světa kolem nás na zajímavé akce. Tak hezký poslech.

0: tohle to byly původem Norští Aha a jejich písnička Take On Me. No a co si dáme teď? Teď zůstaneme na chvíli společně v Praze. Historii a význam názvů známých pražských ulic v historickém centru vysvětlují modré informační cedule. Po Praze 1 už jich jsou desítky a dalších 50 tabulí městská část prý připravuje. Lidé o nich ale často ani neví.
1: Popravdě bez toho, aniž byste mě upozornil, jsem si to nevšimla doteď, ale rozhodně si myslím, že je dobrý, kdyby to bylo na těch ulicích a od teďka si toho budu všímat víc a budu si to číst.
2: Říká paní Petra, která má obchůdek v centru Prahy a informačních cedulí si nikdy nevšimla. Pan Adam cedule naopak má rád. Původ názvu náměstí a ulic ho zajímá.
3: Vím, že u pár jako třeba částí městských jako Vinohrady, tak to je jako známý. Párkrát jsem se nad tím zamýšlel, jako, že to třeba vzniklo. A tak si myslím, že u těch ulic by to mohlo být zajímavý, no, hrozně zpestření.
2: Podle autora některých textů na informačních cedulích Dana Hrubého se ulice a prostranství často jmenují podle významných osobností, řemesel a středověkých osad.
4: To je příklad třeba ulice na Poříčí, která se jmenuje podle osady Poříčí, která byla vtělena do okrsku Nového Města při jeho založení Karlem IV. Ty lokality měly nějaký místní, zaběhaný, ústně tradovaný název, který se posléze přenesl na tu ceduli.
2: A doplňuje, že historický význam názvu ulic je často složité vysvětlit správně.
4: Nebyl takový problém shromáždit ty informace, jako spíš to vměstnat do toho určeného rozměru tak, aby při nutné míře zjednodušení to nejen mělo hlavu a patu, ale aby to samozřejmě nezavdávalo nějaký falešný interpretace, natož nepřesný nebo lži.
2: Modrých cedulí jsou v historickém centru desítky. Městská část jich chce v současné etapě rozmístit dalších 50, říká mluvčí Prahy 1 Karolína Šnejdarová.
5: Městská část pokračuje v projektu modrých informačních cedulí, který přibližuje veřejnosti historický význam osobností a událostí, po nich jsou pojmenovány ulice, náměstí a nábřeží v Praze 1. Jako první se nově objeví na Jánském vršku, Biskupském dvoře, na Poříčí, na Struze, Pohořelci a Újezdě.
2: Už dnes můžou lidé modré cedule najít například v Husově, Melantrichově a Pštrosově ulici a také na Čechově mostě, Václavském náměstí a Dvořákově nábřeží. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Středočeský večer.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na ochranu jahodníků před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy jak se letos dařilo horku rybám, a probereme, kolik prachu vám při větrání vnikne do domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Lenka Filipová a její dcera Leny, no a její společný duet Samotní nejsme nic. Dnes máme 8. října a Česko si právě dnes připomíná památný den sokolstva. Ten odkazuje na události druhé světové války staré přesně 85 let. V noci ze 7. na 8. října 1941 totiž nacističtí okupanti zatkli stovky představitelů tehdejší sokolské organizace a rozhodli také o jejím zákazu. Byla to reakce na její odbojovou činnost a věrnost masarykovskému Československu.
1: A kdybych se vůbec nevrátil, tak nezapomeň, že jsem z tebe chtěl mít sokolku.
2: Vzpomínala Dagmar Evaldová pro paměť národa na poslední slova, která jí řekl její otec a sokolský odbojář Karel Evald. Gestapo ho zatklo právě v noci ze 7. na 8. října 1941.
1: To vím, že prostě měli strašně naspěch a že se táta s náma ani nemohl rozloučit, že nás nepustili z našeho pokoje.
2: I když se posléze dostal na svobodu, Němci ho znovu uvěznili o rok později a popravili v berlínské věznici Plzeňce. Konce války se dožilo jen několik desítek z asi 1500 členů vedení sokolské obce a jejich žup, ale i funkcionářů sokolských jednot zatčených při akci Sokol. Většina z nich putovala přes malou pevnost v Terezíně do koncentračního tábora v Osvětimi. Celou akci okupanti provedli na přímý rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, který se ujal funkce koncem září 1941. Roli hrálo hlavně to, že sokolská obec měla před válkou skoro milion členů, říká historik z Vojenského historického ústavu v Praze Michal Burian.
3: Němci věděli, že sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
2: Ještě během rozsáhlé vlny zatýkání podepsal Heydrich výnos o rozpuštění České obce sokolské, který vstoupil v platnost o 3 dny později. Sokolové se mu ale za vše pomstili už za několik měsíců, když se zapojili do příprav atentátu na protektora. Provedli ho Josef Gabčík a Jan Kubiš, tedy parašutisté vyslaní z Velké Británie.
3: Nebyly to jenom sokolové, byli to i příslušníci pochopitelně dalších odbojových skupin, ale sokolové v tom sehrávali jednoznačně ústřední roli. Tak Kubišovi s Gabčíkem vytvořili de facto absolutně dokonalé podmínky k tomu, aby mohli připravit atentát. Zajistili krycí byty, zajistili jim potravinové lístky, nové falešné doklady.
2: Vysvětluje historik Michal Burian. Po atentátu následovali ze strany nacistů další represe, zatýkání a popravy. Sokol se podařilo obnovit po druhé světové válce, ale ne na dlouho. Komunisté organizaci v 50. letech opět zrušili a zřídili místo ní vlastní tělovýchovné jednoty. S výjimkou krátkého uvolnění koncem 60. let začal Sokol znovu fungovat až v lednu 1990, tedy krátce po sametové revoluci. David Šalek, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Vojtěch Bernacký se sportu věnuje už hezkou řádku let. Není sice profesionálním sportovcem, ale dlouholetým sportovním redaktorem a moderátorem České televize. Se svojí rodinou žije v Jenštejně a v posledních letech se našel v psaní knížek.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: To byl Petr Muk a písnička se jmenovala Když někoho máš. Tak přátelé, přemýšlíte teď, kam se třeba zítra vypravit. Konec konců je před námi pátek. Pokud ještě nemáte konkrétní plán, zbystřete, protože připraveny jsou naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Přijměte v 19 hodin pozvání na divadelní představení Pánská šatna aneb Mušketýři v Mexiku. Čeká vás humor, písničky a improvizace šestice herců, kteří spolu téměř 40 let sdílejí jednu divadelní šatnu. Martin Dejdar, Jiří Lábus, Petr Vacek, Jan Jiráň, Martin Janouš a Petr Hojer nechají diváky nahlédnout do zákulisí a společně se pokusí zachránit ohrožené představení. Inscenace pod režijním vedením Martina Dejdara vznikla ve studiu Y. Na programu ji má Masarykův kulturní dům v Mělníku. Zavítejte do muzea v Roztokách u Prahy na výstavu, která představuje tvorbu Václava Krále, výrazné osobnosti českého automobilového designu druhé poloviny 20. století. Tento designér, ilustrátor, pedagog a renesanční člověk dokázal spojit krásu, funkčnost i respekt k životnímu prostředí. Výstava přibližuje jeho originální návrhy, kresby a modely vozidel, které ukazují nejen autorův mimořádný talent, ale taky způsob, jakým o automobilech a jejich budoucnosti přemýšlel. Sirény na cestách, to jsou Sandra Pogodová, Linda Finková a Jitka Asterová, které mají svůj zábavný diskuzní pořad. Jeho součástí můžete být i vy. V Dobříši, v kulturním domě, s vámi bude tato trojice sdílet své historky ze života, zavedou vás do zákulisí natáčení a divadel, rozesmějí vás svým neotřelým smyslem pro humor a to vše prošpikují šanzony a písněmi z muzikálů. Od 7 večer. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Středočeský večer.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Pola Abdul právě dospívává, 19. hodina klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci našeho dalšího vysílání tady u nás na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám opět vydařený čtvrteční večer podle vašich představ. No a zítra se na vás budu moc a moc těšit opět naslyšenou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Problémy s dodávkami dílů pro společnost Škoda Auto zasáhly také výrobu v Kvasinách. Ve středních Čechách letos přibude přes 100 defibrilátorů. Kraj na ně uvolnil 4 miliony korun. A zítřejší počasí v regionu po přechodu studené fronty se ochladí. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Společnost Škoda Auto musí také tento týden kvůli problémům u dodavatele redukovat počty směn. Komplikace s dodávkami dílů pro automobilku se dotkly také modelu Kodiaq, vyráběného v Kvasinách na Rychnovsku. Dnes to uvedl 14denník odboru automobilky Škodovácký odborář.
4: Automobilka se potýká s nedostatkem kabelů pro elektromobily Enyaq a Elroq vyráběné v Mladé Boleslavi. Škodovácký odborář píše, že model Peak se vyrábí bez omezení. Vedení firmy zopakovalo, že eviduje omezení u jednoho ze svých dodavatelů náhradních dílů. Z Mladé Boleslavi Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: V celém středočeském kraji letos přibude 102 automatizovaných externích defibrilátorů. Kraj na jejich pořízení obcím a spolkům vyčlenil 4 miliony korun. Rada kraje dnes schválila dalších 630 žádostí na pořízení více než 50 přístrojů. Informovala o tom odpoledne mluvčí kraje Zuzana Žítková. Českobrodská radnice koupila pozemek s bývalou kotelnou na sídlišti Jahodiště. Zaplatila za něj téměř 3,5 milionu korun. Dělníci kotelnu zbourají a na jejím místě vybudují nové veřejné prostranství. O budoucím využití chce vedení města jednat s obyvateli, říká mluvčí radnice Martina Vlastníková.
5: Odkupem kotelny získává město možnost řešit toto území koncepčně. Parkování a dopravu, zeleň, dětské hřiště i další možnosti trávení volného času. O konkrétní podobě jeho změny by se tak mělo rozhodovat společně s obyvateli sídliště.
3: V Praze 6 na Petřinách je ode dneška nová pamětní deska gymnastky Věry Čáslavské. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je právě po této sportovkyni pojmenovaná. Slavnostního odhalení se zúčastnili zástupci městské části i Českého olympijského výboru.
6: Deska je na fasádě školy vedle jednoho z vchodů. Spoluautorem je Jan Dvořák.
7: Je to klasická bronzová deska se siluetou Věry Čáslavské, tak jak cvičila. Já jsem to dělal podle samozřejmě fotografie z roku 68. Z olympijských her.
6: Doplněná je o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla. Připomínky se zúčastnila i její dcera Radka.
8: Na maminku vzpomíná moc ráda, to víte, teď bylo 10 let, kdy odešla, tak opravdu není den, kdybych si na ní nevzpomněla, kdybych na ní nemyslela.
6: Lidé symbolicky v památný den sokolstva zavzpomínali i na celoživotní vztah gymnastky k sokolským hodnotám. Z Petřin Richard Webs, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci ještě čekáme doznívání přeháněk ze studené fronty. Od západu bude postupně polojasno až jasno. Ranní minima docela nízká, mezi 7 a 4 stupni. Zítra bude zpočátku dne jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti. Ojedinělé přeháňky až večer, maxima zítra většinou mezi 12 a 15 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D5 Plzeň Praha za sjezdem na Rudnou z 5. kilometru čekejte kolonu na Pražský okruh za Ořech. Je to stále na 20 až 30 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je partizán s tvrdým I nebo s měkkým I? A jak jste na tohle téma přišla?
2: No neustále. Shodou okolností se mi dostávají do rukou korektury, kde je partizán s měkkým I. No a já to pořád opravuju a zároveň z toho mám takový jako nevhodný pocit nějaké hyperkorektnosti. Ono to tak není, ale já si myslím, že tohle slovo má velkou šanci, aby se u něj pravopis rozšířil i na to měkké I. Zatím totiž máme správně jen to tvrdé.
1: Takže partizán s tvrdým. A teď si řekněme, odkud to slovo pochází, abychom byli chytřejší.
2: Tak, abychom věděli, proč se tam vlastně to měkké I objevuje i v češtině. Myslím si, že je to dáno opravdu tím původem. To slovo pochází z italštiny, partigiano, a přes francouzštinu se dostalo k nám. A převzala ho také samozřejmě třeba slovenština nebo ruština. A v obou těch jazycích zůstal ten původní pravopis zachován. Jen my jsme si to trošku posunuli, což ale není u cizích slov přejatých do češtiny nijak obvykle, že si uspůsobíme to I jenom kvůli výslovnosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

tam kde starý fíkus tiše uvadá a neoduš není, co byl zamladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dobrý večer. Lačirate šukar šunibentu menge. Dnes vás Mikuláš Vymětal pozve na bohoslužbu v Ústí nad Labem. Ještě předtím si ale budeme povídat s 53-letým Martinem Bihárym z Rokycan, který se benchpressu věnuje desítky let. Je několikanásobným mistrem České republiky a za svou kariéru získal řadu dalších úspěchů. Několikrát byl oceněn také v anketě Sportovec Jihočeského kraje. Letos v září vyhrál svou kategorii na mezinárodní soutěži Olympia pro powerlifting v Las Vegas. V benchpressu zvedl 190 kg. Martin Bihary se od narození potýká se zrakovým a pohybovým postižením. O sportu a úspěších si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Martine, jaká byla cesta, jak jste se připravoval, co to pro vás hlavně znamenalo všechno?
2: Cesta k tomu byla dlouhá, byl to můj sen, samozřejmě byl to boj o sponzory a o sehnání financí, byl to boj o to se nominovat a dobře se připravit, držet samozřejmě zdravíčko, no a potom ve chvíli, když už všechno tohle to bylo dobrý, no tak absolvovat tu dlouhou cestu do Las Vegas.
1: Jak dlouho jste se připravoval a jak dlouho se věnujete benchpressu?
2: Benchpressu se věnuju od 31 let, je mi 53, takže 22 let. Soutěžím vrcholově, jsem 11-násobný mistr světa a v současné době jsem se stal i mistrem Olympie. Ta příprava, která byla letos, byla dvouměsíční, to bylo, když jsem se připravoval na republiku, hned na to navazovala další příprava do Olomouce na evropský pohár a pak jsem měl měsíc volno a pak hned příprava na mistra Olympie do Las Vegas, takže to bylo dlouhý. Jsem trošku unavený a letos už samozřejmě se nechci zúčastnit žádných závodů a žádných soutěží, budu vyloženě odpočívat.
1: Pane Bihary, vy jste se narodil s kombinovaným postižením zraku a pohybového aparátu. O to víc je to zátěž na vás.
2: Ve smyslu k soutěžní kariéře, tak samozřejmě tam vždycky potřebuji doprovod, aby mě někdo doprovodil k lavičce, ukázal mi rysky na ose, ale jinak jako vyloženě, že bych měl nějaký problém zdravotní, že by mi něco překáželo, tak to vyloženě ne.
1: Co na to říkají vaši kolegové, vaši známí, rodina?
2: Podporuje mě rodina, podporuje mě samozřejmě manželka, kamarádi, přátelé, spousta fanoušků a ženou mě tím dopředu. No.
1: Co vás vedlo vlastně k tomu dát se na bench press?
2: Já jsem původně, protože jsem samozřejmě měl takový neúplně dobrý období a dělal jsem bojové sporty a chtěl jsem jít mezi tělesně postižený nebo zrakově postižený na nějaký bojový sport. A bylo jenom judo mezi zrakově postiženými, ale v té době, vlastně, kdy já jsem se do tohohle toho rozhodl jít, tak tady ještě v České republice byl reprezentační tým v plenkách a měli jenom děti. Tudíž jsem musel se sebrat a musel jsem lovit dál, hledat. No a nejblíž tomu všemu bylo samozřejmě fitko a to jsem zjistil, že Jirka Smejkal z prvního centra zdravotně postižených sportovců jižních Čech v Českých Budějovicích, že tam se dělá spírání, takže jsem tam přijel, tak jsem se mu ukázal jsem mu, jaký mám silový fond, říkal, nebude to špatný, přijeď na republiku, ukázal mi, jak zvedat, jaký jsou pravidla, no a já jsem přijel asi za 3 měsíce na republiku a vyhrál jsem to ve své váhové kategorii, takže a od té doby se to vezlo.
1: Já se teď zeptám zpátky na Olympii.
2: Vyloženě na tuto soutěž byla 10-týdenní příprava.
1: Popište nám vlastně, jak vypadá taková Olympie.
2: Mraky lidí. Samozřejmě je tam úžasná atmosféra, protože tam je strašně moc sportovců, už jenom díky tomu, že tam je to expo, pak jsou tam samozřejmě soutěže jak v kulturistice, tak i tady v silovém trojboji. A já se specializuji vlášť teda na ten bench press. No a ty lidi samozřejmě si fandějí, což je super, že se potkávají, povídají si. Je tam spoustu stánku s různýma suplementama, se sportovníma věcma, jako jsou tepláky, trička a tak dále, výstrojí, fitness stroje, prostě všechno tohle, to, co k tomu patří. Takže to tam na člověka dýchá prostě takovou zvláštní pěknou atmosféru.
1: Co vás zaskočilo na Olympii?
2: Na Olympii mě nejvíc zaskočilo to, že jsem podal ne úplně svůj ten nejlepší výkon, protože jsem měl nacvičeno na 210 a zvedl jsem 190. Věděl jsem, že jsou tam přísně rozhodčí, ale díky tomu, že jsem měl už starý boty a tam byl hladký koberec a oni mi začali vždycky ujíždět nohy dopředu, tak se mi ty dva poslední pokusy nepovedly. Což mě teda mrzelo, i když zase můžu být šťastný, že to na tu zlatou jako stačilo.
1: I tak přesto jste získal zlatou medaili a reprezentoval jste Českou republiku. Co to pro vás znamená?
2: Tak já jsem zvyklý na to reprezentovat Českou republiku a vozit medaile. Tohle byl ale splněný sen, protože to bylo něco, kam se jen tak člověk nedostane. Musí splnit přísný nominační relativně vysoký limit a prostě musí do toho investovat spoustu času, energie a samozřejmě těch financí.
1: Byl jste na Olympii jediný Rom?
2: Já si nemyslím, že jsem byl jediný Rom. Já si myslím, že tam bylo určitě víc Romů, ale z České republiky si myslím, že jsem byl sám.
1: Jaký další sen čekáte nebo chcete?
2: No tak další takový sen samozřejmě příští rok určitě tu Olympii, to je jasný, když to teda to zdravíčko dovolí. A protože mám teď docela omezení, dlouho chodím už o perlích, tak bych si chtěl nechat uříznout nohu pod kolenem a začít chodit o proteze, aby se zase mohl krásně pohybovat jako všichni ostatní. Je to o tom, že ten člověk prostě, když nemá mít funkční končetinu, tak je lepší to nahradit, aby to bylo funkční, takže mě v tom taky podporujou.
1: A i přesto, že tam nebude ta noha, budete chtít dosahovat takových vah?
2: Tak já si myslím, že na to nebude mít vůbec to, že nebudu mít nohu a že tam bude protéza, nebudu mít vůbec, to nebude mít vliv. Soutěžil tam člověk, který měl dokonce na obou nohou protézy.
1: Jak vás berou tady v tom fitness centru?
2: Vlastně dělám tady trenéra. My tady máme takovou kamarádskou, přátelskou atmosféru mezi sebou. Není to komerční fitko, je to starý fitko. A jsou tady všichni takový většinou pohodoví.
1: Pane Bihari, já vám chci popřát pevné zdraví, ať ty sny si plníte co nejvíc.
2: Děkuju moc.

0: Lucie Kšunen a Maro Romanova Kereben a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. 10. října se v Ústí nad Labem setkají křesťané z různých církví. Konference navazuje na dlouhodobou práci pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví, která se věnuje přijímání lidí bez předsudků a propojování církevních společenství. Mikuláše Vymětala oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Vymětale, v sobotu se uskuteční romská bohoslužba v Ústí nad Labem a zároveň ve 2 hodiny začne konference. Kdo to pořádá?
2: Pořádají to dohromady 2 organizace. Jedna je církev adventistů, adventistická církev má několik romských společenství a ta druhá organizace je Ekumenická rada církví, pracovní skupina pro Romy. V pracovní skupině pro Romy jsou vlastně představitelé ze všech možných církví, pro které je důležité, aby v církvi byly Romové, aby se tam cítili doma. Většinou jsou to Romové, ty představitelé, ale někdy taky neromové, jako jsem třeba já.
1: Co bude součástí konference a koho jste si pozvali?
2: My jsme to nejdřív nazvali celé konference a pak jsme to rozdělili tedy na ty 2 části, protože ke křesťanské konferenci patří pěkná bohoslužba. Takže začneme společně bohoslužbou, kterou především budou vést představitelé z toho místního romského adventistického sboru Ústí nad Labem, protože Ústí je významný město skutečně v České republice a je taky významný pro Romy, je tam jako mnoho Romů a ku podivu je tam vlastně jenom jeden takový jako aktivní romský sbor a to je ten adventistický. Ty ostatní jsou třeba, že Romové chodí do kostela, kde je to promíchaný a přijedou tam romští kazatelé a taky celý jako chválící skupiny z celé České republiky, takže ze Slezska přijede Albin Vágaj se svou skupinou, což jsou ty romský sbory, který má Armáda spásy. Potom tam přijede Střebichovic pod Orebem, další chválící skupina i s kazatelem, právě který překládal ten nový zákon do romštiny, Onivo Zakonos. A jich určitě přijede ještě mnohem víc lidí. Přijdou místní i přespolní.
1: Koho si pozvali jakoby hlavního hosta?
2: Tady to je romská církev, kde je většina Romů v Ústí nad Labem. Ale rozhodli si, že se pozvou jako slavného a dobrého kazatele. To je tak, že někdy není důležité, kdo je Rom a kdo není, ale důležité to evangelium, jestli dokáže promluvit tak, že se dotkne srdcí lidí. Josef Bajus bude kázat při té bohoslužbě, která bude v sobotu dopoledne. A proto si ho jako vybrali, pozvali ho. Ještě jsem ho neslyšel sám, takže se na ně těším.
1: Pane Vymětele, vy jste předseda pracovní skupiny pro Romy, Ekumenické rady církví. Co tato role pro vás znamená?
2: Pro mě to znamená vlastně vědomí vážného úkolu, že Romové jsou důležitou částí české společnosti a jsou to především jsou to jako lidé, kteří jako taky chtějí prožívat boží blízkost a mnoho z nich jako to má dost těžký v životě právě kvůli tomu, jak se k ním chová společnost. A pro mě to znamená, že jako přemýšlím a spolu s ostatními se snažím přispět k tomu, aby byli Romové v církvi vítaní, aby tam našli domov, aby se jejich situace v církvi, ale i mimo církev jako zlepšovala v české společnosti.
1: Konference je rozdělená na 2 části. My jsme se teď povídali, co se bude dít v první části, bohoslužba, chvály. Co se bude dít v 2. části konference?
2: Po dopolední bohoslužbě bude další z vrcholů, a to je oběd. Mnoho adventistů umí velice dobře vařit, to jsou ti hostitelé. A pak bude odpolední čas od 2 hodin, to bude taková víc konferenční, že budou představitelé různých církví z těch romských sborů především mluvit o tom, jak se věnují službě s Romy a pro Romy a jak Romové třeba slouží těm ostatním taky. Tak to budou takový krátký vstupy, které budou trvat asi 2 hodiny. Představím tam a budu tam taky prodávat brožuru Romské duchovní texty a písně, která romsky se jmenuje Romane Ledevleskere texty tche oddila. Protože jsou to z různých míst sbírané texty, tak Romové mluví v různých dialektech romštiny. Podle toho, kdo odkud přišel ze Slovenska, takovou romštinou mluví. Docházelo k jazykovým úpravám, ale právě ta pestrost těch dialektů je zachovaná, každý si přijde na své. A je to vlastně podobně jako v Bibli, protože Bible taky není v jednotném slohu. Starý zákon je hebrejský a aramejský a nový zákon je řecky a ještě je tam několik aramejských věd zapsaných řecky. Takže máme nejméně ve 3 jazycích i nový zákon, tak to je dobrý, že tu naši brožuru máme taky v různých dialektech.
1: Kolikrát za rok jako romská komise se scházíte?
2: My se scházíme někdy online a někdy fyzicky. Online se scházíme častěji, ale chybí nám to, abychom se potkali a mohli spolu pít to kafe a povídat si. Takže aspoň tak 2x až 3x se scházíme taky fyzicky a třeba ještě 3x aspoň online.
0: To je pro dnešek vše. Pelikerauhoj se nás Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nezaměstnanost v celé České republice se třetí měsíc v řadě nezměnila. V Píšti na Pelhřimovsku nebudou komunální volby. Hokejisté Plzně v 9. kole domácí extraligy porazili České Budějovice. A zítřejší počasí za frontou se citelně ochladí. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Nezaměstnanost v celé České republice se ani v září neměnila. Na 5% zůstává třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září téměř 370 tisíc lidí a volných míst bylo více než 100 tisíc. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO upozorňuje, že na jedno volné místo statisticky připadá 3,5 zájemce. Meziročně nezaměstnanost stoupla. Loni v září byla na hodnotě 4,5%. Husinecká přehrada na Prachaticku dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice, proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 zhruba na 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, říká ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.
2: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další, například ekologické funkce, a nebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
0: V Píšti na Pelhřimovsku zítra a v sobotu komunální volby nebudou. Po sérii rezignací totiž zůstala na jediné kandidátní listině pouze 3 jména. V Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat nové senátory.
3: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdali na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývali jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Olomoucké výstaviště Flora ode dneška do neděle hostí tradiční přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu Podzimní flory budou také floristické soutěže nebo gastronomický festival Olima. Hlavní expozici návštěvníci tradičně najdou v pavilonu A. Upřesní mluvčí výstaviště Monika Tomášovičová.
4: Hlavní úlohy je tu české profesionální zahradnictvo. Předná česká floristka Klára Franz Vavříková při tvorbě expozice vychází z motivů zeme, slnka, vody a moudrosti, ktoré prepája s českou krajinou a prácou poľnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi. Sport.
0: Hokejisté Plzně v předehrávce 9. kola domácí extraligy porazili České Budějovice 4-1. Další dnešní duel se ještě hraje. Sparta Praha hostí brněnskou Kometu a na konci druhé třetiny Sparta prohrává 1-2.
1: Počasí.
0: Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti. V noci na pátek by mělo být oblačno až zataženo. Ve východní polovině republiky déšť nebo přehánky, ty budou ale od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle objeví i bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme postupně ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Minima ráno mezi 9 a 4 stupni. Zítra přes den zpočátku dne jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Maxima zítra mezi 11 a 15 stupni. Na jihu Moravy až 17, povane mírný vítr od západu až jeho západu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 po pojíždí kolony za Prahou směr Brno od kilometru 13 pojedete zhruba 20 minut k omezení u Šmejkalky na kilometru 24 a na silnici 19 u Tábora omezuje průjezd nehoda 3 osobních vozidel se zásahem záchranářů. Je to na cestě do Milevska a Písku a kolony jsou v obou směrech. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už pro vás máme reprízu pořadu Alex a host. Přejeme pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na konti má i několik vrahů a je držitelem Thálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Tam,
0: na gymnáziu, tam, to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopník v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří byli ochotníky aspoň?
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jediný. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně. No.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapení, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jste jim řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo, takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako... že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě, možná už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby

0: změny. Takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskerek v čele s Janičkou Bílkovou. A já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
1: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával. Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
0: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
1: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
0: No, to čeká divák. Asi já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha, postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
1: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Save!

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkém plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mannesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Tak, jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, vy jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně u vytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste mi v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment. Mm-hmm.
0: Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje, že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý, takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli jakoby to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow, řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení, fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejnej v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo.
0: 16
1: bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucaný a zhubnul jsem, jestli, no jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká, nenapadá mě, no, kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mě asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak co měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadržela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gabiny Gabašové, takže to je takový nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Artura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z Činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se to nesmí, těm se to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte, můžete, časově, nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že
1: si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější? Musíte používat více těch hereckých prostředků? Nebo aby protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony?
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom Činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží po tom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval, ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím, a určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to
1: jo.
0: Po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Letošní komunální volby se rychle blíží. Volební místnosti se otevřou zítra odpoledne. Nemocnice ve Frýdlantu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. A zítřejší počasí za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Volební místnosti v celé České republice se otevřou zítra odpoledne ve 14 hodin. Lidé budou volit své zástupce na radnicích. Část voličů bude také vybírat nové senátory. V pátek bude možné volit až do 22 hodin. V sobotu pak tradičně od 8 do 14 hodin. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom dlouhodobě hospodařila ztrátově.
2: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
3: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
2: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Krajská nemocnice v Liberci do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Frýdlantu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, kam by část péče z Frýdlantu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
4: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale potom otevření CUMu může dojít k řadě změn, který odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči. Sport.
1: Hokejová extraliga má dnes na programu 2 duely 9. kola. Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Pražská Sparta přivítala brněnskou Kometu. Utkání se stále hraje. Po základní hrací době je stav 3-3. Čeká nás prodloužení. Počasí. Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti, v noci proto bude oblačno až zataženo, ve východně polovině území s deštěm nebo přeháňkami, ty ale budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle mohou vyskytnout také bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer v severozápadu západní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra kolem 9 stupňů, ojediněle až 15 a na jižní Moravě až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha opatrně za sjezdem na chodce rady na kilometru 25 v omezení u Šmejkalky stojí v levém pruhu osobní vozidlo s defektem. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Vitana. Podnik, který, jak hlásala dobová reklama, vaří i za 5:12.
1: Říká vám něco firma Vitana?
2: To je jídlo nebo přípravky na jídlo, koření?
3: Ano, ta vyrábí koření, který i používám.
1: Jak myslíte, že je Vitana stará? Jak dlouho je na trhu?
3: Tak předpokládám, že to je česká firma, tak si myslím takových těch 60-70 let určitě.
1: Jaké znáte výrobky od firmy Vitana?
2: Nějaká dochucovadla, teď mi napadá Vitacit, ale to nevím, jestli souvisí.
3: No, já hlavně používám takovýto polívkový koření a potom i ty bujony, jsou taky Vitana, i polívky vlastně občas na chatě používám.
1: Jak dlouho polotovary, tudíž i firma Vitana je na našem trhu?
2: Třeba od 50. let minulého století, nevím, typuju.
0: Už v 50. letech minulého století šetřili socialistické ženy každou minutu. Po šichtě v práci předložili rodině gulášovku z pytlíku a knedlíky z prášku. Vitana, výrobce instantních pokrmů, se stala synonymem pro rychlé vaření doma, na chatě i pod stanem. Na počátku byla polévka v kostce, kterou vyráběla firma Graf, založená právě před 100 lety. A vlastně ne, to bychom předbíhali. Na počátku byly, dalo by se s jistou nadsázkou říci, lovci mamutů. Bujon, tedy silný vývar, který se obvykle připravuje pomalým vařením masa, kostí, zeleniny a dalších ingrediencí ve vodě s trochou soli, si podle archeologických výzkumů vařili už naši praprapředkové. Ze zvířecích kůží si vyrobili cosi jako varný sáček. Naplnili ho vodou, vložili ho do vyhloubené jámy a důkladně obložili rozpálenými kameny. Do ní pak přihodil pravěký kuchař sobí či mamutí maso a kosti a ještě přidal to, co zrovna rostlo před prahem neolitické chýše. Polévky znali starověcí Egypťané i Římané. Tehdejší labužníci připravovali tekuté pokrmy, obdobu našich bujonů, zvané potus, ze slova píti, do níž se přidával pórek, cibule, česnek, mrkev či petržel. Polévky, zvlášť masové, měly své místo i ve středověké kuchyni. Hovězí polévka se jedla samotná nebo tvořila součást kaší z mouky, krupice či tlučené rýže. Výživná polévka se také stala lékem na kdejakou chorobu a dodávala sílu ženám v 6 nedělí. O instantní polévce bychom mohli začít mluvit až v souvislosti s mořeplavci. Nechat hodiny probublávat masový vývar na nejisté palubě zámořského korábu, to není zrovna dobrý nápad. A tak prý slavný mořeplavec James Cook přišel v roce 1772 s převratnou novinkou. Na expedici do Tichomoří sebou údajně vezl pevnou, mazlavou a trvanlivou hmotu, která vzešla z dlouhého vaření vývaru. Počátky polévkových polotovarů leží ve Francii, kde chemici Joseph Proust a Antoine Parmentier vařili silný vývar, dokud nezískali sirupovitou konzistenci. Nalili jej do forem, nechali zrosolovatět a pak vysušit. Tyto kostky se pak rozpouštěly ve vařící vodě. Jimi vyzbrojená táhla evropskými bojišti Napoleonova armáda. V roce 1873 rozjeli v Německu bratři Karl a Alfred Knorrovi biznis se sušenými polévkovými směsmi, které o pár let později vylepšili na polévkové pasty. Uvedli na trh řadu polévek. Úplně první z nich byla hrachovka. V možnosti zajistit pro dělníky z továren náhradu drahého masa na základě luštěnin bohatých na bílkoviny viděl velkou podnikatelskou šanci i švýcarský mlynář Julius Maggi. V roce 1886 vyrobil první dehydratované polévky z hrachu a fazolí. A měl úspěch, protože byly výživné, rychle hotové a levné. V českých zemích začala být firma Maggi známa na počátku 20. století a měla u nás i svou pobočku. Jím největším konkurentem byla pražská firma Graf a tím se konečně dostáváme na počátek příběhu firmy Vitana.
4: Je třeba ta rychlá instantní o něco, nechci říct ošizenější, ale přece jenom ne tak dokonalá jako ta pravá pytlíková?
5: Lidi si někdy myslí, že právě tím, že je rychlejší, tak to musí být něčím víc ošizený.
6: V Byšicích si s ředitelem vývoje Vitany Vladimírem Mackem povídala Světlana Lavičková.
5: Oni vlastně ty instantní polévky přišly s vývojem technologií, nejvíc technologie vymražování, to znamená klasicky zeleniny, když usuším zeleninu, tak je potřeba ji pak vařit 10 minut. Stejně jak když si sušíte doma houby, je potřeba je namočit, chvíli vařit. To vymražování, kdy se ve váku odpaří ta voda, ty zeleniny, suroviny jsou pak křehčí, tak je opravdu stačí zalít jenom horkou vodou a oni změknou během těch pár minut v ty horké vodě. Ty instantní polévky, ty začaly se vyrábět zhruba před 22 lety a taky ten trh je nejprve nepřijal, nejprve se balili do krabičky po třech, moc se to nechytlo, až vlastně, když se udělali dvojsáčky, ten slogan, když jsem začal říkat polévky do hrnečku, tak najednou ty lidi to slovo, to spojení s tím hrnečkem, tak všem to najednou bylo jasný. Aha, dám si ji do hrnečku, zamíchám, mám ji připravenou. A ty polévky pak právě tím, jak začalo víc lidí pracovat v kancelářích, tak taková rychlá svačina, tak se opravdu uchytili.
4: Zatím jsme mluvili o těch pytlíkových, ale když se tady podívám, tak tady je polévka, která vypadá trochu jako olejovky v umělé hmotě, anebo je tady dokonce klasická polévka v té zavařovací sklenici.
5: Je část spotřebitelů, který mají stále k polévce v sáčku určitou averzi nebo předsudky, že přeci když je to prášek, takže to nemůže být tak dobré, zdravé, přestože je mnoho surovin, které v kuchyni jsou sušené, ať jsou to ovesné vločky, těstoviny, jak jsem zmínil, houby, koření, přesto jsou podezřívaví a proto jsme právě vyvinuli polévky v pastě. Takový nejprodávanější z nich jsme navázali na tradiční recepturu kulajda, kde jsou právě i sušené houby. A ta pasta u některých právě těch typů gulášova, takových pastovitých, kremovitých polévek, tak zajistí intenzivnější chuť. A ty tekuté polévky zase, je to větší balení a snažili jsme se, jak je tady napsáno, zelenina z pole přímo do sklenice, tak to děláme ve spolupráci se sesterskou firmou. Z pole se přivádí ty suroviny, i hned se zpracovávají sezóně a zde jsou úspěšný, bych řekl, ty luštěninové polévky, které i tím zavařením ta chuť je intenzivní.
7: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnik Graf vznikl roku 1919. O rok později zahájil malovýrobu sladových výtažků v Praze pod Babě a v zápětí se zaregistroval jako akciová společnost. Nedlouho na to firma koupila budovu cukrovaru v Byšicích, zrekonstruovala ho, přesunula sem svou chrudimskou pobočku, v Praze vybudovala velké sklady a nové sídlo firmy na Florenci. Postupně rozšiřovala sortiment a stala se největším českým výrobcem polévkových přípravků a polévkového koření. Jejím hitem byla Gráfova polévka v kostce, která spatřila světlo světa roku 1924. Jedna za 6 haléřů. No, nekupte to. V té době ale bylo výrobců instantních polévek mnohem víc. Údaje hovoří o 26 výrobcích jenom v České republice. Začal čas instantních potravin. Co k němu vedlo? Ve druhé polovině 19. století, kdy rostly

0: pasoxu, čili takzvaných gráfových kostek. Pod palcovým sloganem Při zdražení mléka firma vysvětlila, že nutno k snídani upraviti místo kávy polévku. Ušetří se tak na mléku, navíc je to prý zdravější. Před 50 lety používal lid ke snídani, ač bylo mléko levné, výhradně polévky a byly mnohem zdravější než dnes. To prý tvrdí i věhlasní lékaři. Polévka, která má nahradit kávu s mlékem, však musí být dle inzerátu uvařena z gráfovy kostky. Talíř výtečné silné hovězí polévky dá gráfova kostka za 6 haléřů, kdežto šálek kávy přijde na 15 haléřů, neb jak mléko, tak i káva a cukr značně zdraženy byly. Inzerát varoval čtenáře před zbytečným a neuváženým vařením masa, když je možno uvařit polévku z kostky. Dbejte však, aby se vám dostalo původních gráfových kostek, neb pouze tyto jsou zaručeně odvar hovězí polévky a proto neobsahují ničeho jiného než výtažek masitý s přísadou veškerého nejjemnějšího polévkového koření.
1: Tady máme vývojové kuchyně, kde spolupracují, ta pozice jmenuje vývojový inženýr. Každý z nich má na starosti kategorie výrobků, má na starosti ty suroviny, které tam vstupují, spolupracuje s nákupem, kde se vybírají ty suroviny podle specifikace, kterou potřebujeme, v jaké kvalitě. A zároveň spolupracujeme ve výrobě, kde to, co se tady v malém připraví, tak musíme ověřit, že i dávka 200 kg bude stejně po té výrobě vypadat, bude mít stejný senzorický vlastnosti. S kvalitou výrobku, který pak kontrolují, jak ten výrobek při výstupu má vypadat a na vstupu zase ty suroviny.
2: Tady se mi zdá, jako kdyby ve všech těch nádobkách, jak tam koukám do té kuchyně, tam všude bylo takové to jenom polévkové koření, nebo co to je, nebo je to sojovka?
1: Tady kolegyně pracují na sojové omáčce a worcesteru. Testují tady právě nové suroviny, protože ve worcesteru tam je jednak hodně koření, různého hřebíček, skořice a je tam i třeba víno, takže teď tady máme nějaký vzorek vína, takže zkoušíme, jaký má vliv na senzoriku a kyselost toho výrobku.
2: Takže když si koupím worcester, tak není worcester jako worcester. Pak třeba koupím od jiné firmy, tak ten pokrm má potom worcesteru jinou chuť?
1: Je to tak, protože i když se třeba někdy někdo přiveze ze zahraničí nápad nějaké omáčky, jestli umíme napodobit ochucovadla, tak někdy, i když přesně si přečtete ve složení podle etikety to složení, vezmete si suroviny, namícháte ten výrobek, tak zjistíte, že ta chuť je jiná. Je to prostě daný toma surovinama, pokud obsahuje 20 surovin, tak prostě každé víno může být jiný, povidla jsou jiný, koření je jiný, takže i když odhadujeme ten poměr, uděláme si 5 různých variant, tak přesto může být ten originální vzorek jiný.
2: Voní to tu krásně. Vaše kolegyně mají v hrncích... Co to je? Hnědá tekutina.
1: Hnědá tekutina. Ne, my si tady připravujeme i právě pro výrobu technologický postup, takže nejen, že si to připravíme, tak je i důležitý, v jakým třeba pořadí se ty výrobky připravují, v jakým pořadí se vaří, jak dlouho, při jaké teplotě. Malým někdy to funguje krásně a někdy nás ta výroba překvapí, že v tom velkým je to někdy horší a někdy naopak i lepší, protože v tom větším, na těch míchačkách nebo ty varně se to líp uvaří, líp rozmíchá. Takže třeba barvivo, nebo když použijem nějaký kurkumín, tak tady, když to tady kolegyně Eva rozmíchá ručně, tak je to ta intenzita třeba ty barvy od toho kurkumínu je nějak žlutá, ale ve výrobě, když pak jsou tam ty míchačky intenzivnější, tak ta žlutá najednou může být ještě větší. Proto pak buď ubereme barvivo, nebo upravíme ten technologický postup, jak to připravovat.
2: To je dobře, že jste zmínil barvivo. Snažíte se do těch výrobků dávat barviva přírodního charakteru a nebo prostě hlavně, aby to mělo barvu, dáme tam nějakou chemickou sloučeninu?
1: Všechny barviva už jsou přírodní. My tím, že právě vyrábíme i koření v pobočném závodu ve Varnsdorfu, tak hodně, já nevím, papriky nebo extraktů z papriky, kurkumu, tak tyto všechny přírodní koření, které mají zároveň i tu schopnost barvit, tak je se snažíme využívat. Je i třeba černá mrkev, která má intenzivní tu červenou barvu. Ta nabídka ze strany dodavatelů je větší a větší.
0: Ve středních Čechách spolu soupeřily firmy Maggi a Graf. Továrny si postavili z bývalých cukrovarů. Graf měl, jak už víme, továrnu v Byšicích, v Kralupech nad Vltavou vyráběla tuzemská pobočka koncernu Maggi. A právě jejich sloučením vznikla podruhé

0: ve světové válce vytana. Po osvobození byla na společnost Graf uvalena národní správa a správcem se stal dlouholetý zaměstnanec Jaroslav Srb. Roku 1948 byly výměrem ministerstva výživy národním správcem ustanoveny Československé mlýny v Praze. Firma pak byla znárodněna a začleněna do velkonákupní společnosti družstev. Roku 1951 byl závod převeden pod Sdružení tuků v Praze s názvem Průmysl polévkových přípravků, tedy PPP Byšice. O rok později byl podnik přejmenován na Vitanu Byšice. Ochranná známka Vitana byla zaregistrována roku 1950 a v prosinci téhož roku začala výroba prvního výrobku značky Vitana. Šlo o tekuté polévkové koření, jehož složení bylo prakticky identické s dosavadní produkcí značky Maggi, které díky tomu už stát nemusel oficiální cestou v rámci zahraniční licence vyrábět v dosavadním objemu. Jak vznikl název Vitana? Vita latinsky znamená život, vitalitas, životnost. Její typické výrobky byly tekutá polévková koření, polévkové základy, masox, dehydrované polévky, čekanka, žitovka, karo, melta. Od roku 1947 byla Vitana jediným výrobcem kyseliny glutamové ve střední Evropě. Ta se vyráběla v pokusném výrobním zařízení v rámci závodu. V roce 1957 se na českém trhu objevují první polévky v sáčku. Gulášová, hrachová se slaninou, slepičí a flíčková. O 3 roky později je tu začátek výroby bujónové kostky masox v Byšicích a po dalších pár letech přichází rozšíření nabídky o řadu výrobků na pečení. Výrobní kapacita závodu v Byšicích utěšeně rostla. Celkový nárůst výroby polévkových přípravků z let 1949 až 1958 činil z 3343 tun ročně na 5677 tun za rok.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku 60. let byl k podniku Vitana přičleněn pardubický závod Kávoviny. I ten má dlouhou historii. V roce 1896 založili v Pardubicích Johann Heinrich a Robert Franskem továrnu na výrobu náhražkové kávy. Čekanku zpočátku dováželi ze zahraničí, pak ji začali pěstovat v Polabí a rozvinuli také z brusu nový obor sušařství. Franskovka, Karo, Perola, to byly některé kávovinové nápoje, předcházející pozdější meltě, žitovce nebo sladovce. Pamatujete? Ale to už by byl jiný příběh.
2: Jsou teď v trendu spíš jednodruhová koření, anebo různě namíchané směsi?
3: Obě ty kategorie se rozvíjejí. U těch jednodruhových je vidět, jak lidé začali více cestovat, mají větší povědomí. Takže jsme uvedli i koriandr, uvedli jsme právě kurkumu. Prostě lidi ty věci, co dříve bylo jedno koření kary namíchaná směs, tak dneska mají zájem mít víc těch druhů nebo přímo si i sami třeba doma namlít, připravit. To je takový jeden trend. U těch směsí tam určitě máme takový tradiční, co se prodávají už roky, grilovací. Ale je, jak říkáte, trend určitě, že třeba lidi chtějí vidět ty kousky, takže na grilování jsou třeba drcený koření. Určitě je trend snižování obsahu soli. Vedle třeba grilování letošní rok byl ve trendu salátový zálivek, protože kdo griluje, připravuje salát, takže jsme připravili salátové zálivky suché, připravili jsme i dressingy už tekuté.
2: Tady jsem v kuchyni a vlastně nejsem v kuchyni. Tady jsou boxy, tam je prostřeno, tak teď jenom hospodo noste na stůl a budeme chutnat.
3: To je takzvaný interní panel, využíváme vybrané zaměstnance, který mají možnost, když testujeme výrobky, tak většinou pravidelně v úterý, ve čtvrtek, otestováme novinky nebo upravené výrobky, pokud třeba testujeme novou surovinu nebo úpravu, tak si to vlastně necháme takhle ověřit, jestli buď poznají rozdíl, nebo naopak ze třech třeba si vyberou, která je nejvíc chutná. Ten standardní postup je senzorika, ochutnají vůni, konzistence a pak celková preference. To je takový nejčastější model, který tady využíváme.
2: Máte takové ochutnávače, jako měl každý panovník na svém dvoře. Buď to přežijí, nebo ne?
3: To je pravda. Máme takhle ochutnávače, oni za odměnu pak tady většinou kolegyně Dana napeče, takže mají nějakou odměnu a motivaci. A i třeba z těch balících zkoušek nebo z testů, tak pak mají možnost si třeba vzít ty vzorky a i třeba vyzkoušet doma. Je pravda, že pokud je třeba výrobek, že je tam pro nás důležitý otestování ty přípravy, třeba u moučníků, jestli je jednoduchá, jestli se jim to povedlo, tak dáváme i vzorky domů s dotazníkem a ty lidi si to přes víkend můžou ozkoušet a máme i právě zpětnou vazbu třeba k ty přípravě, protože tomu člověku, co na tom třeba půl roku pracuje, to připadá ten návod zcela jasný a už tady má zaběhlý, že si dá troubu natolik a že mu to hezky vyběhne a funguje to a pak doma vezme člověk, který nemá takové zkušenosti a teď zjistí, že ten návod je nepřesný nebo že mu to tak nefunguje.
2: Říkáte, že děláte zkoušky i těch třeba cukrářských nebo pekárenských výrobků. Takže já si vezmu vaši bábovku, doma si ji upeču, pak vezmu recept po své babičce, upeču druhou bábovku a dám vám ochutnat. Poznáte, která je která?
3: Kolegyně, která má ty moučníky na starosti, to určitě pozná. Já doufám, že bych to taky poznal, ale...
2: A která bude lepší?
3: Můžou být jiné. Čím tradičnější výrobek, tím je někdy těžší udělat třeba tu recepturu. Typicky takový ty svíčková omáčka, nebo jak říkáte, tady ty bábovky. Prostě jsou lidi, kteří vždycky tam chtějí trochu kaka, někdo jim má radši nadýchanější, někdo má radši suší, takže někdy je opravdu těžký říct jeden recept. Prostě oba jsou dobrý, každý je trochu jiný.
1: Potřeba šetřit čas se v celé své kráse, či obludnosti, chcete-li, v Evropě ve velkém rozšířila až po druhé světové válce v souvislosti s ženskou emancipací. Pracující ženy ztratily zájem vystát denně dělík u plotny a proto začaly ještě hojněji používat instantní bujony a polévky. A nejen to. V roce 1958 vtrhl do světového způsobu stravování další hit. Tehdy totiž pan Momofuku Ando poprvé zalil své instantní nudle horkou vodou. Potravinářská novinka se raketovou rychlostí šířila z Yokohamy do celého světa a už v 70. letech dosáhly nudle v polystyrénovém kelímku v Evropě a především v Americe téměř kultovní obliby. Někteří z nás si bez polévky nedokáží představit pořádný oběd a pro jiné není polévka nic než trocha obarvené vody s něčím. Výhodou polévek je, že je lze připravit na mnoho způsobů a výživoví poradci doporučují konzumovat alespoň jednu porci polévky denně. Pokud chcete uspořit čas i peníze a sáhnete po kostce bujónu, mějte na paměti, že čtvrtinu až polovinu takové kostky může tvořit sůl. A se solí bychom měli v našem jídelníčku šetřit. Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým strávníkům konzumovat maximálně 5 gramů soli za den, tedy zhruba jednu čajovou lžičku. Jenže Češi si ji dopřávají až 3x tolik. Po Maďarech a Chorvatech jsme třetí nejsolivější národ Evropy. Jak radí nutričtí specialisté, právě bujony a některé dehydrované výrobky, kořenící směsi a dochucovadla jsou složky jídelníčku, které bychom z něj měli jednoduše škrtnout. Pokud ovšem nemáme chuť riskovat kardiovaskulární choroby, osteoporózu nebo nechceme přetěžovat ledviny a přibývat na váze.
2: Tohle je velká spižírna, velký sklad.
3: Tady máme vzorky všech surovin, které používáme a i všech výrobků. Takže když přijde nová dodávka, tak z laboratoře odeberou vzorek. Ten vzorek posoudí, jestli je stejný, pokud vyhovuje, tak nám ho dávají sem na vývoj, kde si ho založíme a zase ho používáme buď na přípravu těch nových vzorků, nebo když je třeba ve výrobě něco nepovede, kvalita to zastaví, tak zase pro porovnání, abychom věděli, jestli ty vstupní suroviny jak vyhovovaly.
2: Tady vidím nápisy zelenina, mleta, instantní suroviny, těstoviny, mouky, ale také maso.
3: To jsou masové polotovary. Sušené maso není tak lákavé jako čerstvé maso nebo upečené maso, ale jako doplněk do těch polévek, tak myslím, aby dávalo tu chuť a aby potom uvaření mělo tu správnou konzistenci. A nebo slouží pak zase i jako polotovar pro výrobu třeba játrových knedlíčků. Kdy docela ten vývoj nám dal taky zabrat, protože ten knedlíček musí být po 10 minutách pořád knedlíček, nesmí být uvnitř suchý. Musí mít tu správnou konzistenci, chutnat, hezky plavat. Aby se nerozpadal nebo neměl ten suchý střed, tak taky to docela zabralo kolegyni, co to vyvíjela. Pravda, že hodně těch výrobků třeba balíme více složkově, právě aby na konci v tom sáčku byl ten správný poměr sypké části a třeba kousku zeleniny, tak oni se míchají zvlášť, protože kdybychom míchali dohromady, tak se rozbijou ty zeleniny, protože jsou křehké. Pomalu vymícháme ty zeleniny, zvlášť vymícháme ten základ v prášku, který zase naopak mícháme hodně intenzivně a pak máme baličky, které dokážou balit dokonce i třísložkově. Takže u ty polévky, jak jsme se bavili o knedlíčkách, zvlášť ty váhy navážejí knedlíčky, zvlášť nasypou tu sypkou složku a zvlášť jdou ty zeleniny nebo těstoviny tam ještě. Takže pak víme, že v každém sáčku je ten správný poměr těstovin, směsi se zeleninou a knedlíčku.
1: Podle odborného průzkumu u nás mezi nejoblíbenější polévky patří u mužů gulášovka, držťkovka a česnečka. Ženy mají nejraději zeleninovou polévku, zelňačku a polévku čočkovou. A které osobnosti dějin nejvíce ujížděly na polévkách? Verdi prý při komponování hledal inspiraci v domácí nudlové polévce, zatímco Toscanini se cpal před koncertem polévkou z celeru s rýží. Geniálnímu Michelangelovi nosil sluha do Sixtínské kaple chléb a misku polévky, aby se mistr nemusel zdržovat slézáním z lešení a stolováním. A král slunce, Ludvík XIV., polévky doslova zbožňoval. Klidně prý spořádal na posezení i 4 misky. Továrna, v níž Vitana vyrábí široký sortiment výrobků, dodnes stojí v místech bývalého cukrovaru. Podnik dnes vlastní norský nadnárodní koncern Orkla.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Řidiči v České republice už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Hokejisté Sparty v 9. kole extraligy podlehli brněnské Kometě. A počasí zítra za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v celé České republice za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, přibližně kolem 60 haléřů. Zítra budou moci čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů.
3: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.
4: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
3: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
5: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích, díky tomu, že se smazaly rozdíly.
3: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Lidé dnes večer zahltili tísňové linky pražských hasičů. Těm chtějí poradit, jak vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Českému rozhlasu to večer potvrdil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Zásah na místě trvá od včerejšího večera. Hasiči se pokouší vůz vyprostit mimo jiné pomocí speciálních tanků. Na místě jsou podle Řezáče odborníci, se kterými hasiči zásah konzultují.
6: My máme prosbu na občany, aby nevolali na krajské operační a informační středisko ani na krizové telefony, případně k nám přímo na místo zásahu, protože tyto telefonáty velice zatěžují tísňovou linku a můžou znemožnit dovolání se člověku, který by opravdu nějakou pomoc potřeboval.
2: Už 10 let chodí studenti Ostravské technické univerzity darovat krev do tamního krevního centra. Z původně komorní výzvy je dnes iniciativa, do které se zapojují každého půl roku všechny fakulty, včetně učitelů. A právě studenti jsou pro krevní centrum v Ostravě velkým přínosem, říká za centrum Pavla Čapková.
7: Protože my ty mladé hlavně potřebujeme a tím, že si to řeknou mezi sebou, dají si to na sociální sítě, tak tohle je pro nás ta obrovská pomoc. A zároveň za těch 10 let jsme tady odebrali 1000 prvodárců ze studentů, takže to je naprosto perfektní.
2: Gymnastka Věra Čáslavská má novou pamětní desku v Praze 6. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je právě po této sportovkyni pojmenovaná. Spoluautorem je Jan Dvořák. Deska je doplněná o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla. Sport. Brněnská Kometa si odváží z předehrávky 9. kola domácí extraligy výhru z Prahy nad Spartou 4-3 v prodloužení a České Budějovice dnes prohrály na ledě Plzně 1-4.
1: Počasí.
2: Za studenou frontou, která aktuálně přechází hlavně přes východ republiky, čekáme ubývání oblačnosti. V noci bude oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami, které budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle budou vyskytovat bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer hlavně v severozápadní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra většinou mezi 11 a 15 stupni, na jižní Moravě až 17, k tomu mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou teď ve středních Čechách. Pozor na dálnici D10. Na výjezdu z Prahy směr Turnov narazilo osobní vozidlo do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Horní Počernice. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu pokaždé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety, navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já jsem mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý to, my většinou nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moct posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechno se vykouřilo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, nad něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takové pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání, pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych ti jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat ne. Během toho čtení.
3: No, tak. Je.
2: Ale tak. Já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zase by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal. Ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvíle má zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě vokolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že ji vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30. To už bych nestihl seriál Na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde. To jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu, když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi z jehož

0: řekl, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald. Republika potřebuje lidi, kteří něco umějí, tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no. Tak to byla taková doba, no. Škola. Tak
1: pro mě škola synonymem věznice v podstatě. Já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatý, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytují, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posila toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
0: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
1: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovské, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčný, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
0: Lákadlo.
1: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky. Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
0: Já to objevil a měl jsem s toho hezkou hodinku. Tohle. No, tak já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
1: Ne po skončení, no, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom jo. Pro vysvětlení.
0: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matičkou, matkou. Tady najednou bylo, přiší si obal žákovské knížky s vykřičníkem, no. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krouzeva. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. jsem se pokusil o cenzuru, jako,

0: Jo, to byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K, K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov, T je textil, P je papír, KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
1: PE?
0: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
1: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
0: Ano.
1: S tím se šmelilo.
0: Ano.
1: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva, my se dobře učili, ty přede mnou.
0: No, ne všichni.
1: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
0: Ty byli takže, takový, no, jo, takový, já byl takový.
1: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
0: ano,
1: tak za mě už byla předsedkyní.
0: A kariéra.
1: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykají. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
0: Jako,
1: hraješ si s ohněm, holka, no, ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned, tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho a otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
0: Ano, jo.
1: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla Zolu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propadl maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
0: Večírek.
1: Tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzi, jsme u maturity. A říkám, no tak, ale je to tak, ne?
0: No, a kukovitá oblbovačnost.
1: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že jsem, já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků, a bylo vždycky těžký najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestný, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, když jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no tři předměty mám z krku a na zeměpise se vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propad, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom třikrát týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 15:45 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád, a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá trojku. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek.
2: Aha.
1: A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek, a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly tři věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3. B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7. A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty tři samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říkal, no to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to budu hrát přesně. A já říkám, já vím, no tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenovku. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti povedl, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu říct.
3: Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mindrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. Pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku míň než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to bylo?
2: Sidol a petrolej. Petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtějí, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu, stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky, denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče myslí, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako. Ale věděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hájí Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění předvánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že nějak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí.
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity.
2: Nejvíc se smál otec, v jeho šachtovce jsem ten účet našel. Tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo. Šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, o který jsem toužil, o který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet vodní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účest zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistických bojovníků. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly velmi tristní a byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano, počasí, hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje. A souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. A říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju, a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli, a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdu schánět pro Janu.
3: Dobrý.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají a tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejich počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebe menší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokouše se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky navzájem spojené šňůrami elektrického vedení rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho hned pustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku. Naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc, a občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený. A ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého. A když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech. A on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila, dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc. A otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně. Jo, my vám taky, i do nového roku. No jo, jako loni, tak, taky tak. Tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim. A tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Načež jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je to čtvrteční noční linka Českého rozhlasu. A dnes budeme mluvit o okamžiku, který jednou přijde téměř v každé rodině. Děti vyrostou, osamostatní se, zbalí si své věci a jednoho dne za nimi zaklapnou dveře jejich někdejšího dětského pokoje. Možná jste na chvíli čekali, jaké to bude, možná jste si později řekli, no už bylo na čase, možná se vám začalo stýskat. Možná vás překvapilo, jak moc vám najednou chyběl hluk z vedlejšího pokoje, boty v předsíni, společná večeře, nebo obyčejné mami, kde mám, nebo tati, půjčíš mi. Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní Děti vyletěly z hnízda. Jak jste odchod svých dětí prožívali vy, nebo vám zůstali doma? Pokud odešli, bylo vám smutno, nebo jste si po letech užili nově nabitou svobodu? Změnil se váš partnerský život a dokázali jste své dospělé děti nechat rozhodovat se po svém, i když jste dobře věděli, že byste to možná udělali úplně jinak? Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i rady. Volejte 731 800 900, volejte noční linku z Línské studio. Na vaše vyprávění se těší Jarka Varpoříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 5 minut po 23. hodině. Přemýšlíme nad tím, co se změní ve chvíli, kdy děti definitivně odejdou z domova. Je to pro rodiče smutek nebo se po čase dostaví i pocit, že začíná nová kapitola života? Vyprávět bude paní Iva a že má o čem hovořit, protože mají s manželem spoustu dětí, ale pokračování už nechám na vás. Zdravím vás do Českého Krumlova.
1: Dobrý večer, tady je u telefonu Iva a chtěla jsem jenom vás známit s tím, co jsem prožívala. Já mám 4 děti, poraz mezi 18 let, což si myslím, že je docela velký rozstyl. Od toho posledního se právě vracím, tomu je 23 let a před pár měsíci si našel přítelkyni, která už má 2 děti. Ale i tak, když od něho odjíždím nebo k němu přijíždím, je to plné smutku a radosti současně. Je to takové zvláštní, protože to mateřské pouto a vlastně taková ta pupeční šňůra si myslím, že u většiny maminek je celoživotní. Není to o tom, že by prostě řekli, tak teď běž a už si dělej, co chceš a že by si nespomněli, že by prostě na tom světě nemysleli a že by to bylo tak jednoduché, jak si člověk představuje. Když já mám to poslední skoro 300 kilometrů dál.
0: No, takže manžel přišel do vztahu.
1: Do vztahu se zbývá třema dětma.
0: Ano.
1: Já jsem přišel do vztahu se zbývá třema dětma a ještě jedno máme společnou.
0: Jak často se dnes vídáte všichni dohromady, když jste tak početná rodina?
1: Vůbec se nevidíme, protože děti jsou rozptýleny po celé republice a jeden z mých synů žije v Anglii, takže je to ještě o to složitější.
0: Tak třeba na Vánoce k vám přijede alespoň většina?
1: Ne, spíš je navštěvuju já, nebo spíš se to odehrává ve smyslu jenom těch vlastně telefonátů a podobně, protože je to opravdu docela složité, většina jejich žije na Moravě, na severní Moravě a podobně, my žijeme u Českého Krumlova, takže to taky není zrovna nejkratší vzdálenost, takže je to docela náročné.
0: Jo, a kdo z vás většinou zavolá jako první, paní Evi?
1: Já už odpoledne prostě mi to nedá a já si s dětma telefonuji, máme i na WhatsAppu vlastní soukromou skupinku a prostě řešíme to alespoň tím způsobem, protože nevydržíme bez toho.
0: Odchod dětí znamenal pro vás návrat k nějakému koníčku, na který dřív nebyl čas?
1: No, to spíš ani ne, protože těch koníčků bylo tolik a furt se odehrávají do dneška jak ruční práce, tak čtení, jo, takže já jsem to dělala, dělám to pořád a to jsem se a hlavně historie, cestování, toho jsem se nikdy nechtěla vzdávat. To prostě nejde.
0: A bylo pro vás těžké zvyknout se na to ticho a prázdnější domácnost?
1: Jo, to se nedá zvyknout, proto jsou to ty telefonáty, proto jsou to ty návštěvy, proto jsou vlastně ta setkání, protože je to prostě nedá. Ať jsou to východní Čechy, kde mám ve východních Čechách jednoho syna, druhého mám až u Vsetína, třetí je Vytřici pod Hostýnem a ten čtvrtý je v Anglii. Jo. Je to docela hodně daleko, no, bohužel. No.
0: A myslíte si, že dnešní mladí odcházejí z domova později než vaše generace?
1: No, rozhodně, protože já jsem odcházela od rodičů. V 21 letech a to, že tenhle ten 23 letech odešel takhle, proto je souhra náhod, ale nebývá to tak často.
0: Já jsem si říkala...
1: Myslím si, že třeba můj třetí syn není nebyl schopný se odstěhovat od svého tatínka, se kterým jsme rozvedení a žije tam vlastně v jeho domácnosti dál, takže vlastně to pouto mezi těma rodičema někdy bývá celou život.
0: A když máte tolik dětí, tak dokážete všem pomáhat finančně po tom, co se osamostatnili? To asi nelze ve vašem případě.
1: To vůbec nelze. Máme to tak de facto efektivně rozdělené, moje děti, jeho děti a naše společné, jo? Že se snažíme pomáhat, tak je to.
0: No a stává se, když děti přijedou, že máte pocit, že jsou zase doma, vnímáte to, že se vrací domů, anebo že jezdí na návštěvu?
1: Já si myslím, že děti, nejenom, že prostě je, mami, tohleto, jo. A ty vzpomínky, koronaty, Vánoce, narozeniny a podobně jsou takové, že my máme určité zvyklosti a oni si je zaplať vám přenáší do zvyklosti doma.
0: Tak to má být. Ale není to samozřejmost, tak to vás musíme pochválit, že jste na to šla dobře.
1: No, mně se líbí, že třeba ty zvyky nebo cokoliv jsem prostě já viděl od rodičů, tak to vlastně pokračuje dál, což se mě hrozně moc líbí, protože některé, že třeba dopoledne se baští jenom třeba krupičná kaše na ty Vánoce a nic jiného se nejí, aby večer byl prostě lehčejší nebo spousta dalších drobností, se odehrává hodně. A to prostě myslím, že by tak mělo být, že ty zvyklostní odpolední procházka s dětma nebo na nový rok procházky a podobně, že prostě to se u nás podržuje a držovalo a myslím si, že jakákoliv zvyklost, ať pouštění lodiček na ty Vánoce nebo když jsou narozeniny, sejít se, udělat ty fotky, se aspoň telefonicky a podobně videorozhovorem, aby to prostě ta rodina aspoň nějakým způsobem byla trošku soudržná.
0: Vy jste mluvila o tom, že syn odešel do zahraničí, do Anglie, to jste zvládla jak? Jak často se vídáte?
1: Vídáme se tak jednou dvakrát do roka, dokonce jsem i já jela autem za ním a podívat se, jak to tam u něho vypadá, byla to šílená cesta, 3 000 kilometrů, no ale dalo se to.
0: Teda.
1: Bylo to šílená.
0: To jste šikovná, že jste se do toho vydala, ale měla jste tu nejlepší motivaci, jet za rodinou. No, paní Ivo, neskutečné. Jsem moc ráda, že jste se dovolala právě vy jako první, protože opravdu 8 dětí bylo o čem vyprávět. A bylo by dál, ale...
1: Je mi 62 roku, teď se vracím těch 300 kilometrů vlastně z toho Vítřice až k tomu Krumlovu. Takže za chvilku budu doma a už se těším, že prostě si lehnu, že do odpočinu, zítra budu ve volební komisi, takže taky se tam nebudu nudit, takže to bude takto fajn.
0: Takže vy jedete teď od nás tady z Bystřice pod Hostýnem?
1: Ano.
0: Tam jsem byla o víkendu. Taky děkuju vám za zavolání, přeju vám, ať máte se svými dětmi stále krásný a blízký vztah, i když už každý žije vlastní život. Ať jsou vaše společná setkání vždycky o to vzácnější.
1: Já přeju všem, asi všem vždycky všechno spojení, co to má a ať už nic spokojení a mají kolem sebe jenom radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o dětech, které vyrostly a vyletěly z rodinného hnízda. Vzpomenete si na první večer, kdy jste si opravdu uvědomili, že doma už bude všechno jinak. Krásnou noc přejeme paní Růžence.
1: Děkuju, vám taky přeju krásnou noc.
0: Odkud voláte, paní Růženko?
1: Z Mostu.
0: Tak zdravíme z Moravy do Čech a povídejte, co máte k tématu.
1: Já teď nevím, o čem byla řeč.
0: Mluvíme o tom, jaké to je, když děti vyrostou a odejdou z domova. Máte zkušenost?
1: Mám zkušenost svoji. Obě dvě děti mě opustily a šly z domova a odstěhovaly se. Holka se odstěhovala do Jirkova a kluk se odstěhoval sem do Mostu. A bylo to pro mě úplně hrozná věc, hrozná situace, když jsem najednou cítila takovou velkou prázdnotu. O nikoho jsem se nemohla postarat, prostě už jsem se nestarala o moje děti, už prostě byly soběstačný, ale cítila jsem takovou prázdnotu, plakala jsem celou noc. Nemohla jsem být v bytě sama, musela jsem odcházet prostě za kamarádkama nebo prostě ven na procházku.
0: Růženko, můžu se doptat, oni odešli obě děti přibližně ve stejnou dobu nebo postupně?
1: Ve stejnou dobu, ano, oba dva.
0: Jak se to tak dokázalo načasovat?
1: No nevím,
0: zajímavé. Prostě...
1: No je to zajímavé, on kluk se nejdřív odstěhoval a holka se odstěhovala za ním, hned asi po měsíci.
0: Jak dlouho vám trvalo, než jste se zvykla, že jsou obě děti pryč, a co vám pomohlo?
1: No tak zvykla jsem si asi tak za 4 roky, i teď si zvykám, už je to 5 let nebo 6 let, 5 let je to, co odešli. A pomohlo mi to, že jsem najednou cítila, že moje víra mi dala naději, moje víra v Boha mi dala naději na to, že nejsem úplně sama, že mám svého Boha, pořídila jsem si kočičku, koťátko, mám se o koho starat, mám, když prostě jdu domů, tak vím, že se na mě těší, že mě přivítá kočička, s ní mluvím, s ní si hraju. A prostě tyhle ty věci pro mě jsou prioritou.
0: A jak často se s dětmi voláte, jak často se vídáte?
1: No, s holkou se nevídám vůbec. Ta prostě jako se na mě zlobila. Ale teď už spolu mluvíme, teď už je všechno v pohodě. Akorát mě nenavštěvuje, protože pracuje do neděle. Dělá sociální pracovnici se starýma lidma. Takže jako ji nevídám, ale kluka vídám občas. Ten chodil ke mně ještě nedávno často. A teď už nechodí, protože pracuje. Má takovou práci, dělá finančního poradce. A má takovou těžkou, jako na psychiku má tu práci.
0: Zodpovědnou. Začala jste se potom teda víc věnovat sama sobě, nějakým svým zájmům?
1: Ano, začala jsem se věnovat právě tomu, že se stýkám s jednou kamarádkou a s ní vždycky jdu na procházky, do na šibení, jakoby lesíkem. Je tam takovej, Šibeník se to jmenuje, a je to taková jako příroda, prostě plno stromů je tam, jsou tam brolejvačky a tak. Takže tam chodím s tou kamarádkou každý 3., 4. den a prostě se tak vždycky domluvíme a vyrazíme na procházky.
0: To děláte dobře, Růženko, protože příroda, to je ta nejlepší baterka, ještě k tomu dobrá kamarádka. To zní dobře. Tak já vám přeji, aby těch osamělých chvil bylo co nejméně.

0: Za 5 minut bude 11:30, vysílá Zlín Jarka Barboříková. A noční linku teď přichází oživit paní Jana z Pardubic. Paní Jana a její povídání. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás zdravím taky.
0: Dnešní téma zná mnoho rodičů, prázdnější dům po té, co se děti osamostatnili. Co vám po jejich odchodu chybělo úplně nejvíc? Jak to bylo u vás doma, Jani?
1: No, je to pravda. Lidi, co přede mnou odpovídali, mají ohromnou pravdu. Protože já, když děti mě odešly do školy, jeden do Plzně a dcerka do Prahy, na vysokou. A můžu vám říct, že když jsem vařila něco dobrého, co oni měli rádi, tak úplně se mě sevřel žaludek a já nemohla sněst. Nešlo to prostě. Úplně mě to prostě sundalo. Bylo to hrozný.
0: Ano. A co pro vás bylo nejhorší? Řekněte, jak dlouho vám trvalo, než jste si na tu změnu zvykla. Jezdili domů každý víkend?
1: Jezdili domů každý víkend. Samozřejmě vždycky si přišli vyměnit prádlo. Zase za 2 dny jeli, ale když odcházeli, já jsem se vždycky postavila na pohovku a koukala jsem, jsem si říkala, že jsi blázen nebo co, je to normálně, že děti odcházejí, ale dlouho mě to trvalo.
0: Chodila jste automaticky do jejich pokojíků pravidelně?
1: Ano. No,

0: Stalo sa, že som tam nechtela ani ísť. Opravdu. No, chodila som radši držiť do práce, pretože som pôsobila ako učiteľka v mateřinkách a tak snažila som sa si ten den jak si zapojiť medzi tí deti. Že mne to tak trošku vyplnilo.
1: Janě, moje kamarádka mi říkala takovou zajímavou věc, když jí odešly dvě děti. Mě překvapuje, jak já si zvykám těžko a ty děti naopak velmi lehce. Vnímáte to taky tak, že si rychle zvykli na ten nový život?
0: Určitě, určitě. Paní psychá,
1: je to vlastně úplný kontrast, no.
0: No, a když se mě smáli na mi, co bavíš. Když jsme za pět dní doma, jo. Říkám, já vím, tam, ale já nesmím vařit to, co se měli rádi a mám to na stole a prostě to nepohodnu.
1: A teď no. Mi prozraďte, Jani, jak to bylo dál, tak toto bylo tedy těch pět let toho studia, jak to pokračovalo?
0: No, kluk vystudoval pětiletý obor s maturou, a tak to bylo pět let. Byl pryč, odešel, zůstal teda v Plzni. No tak moc mě to nelíbilo, no ale až získal garsovku a bydlel tam, že jsme mu pomohli zařídit a všechno udělat, tak jsem se sklidnila. Ale dcerka ta byla v Praze, bydlela na koleji, no a když přišla domů, tak po čtyřech letech, po pěti letech vlastně, tak začala pracovat v závodě u nás. No, ale to už bylo fajn, to už bylo fajn, ale bylo vidět, že je prostě trochu taková, víc rozhoduje sama o sobě, asi tak. Protože do teďka, jako jsem měla jak si navrhl já, vždycky jsem ji radila, nebo takhle jsme to rozbírali. A teďka se dovedla rozhodovat sama.
1: A jak často se teď vídáte?
0: No, ona bydlí ode mě asi kilometr a půl.
1: Takže často?
0: Ano, velmi často. Protože kupuje mě, nosí mě nákupy, stará se mě o léky, takže ještě spíjí, tak dělám práci a no.
1: A jak je to se synem?
0: A syn ten je v Plzni a voláme si často, no tak jednou, dvakrát za rok se vidíme. No a dcerka ta zase se s ní vidí často, protože každý týden jezdí do Plzně v Pardubi, protože tam má práci. A má dva roky před důchodem, už toho tam nechce nechat, protože prakticky ona ten podnik zakládala a je nejstarší pracovní člověk, který tam je. Jo, je to Iskar, je to izraelský podnik a dneska tam dělá vedoucí podniku, tak říkala, že to už musí dodělat, že přece nenechá ve štiku. No, tak se vrátí zase domů, ale myslím, že nedá pokoj a bude pracovat doma pro ně, teda já.
1: Tak děkuju vám, Jani, že jste teď s námi vysílala noční linku, děkuju za to otevřené vyprávění a přeji, aby vám děti dělaly radost i na dálku, hlavně tady v případě syna, a aby těch společných návratů domů bylo co nejvíce.
0: Děkuju moc, děkuju moc.
1: Opatrujte
0: i když mě
1: se.
0: Teda, já jsem měla velký byt a děvčata a teda kolegyně mě vždycky říkali, proč ty držíš tak velký byt, když to není možný. Já tam, víte co děvčata, já jsem ráda, když se mi děti domů vracejí. Asi to.
1: Ano, oni se vrací domů. Opatrujte ano, se to. Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Není nám už 17. Písnička, se kterou přichází Petra Janu a Petr Janda, 2 minuty po půl 12. Ať se vám to hezky poslouchá.

0: Máme 6 minut po 11:30. Tady je noční linka Českého rozhlasu. Haló, haló, slyšíme se? Byla tam paní Petra, která volala z Prahy. Ozývala jsem se v rozhlase, ale telefonní spojení nevydrželo, no tak zvedám linku číslo 2.
1: Dobrý večer, pane Dobrýšku, tady František, Žilochovice.
0: Františku, zdravíme vás, krásnou noc. Pojďme připomenout téma, a to zní, když děti vylétnou z hnízda. Co k němu máte?
1: No, dědes, já vám to řeknu, tak já jsem nikdy neměl rád dělat daleko, dojíždět do práce a být tam třeba týden nebo 14 dní, když jsem dělal někde dál, tak to se mě nikdy nelíbilo a prostě jsem se snažil to zařídit i dětím tak, aby to taky tak nějak trochu měli, protože vím, co to obnášelo za obtíže, jo. Takže bydlíme v Žilochovici, já jsem se tady postaral nějak o bydlení, jo, a i o práci, takže děláme všichni tady v Žilochovici většinou a podnikáme tady, že samozřejmě, a prostě tak jsme ne...
0: A teď nám odešel i pan František. Tak to nás pozlobila jedna telefonní linka hned dvakrát ve vysílání, tak do třetice všeho dobrého. Kdo nás čeká na trojice?
2: Dobrý večer.
0: Prosím, představte se, stlumte rádio, abychom se dobře slyšeli, abychom nepřišli o nic z vašeho vyprávění. Ludmilka, dobře. Tak vy voláte odkud?
2: Já jsem Ludmilka z Brna.
0: Z Brna. Tak, pojďte vy, jak to máte vy, váš vztah k dětem, jak se vyvíjel po tom, co pustili hnízdo?
2: Tak Jaruško, já vám povím, jak odcházeli moje děti ode mě. Takže já jsem byla teda dvakrát vdaná, jo, z prvního manželství jsem měla dvě děti a z toho druhého jednu holku. A tak prvně odešel syn, když mu bylo 16 roků, a to odešel, protože se nesnesl s tím mojím druhým mužem. A to pro mě bylo tak strašně těžké. Šel bydlet k rodičům mojím do Brna. A to jsem strašně oplakala, protože on nešel ani na Štědrý den ke mně. A zůstal s tou babičkou, s tím dědečkem.
0: Ludmilko, a co měli za problém?
2: Víte jaký? On na ty děcka žárlil z toho prvního manželství. Já když jsem jim něco koupila na oblečení, tak on na mě. A co mě koupíš? Jo? A dělal hrozné rozdíly. Ta malá holčička, anebo jim nadával, že nešel s košem, nebo že se dlouho sprchuje. Takový jako prkotiny. No a ta mladá holčička říká, vždycky mu říkala, nekřič na ně, to jsou moje dětičky, já je mám ráda. No, ale abych to nenatahovala. A takže on odešel těhle v těch 16. Mě to strašně mrzelo. A mě to do dneška mrzí. Já když se s ním sejdu, já říkám, duši, já jsem ti tak ublížila, že jsem se teda vdala po druhý. A ta holka z prostřední, je mu už je teď 55, a ta holka prostřední má 52, a ta odešla v 19, nemusela se vdávat. Ale taky říkala, mamko, s ním se to nedá, nezlob se na mě, ale já tady nebudu. Tak šla taky pryč a já jsem zůstala s tou prostřední, ona byla o 8 roku mladší než ta prostřední holka. No a potom se teda, a on pil, on začal pít a chodil dom pozdě. A já, když jsem to tak viděla, tak jsem říkala, ne, já s ním nebudu. A kvůli dětskám. Tak jsem řekla, byt byl můj, tak jsem říkala, tak a ty si běž kam chceš, ale já jedu. Já ke svým dětskám, já jedu do Brna a najdu si byt. Tak dobře, tak jsem se přestěhovala sem a s tou nejmladší jsem žila tady. A říkala jsem, já tobě nikdy neudělám to, co jsem udělala jim, že bych ti dovedla cizího chlapa dom. Je to možný, že ty děcka mají rádi ty druzí tatínci, ale to si myslím, že to je vzácnost, to musí být ten člověk svatý asi. No a tak já jsem s ní vyrůstala, voda se mnou vyrůstala, když přišli jsme do Brna, když chodila do 7. třídy. No a potom teda šla studovat zdravku a byla hotová, měla teda přerušení, protože se jí stalo, že na lyžích spadla a plotínky jí vypověděli a má to poměrně úzký páteřní kanál. Teď má 44 roku a dělá teda tu zdravotní sestru, ale šla ode mě, když jí bylo, já jsem zdědila byt a já jsem ten byt teda jí nechala napsat a ona byla tam, žila jako s přítelem. A první Vánoce, když jí bylo 19, tak mi říkala, že on si přijel, oni byli strašně, jsou strašně založení jako věřící a on chtěl, aby ona s ním byla na Štědrý den u nich. Tak já jsem to oplakala strašně moc, protože jsem tady zůstala sama a ona byla u nich, taky říkala, že to oplakala. Ale já jsem na ní pořád tak závislá, že ona mě říká, mamko, ale ty nemáš jenom mě, ty máš ještě dvě děti. Já říkám, Lucí, ale že já jsem s tebou zažila to, že jsme byli sami dvě, tak já mám k tebe takový pouto, že mě to strašně mrzí, když jsi pryč. Oni jsou teda, už nesou nikdo v Brně, jenom ten syn. Jedna je v Černé hře mají postavený, ona v Rosinově má postavený. Vdali se velice dobře, holky mají pány řediteli, takže se mají dobře. Ale já jsem sama. Letos mě to tak jako na mě padlo, že jsem říkala, oni mě dávají peníze všechno, ale to nenahradí ten, ona tady byla minulý týden a říká mě, mami, ale víš co, já mám práce, já jdu ráno na 6 a o 17 jsou ještě v ambulanci na gynekologii, jak dobře si to představit, mami, a mám dvě holky, já nemůžu častěji jezdit jako s telefonem, jo. Ona říká, já přijdu tak unavená, že se vysprchuju, promluvím s holkama a jdu spat. Takže, a to mě strašně chybí, strašně. Já jsem teďka byla na srazu těch spolužáků a tak jako oni mě všichni jako obdivovali to, že jsou veselá, jo, společenská to. A já říkám, ale já jsem pořád sama, vy to nebudete představit. Jaruško, jak jsem si říkala, jestli si nenajdu nějakého chlapa.
0: No, a víte, že teď jsem to přesně chtěla říct. Jestli byste nějakého parťáka nebrala, no to nemusí být úplně partner, ale prostě
2: jako
0: kamarád.
2: Jako být, jo, ale třeba, aby jsme si měli co říct.
0: No, ono to pro vás muselo být velmi těžké období, když vás váš nový partner nepřijal vaše děti. Nakonec jste se ale rozhodla z toho vztahu odejít, což určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, ale věřím, že vaše děti tím asi rozkvetly a pak se toho vážily, protože to samozřejmě bylo s nimi spojené. No a chápu, že když ten posledňáček z toho hnízda vyletí, takže najednou ty pocity osamění jsou na hlavním pořadu dne, ale mně taky přijdete poměrně taková energická, veselá, umíte se sdílet asi jak teda z těch těžkých věcí, tak se taky společně radovat, tak se do toho obojte a choďte do nějakého společenství. Musíte u sebe mít kolem sebe
2: říkala,
0: nějaké...
2: Mami, já jsem měla přítele a on zemřel před 15 rokama a od té doby jsem sama. Ale my jsme spolu nebydleli. A to bylo asi dobře. Ale teďka oni mě říkají, ty jsi tak veselá, ty pobavíš normálně všechny tady. A to není možné, že ty jsi sama. A ta dcera, ta nejmladší, ta mě říká, mami, ty jsi normálně od 650 let zavřela a po covidu úplně a nikam nejdeš, jako on za tebou nepřijde nikdo dom, musíš chodit mezi lidi. A tak teďka po dlouhé době jsem šla na ten sraz, já jsem byla tak šťastná mezi nima, že mě říkali, že jsou strašně šťastní, že jsem přišla. Já jsem nebyla na tom srazu 4 roky.
0: Tak to jsou právě ta společenství, kam musíte chodit, to jsou ty akce události, kam patříte teď, Ludmilko. Snažte se je vyhledávat, běžte do knihovny, běžte do nějakého spolku, určitě jsou možnosti. Tak dívám se na čas, musíme se rozloučit. Děkuju, ale že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku, těšíme se na vaši další návštěvu.
2: Naschledanou, dobrou noc.

0: Už za 7 minut bude půlnoc. Dětský pokoj zůstane stejný, ale jeho obyvatel už přijíždí jenom na návštěvu. I tak může vypadat chvíle, kdy děti opustí domov. Jak jste tuto změnu zvládli vy? To je dnešní otázka. V noční lince Českého rozhlasu se teď na ní ptáme paní Ivety. Volá od Olomouce. Zdravíme vás a máte slovo.
1: Děkuji. Krásnou noc. A já, když jsem poslouchala ty příběhy těch lidí, to je fakt pravda. Ale chci říct, já jsem to vnímala jinak. Já jsem odešla od rodičů v 18 letech. Já jsem strašně si přála mít svoji domácnost, jo, svůj byt, svoji rodinu. Já jsem odešla v 18, jak jsem říkala včera nebo kdy. Já jsem jim měla brzo v 19 holčičky, dvojčata. A co chci říct, oni se furt drželi doma, jo? Mně už to připadalo divný. Oni do 26 let, oni studovali, furt studovali vysoké školy a tak. A do 26 let furt, jak se říká, trčeli doma. A já jsem si říkala, to není normální už, jo? To už není normální. A potom ta jedna odjela teda do Ameriky, ta druhá na Sicílii učila děti anglicky. Ta v Americe studovala, si dodělávala jako ještě práva, aby tam mohla pracovat. Takže vypadli z domova, jak se říká, v uvozovkách vypadli. Já jsem byla ráda, že prostě vypadli, protože mně už to připadalo divný. Jim bylo 26 a furt trčeli doma. Já říkám, to snad není normální. Takže pak ta jela z Ameriky, si udělala 2 vysoké školy ještě tam, ve Washingtonu a Bostonu. Jako jo, roční vysokou školu si tam dělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít a pracovat, oni furt Amerika, Amerika, tak ona si udělala tam rok v angličtině, to studovala, to jsem nechápala. V angličtině studovala Washington for
0: Dobře,
1: Lawyers.
0: Ivetko, ale zpátky k tomu tématu, mluvte se spíše o vás, jak vy jste to prožívala. Vy jste teda paradoxně jedna z těch, které říkají, no děti měly odejít domů, dřív, než...
1: No, oni furt trčeli doma, mně už to připadalo divný, jako. Já říkám, Ježišmarja, kdy se osamostatní. No a nakonec teda uzavřu to nakonec. Ta jedna je v Praze, teda. Nakonec se ráda vrátila, protože v té Americe nenabyla uplatnění. Jo. Oni ubrali jako pomocnou advokátku. Jo.
0: Jak dlouho teda ona... byla pryč?
1: 3 roky byla v Americe.
0: A byla jste za ní?
1: Byla rok... Prosím?
0: Jestli jste jí byla navštívit.
1: Ne, tam jsem nejela, já jsem měla v tu dobu už pejsky, že? Pejsky a co bych tam dělala v té Americe? Ne, nebyla. A ta druhá dcerka, ta byla na Sicílii, učila tu angličtinu, ty děti, tak ta se taky ráda vrátila, takže ta je v Praze, ta jedna, a ta jedna je v Kladně, takže konečně jako potom ta, co je v Praze, ta dcerka, ta si tam koupila potom byt, napřed byla pod nájmu, jenže platila 25 tisíc pod nájem, že? Tak si potom vzala úvěr, koupila si tam teda byt, zrekonstruovala ho a žije v Praze a pracuje jako advokátka. Dělá ještě překlady pro skřivánka a ta druhá holka moje je teda v Kladně. No, učí angličtina občanka. Takže konečně.
0: A jak často se vydáte, jak často je máte doma všechny?
1: Málo, Jaruško, protože já jsem tady u kopečka, že bydlím u lesa a ta je v Praze, že? Tak, ale teďka se zlepšila, že jsme se viděli 2x za rok. Má tu holčičku, měla ji, jak jsem mluvila, v těch 40, porodila holčičku, tak mám jednu jedinou vnučičku, má 5 let, Lilinka se jmenuje, takže teď za mnou byla podruhé, no, tak 2x za rok, no. Teď se zlepšila, jinak jsme se viděli jenom tak 1x za rok. Jsme daleko od sebe, že má práci, dělá, je OSVČ, že dělá to, ona má trestní právo, dělá a dělá překlady, ještě překládá pro skřivánka.
0: Dobře,
1: taky
0: Ivetko,
1: odbornou literaturu. Takže
0: já myslím, že ten váš příběh vlastně byl takový pozitivní, že se dá na ten odchod dětí z domova dívat různými způsoby. I tak, že prostě je to fajn, když vidět, že se na ně ráda díváte spouzdálí, podporujete je, no a vám se zase do toho hnízda vrátili. Ne tedy k vám domů, ale alespoň z Ameriky po třech letech zpátky do Česka.
1: Že za tím nepláču, já to vidím pozitivně. Že konečně, jo, do 26 let prostě trčeli doma.
0: Ivetko, děkujeme za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince, mějte se nádherně, posíláme Eagles.
1: Jo, já to beru jako fakt pozitivně.
0: To je dobře. Za minuty bude půlnoc. S vámi je Noční linka Českého rozhlasu a dnes nás zajímá, jestli se na odchod vlastních dětí dá nějak připravit. Nebo člověk pochopí, co ta změna znamená teprve, až po nich doma opravdu zůstane prázdné místo. Volejte Noční linku, těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka.
1: Noc za námi, noční linka Českého rozhlasu pokračuje druhou vysílací hodinou. Dnes mluvíme o chvílích, kdy děti vyrostou, osamostatní se a odejdou z domova. A rodičům po nich zůstane ticho, prázdnější pokoj a často i pocit, že jedna velká životní etapa právě skončila. Slyšíme dnes příběhy o smutku, samotě, ale také o nových začátcích a o tom, jak se vztah mezi rodiči a dospělými dětmi postupně proměňuje. Pokud jste i vy zažili chvíli, kdy vaše děti vylítly z hnízda, zavolejte do noční linky a řekněte, jaké to bylo právě u vás. Stejně jako to právě teď udělala paní Vlastina. Zdravíme
2: tak
1: vás.
2: Tak doktoři mě řekli,
1: jo, Vlastinko,
2: že jsi Vlastinko, budu pokračovat, že skončím v bázincu.
1: Vlastinko, vydržte, až teď jsme ve vysílání. Až teď můžete začít vyprávět. Předtím jsme spolu mluvili mimo éter. Tak, krásnou noc, vítejte v éteru.
2: Teď jsou v éteru?
1: Ano.
2: Tak. Měla se 4 děti. S prvním manželem jsem měla 3. A ten byl po 21 letech, my jsme museli rozvést, protože byl hrozný ožralec a pirám. A ubližoval mě i dětem a pak mi řekli doktoři, že když to bude pokračovat, že by skončil v vazinci a děti v domově, tak to se ne, říkám, to nesmím připustit. No, tak jsem se rozvedla, já jsem 11 let sama, bylo to dobrý, tak jsem poznala muže, byl o něco mladší jak já, ale to nevadilo, to nepoznal nikdo ten rozdíl a byl hodnej, jenomže měli jsme jednoho chlapička spolu. Na děti bylo hodné, na ty první. No a tak se malej měl 3,5 roku a on se zabýval v tě. No a od té doby jsou sama. Děti vyletěly z hnízda. No, jezdí dle možnosti za mnou. Jeden se dostal do domova důchodců, se o něho pečují, protože mu vrátil barák do povětří od plynu. Takže tam byl hrozně popálený, ale už se z toho dostává. Tak.
1: Vlastinko, tak no, to je náročný příběh. A pokračujte, no, pak se doptám.
2: Ten nejmladší k nám jezdí často, to 14 dní. Já jsem teda skončila na vozíku, mám pečovatelku moc zhodnou, která se o mě stará celý den. A tak kluk jezdí jedno za 14 dní, když je potřeba něco doma udělat, nebo žárovky vyměnit, nebo něco spravit. Tak přijede za mnou ten nejmladší, ale ty 3 holka, tady je blízko mě, chodí kolem mě do práce a vůbec já ji nepřijmu ani kdyby ji přišla, protože mě, já jsem v nemocnici a mě okradlo a řekla, že když z toho budu dělat něco, takže si ještě vytrpím svoje. No, tak mě pak nechá tak, jak se spadla do toho na ten vozík, tak jsem přestala o mě starat, tak se mi ujala sousedka, to je ta moje pečovatelka teď, strašně hodná. A ten Honzik jezdí za mnou, Štěpánka, ta je strašně daleko, kdyby v severních Čechách a má už tam 2 vnoučátka, takže už pomáhá tam. Jo, holky zavolají, No a to je jenom telefonem, to je vlastně daleko.
1: No, Vlastinko, no tak ten vztah s tou vaší dcerou, se kterou jste měla problém v nemocnici, tak to je velké zklamání. To je náročné potom stavět nebo vystavět úplně nový vztah. Uvidíte, jak se to bude vyvíjet a jestli se to potom nějaké třeba nějakým zázrakem obrátí. Naštěstí máte někoho, kdo s vámi komunikuje, s kým si povídáte, kdo za vámi přijede, no tak to je pak štěstí mít více dětí, protože když se stane nějaká taková událost s jedním dítětem, tak potom na to nejste sama, ještě máte další parťáky.
2: No právě, že ten nejmladší, ten hodně za mnou jezdí, on strašně moc. Štěpánka je daleko, tady přijá a je strašně daleko. 500 kilometrů, to je šílený. To je jeden ve vlaku.
1: Tak děkuji, že jste se podělila i o tak těžkou zkušenost. Přeju, aby vám ostatní děti přinášely radost a aby se časem podařilo zahojit i to, co vás dnes ještě bolí.
2: Ty mě posílají třeba v nocátek, že telefonu mě dají a nebo mě ukážou fotky.
1: Ano, to jsou nabíječky baterek, vnoučata. Vlastínko, loučíme se. Krásnou noc a krásný nový den.
2: Já jsem skončila na vozíku, no.
1: Naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V noční lince Českého rozhlasu se dnes necháváme unést tématem, které mluví o tom, jaké to je, když si necháme děti symbolicky vyletět z hnízda. Bylo pro vás těžké zvládnout jejich odchod nebo se naučit, že už jim nemůžete radit, rozhodovat za ně jako dřív?

0: Někteří rodiče pláčou, jiní začnou cestovat, chodit do divadla, nebo se konečně věnovat tomu, na co celé roky nebyl čas. Co přinesl odchod dětí vám? O tom dnes mluvíme v noční lince Českého rozhlasu a přichází paní Pavlínka z Broumova, z Bílých Karpat. Zdravíme.
1: No, dobrý večer. Já mám 4 dcery a syna. Dceři už bude 60 a poslední je syn, bude mu 50. Takže jsou po 2 letech. No, když nám děti vyrostly, tak jsme si pořídili domek, protože bylo jich dost a v bytech bylo málo místa. Takže jsme si koupili tady domek. Má 6 místností po 20 čtverečních metrech, takže to stačilo. Když děti vyrostly, nejstarší dcera šla do Prahy na zahraniční obchod. No a šla... Asi tak byla tam rok a vrátila se, poněvadž se musela vdávat. No, jasně, že bydleli tady u nás. Druhá dcera se vyučila dámskou krejčovou a když se vdala, bydleli taky tady. Vždycky každé chvíli, než se našlo jiný bydlení. No, třetí dcera a čtvrtá se vyučili kuchařkama. No a bydlejí v Broumově. A syn se vyučil truhlářem a bydlí tady u nás taky ve vesnici. Takže všechny máme do 7 kilometrů od sebe. Všechny ty děti. No, jsou jasně povdány a kluk ženatej. Takže máme 14 vnoučat.
0: No, to je krásné 14 číslo.
1: 14 vnoučat a ty jsou vlastně taky už všechny celkem dospělí. Už máme taky pravnoučata, takže pravnoučat máme 7 a 8 čekáme prosinci. Ale všichni, když sem přijdou, no je nás 40, když měl manžel 80, tak nás bylo 40 na ty jeho narozeniny. No, ale je to moc pěkný, když je máte takhle blízko. Chodí opravdu často, holky tady jsou každý druhý den. Když jsem byla nemocná, opravdu hodně, měla jsem ten covid, tak tady vnučky se mnou spaly, aby nemusel manžel. Každou noc se střídali, mám moc hodný děti i vnoučata. A pravnoučata, no, snad se taky povedou.
0: Mají dobrý příklad, velmi dobré kořeny. Kdo nejčastěji organizuje rodinná setkání? Povězte nám.
1: 60 let budeme, no.
0: Kdo u vás nejčastěji organizuje vaše
1: akce, aktivity? No, tak většinou já akce, a teďka už teda dcery, no. Ta nejstarší a ta prostřední.
0: Nevím, no a řekněte mi, když je vás 40, v tom ideálním případě, když jste všichni, jak jste o tom mluvila, tak kam se vejdete?
1: No, teďka jsme to teda už měli v hospodě, už to ta nejstarší zařídila, oni bydlejí 2 baráky od hospody. A tak už jsme to teda měli tam, no. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsme to měli v Teplicích. Tam je taková malá jako od zahrádkářů hospudka. No, tak to jsme měli tam.
0: Umíte si to no, zařídit, aby vás
1: tady to
0: odbydem
1: vždycky, jo. No, tak jsem říkala, taky se musím ozvat, no.
0: Ano, bylo to přímo k tématu, bylo to k věci a to my vždycky vítáme. Tak opatrujte se, děkujeme za to, že jste zavolala, no, zdravíme vás, Pavlínko.
1: A víte, od kdy já vás poslouchám?
0: Řekněte.
1: To ještě tam byl pan Stupka. To už je takovej chled, co já tu loční linku poslouchám.
0: No teda.
1: No.
0: A jak často voláte?
1: Nevolala jsem ještě asi 2x dávno.
0: Tak to mi nedává smysl. Proč nevoláte častěji?
1: No, nevím.
0: No, tak doufám, že to dotřetí se všeho dobrého bude brzy. Zdravíme vás, no, do Broumova.
1: Až něco bude, třeba, no, třeba se zas ozvu. Tak jenom, že abyste to věděli, to opravdu jde to krásně spojit, aby ty děti byly do té doby, než si našli svoje bydlení tady všude po okolo, tak stejně byly tady a jde to.
0: jde to. No. Vy jste toho živým příkladem, tak děkujeme za sdílení, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Najednou se nevaří pro čtyři, ale pro dva, v pračce je méně prádla, v přecíni méně bot. Takové obyčejné drobnosti si dnes připomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Která z nich vám po odchodu dětí připadala nejpodivnější? Máme 20 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková a zpívá Petr Nať.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na chvíle, kdy se děti poprvé stěhovaly do vlastního. Pomáhali jste s krabicemi s úsměvem, nebo jste měli při pohledu na prázdný pokoj sevřené hrdlo? Odpovídat bude paní Dana. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc i vám do Zlína a krásnou noc všem posluchačům samozřejmě. Já jsem velice pozorně dneska naslouchala a ani jsem původně neměla v úmyslu volat, ale taky mám 3 potomky, kteří už dávno vylétli z hnízda, a takže už jsem to taky zažila. No a o tom chci trošku se rozpovídat. Takže já mám štěstí vlastně i v tom, že nejmladší, teda když se narodila nejmladší dcera, tak vlastně byl rozdíl 12 let od toho nejstaršího syna. Takže oni postupně odcházeli, hlavně odcházeli pak na vysokou. A když zůstal ten prázdný byt, tak to bylo pro mě teda krutý. I když já mám spoustu zájmu i praktických, jo. A mohla jsem se jim věnovat, ale najednou jsem fakt neměla nějak pro koho vařit a komu by chutnalo a tak dále. Takže jako byl to nezvyk, prostě najednou ten prázdný byt, protože já jsem teda už zůstala pak sama. Takže to nebylo jednoduché. To přiznávám, ale zase jsem je vedla k samostatnosti a byla jsem vděčná za to, že samostatní jsou a že to v životě i po těch vysokých školách a po studiích prostě vůbec někam dotáhli. A i když mám teda nejblíž jenom dceru, a to je 25 kilometrů té Písku, tak teď už začala zase pracovat po 2 letech a po mateřských a takže je to takový složitější, ale zítra se máme konečně vidět. No a jinak se sejdeme prostě příležitostně. Když jsou nějaké eventuálně moje narozeniny, nebo prostě o Vánocích, o Velikonocích, tak nějak se prostřídáme. Ale je to většinou takový, já už jsem si zvykla na samotu, Jaruško, a já už nejsem zvykla tady mít plný byt prostě na jedno.
0: Paní Dano, takže podle vás se dá zvyknout na samotu?
1: Dá se zvyknout, určitě. Musíte mít nějaké záliby. U mě to je zpěv a kytara, což je prostě největší hobby. To mě vždycky pomůže. A vůbec hudba z CDček třeba nebo z rádia. Prostě ty české písničky, které se převážně hrají,

0: noční lince a poslouchat příběhy druhých. A jako já už jsem si docela odvykla, já už prostě taky mám nějaký roky, už jsem je taky po 70 pryč a dá se zvyknout na samotu. A víte, že máte prostě na dosah. Syn přijede z Prahy jednou za dva týdny pravidelně, protože ten se stará teď o zahradu hlavně, no a kterou já mám teda mimo domov. Jako nemám, máme i v kolonii.
1: Paní Dano, a chodíte dnes mezi lidi do nějaké společnosti nebo klubu častěji než předtím, když byly děti doma?
0: No, já jsem chodila hodně do kostela, protože víra mě drží a chodím hodně na procházky a to chodím hlavně ke svému starému dubu, kterému vždycky, když se chci vypovídat a potřebuju to, jako teď jsem měla spíš období smutku velkého, takže prostě já jdu k tomu dubu a projdu tím parčíkem a prostě tady je spoustu zeleně tady u nás a já se prostě tomu dubu, já se o něj opřu, o ten kmen a já úplně s tím splynu a já se tak jako zbavím těch otěží a těch pout a stesků a bolestí a je mi líp.
1: A máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete jenom tak sednout a popovídat? Chodíte do nějaké společnosti, kde je vaše generace a sdílíte?
0: Písku. No a tam já už právě jsem přestala, protože oni jak mají školu a teď jsou ty čtyři vnučky prostě a dcera už pracuje, tak už je to složitý. Takže říkám, my se scházíme pravidelně, jo. Jednou za týden přijede, za dva týdny přijede syn z Prahy, no a pak zase přijede dcera třeba ten pátek, kdy má volno ve škole, kdy mám, ona má částeční úvazek, takže prostě
1: Ani Dano,
0: to tak nějak kombinujeme.
1: Chodíte třeba na nějaké besedy, do knihovny, na výlety nebo nějaké společenské akce?
0: Víte co, mě už to čtení trošku i unavuje, protože já mám načteno za celý svůj život hodně. A abych pravdu řekla, tak mě ta příroda dobíjí nejvíc. A já už miluju takovej ten klid. Takový ten pomyslný klid. I když jsem velice hovorný člověk, to ano. A já když jdu na nákup, tak většinou to trvá nákup třeba 4 hodinky, ale pak cesta zpátky trvá dlouho, protože někoho potkám a jdem se do řeči a nemá to konce, že? Takže tak.
1: Paní Dano, tak jsme rádi, že se cítíte dobře, necítíte se opuštěná. Umíte být aktivní, to je dobře, rodina, kontakt máte, tak se to
0: hezky
1: poslouchalo.
0: Rodina je základ pro mě, jo, a já jsem vždycky ty děti prostě zbožňovala, ale zároveň jsem byla přísná maminka, která je vedla k samostatnosti. A to je základ všeho, aby prostě měli úctu, nějakou takovou pokoru, určitou a říkám, když dojdu do kostela, dojdu, dneska už tam nechodím pravidelně, protože mě to se tolik nedává, ale spíš do té přírody mě to tahne. Takže Jaruško, krásnou noc vám i všem posluchačům.
1: Děkujeme. Dítě odejde, ale telefon zůstává. Některým rodičům zvoní každý den, jiným jednou za týden. Jak často potřebujete slyšet hlas svých dospělých dětí vy? O tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jestli máte co říci k tématu, volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linko. Je s vámi Jarka Barboříková, vysíláme ze Zlína.
2: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají

0: Některé děti odejdou o ulici dál, jiné stovky kilometrů od domova a některé třeba do zahraničí. Jak vzdálenost ovlivnila váš vztah s dětmi, o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A na řadě je paní Věra. Zdravíme vás ze Zlína. Kam
1: dobrý večer,
0: pak? Odkud
1: tady paní
0: voláte?
1: Věrka z Kostrova u Prachatic, není ve Vodňanech. Aha. Já bych sem chtěla svůj příběh. Synovi teda bude 14. prosince 30. Bydlím asi 25 kilometrů od Ostrova, ale strašně mi je smutno, i když se vidíme třeba na dálku nebo si voláme, ale není to ono, ale zítra mám tady velkou oslavu ve Vodňanech, tak vlastně včera jsem měla svátek, no vlastně už je hodina, skoro půl hodiny po půlnoci, tak to už svátek nemám. Ale zítra to budu slavit tady ve Vodňany i s harmonikou, takže některý lidi přijedou, některý nemůžou, protože jsou nemocný, nebo tak to budu dělat na víc kusů, no. A zítra ještě vlastně můj bývalý přítel hraje na harmoniku, který mi bude tady hrát, tak jsem udělal překvapení pro důchodce ve Vodňanech, takže my jsme přijedem do Vodňan a máme ještě pauzu, než mi budou hrát od 6, takže jsem udělala, že půjdeme hrát do Vodňan, do domova důchodců, no a tam, kdo přijde, přijde, no a budeme poslouchat písničky, co jim zahraje, nebo který lidi si budou nějakou písničku přát a bude jí znát, tak vlastně jim zahraje, no takže to spojíme dohromady. No a na večer vlastně hrajou, od 6 hodin hrajou do půlnoci pro mě, no.
0: To je krásné, tak dodatečně přejeme všechno nejlepší k tomu včerejšímu.
1: No a přítel vlastně má prosinci, ten má 20. prosince, já 14. takže to zase uděláme všechno dohromady, jo, takže a ještě David Segry, ten taky má svátek a Vánoce do toho, takže to bude něco velkého, no.
0: Věruško, a když se sejdete, je o vás vědět, jste hodně slyšet, máte veselé bujaré setkání?
1: No, já bydím v Ostrově, tak mi říkají, že bydím na Kanárech, že jsem na Ostrově každý den a vlastně pomáhám, nejlepší dárek asi jsem dostala k svátku, jsem potkala vlastně kamaráda, kterýmu jsem zachránila život bez policajtu, bez záchranky, takže jsem udělal první pomoc s kamarádkou a od té doby každý pátek čeká na mě, vždycky mě obejme a to je asi u mýho srdce nejbližší člověk, který vlastně se mu zachránila života, děkuje mi každý týden, no. Dělali mu teda bypass, ale to už je, tohle už je ve stáří, no a jinak vlastně se máme, no a v pátek vlastně se mi stal takový příběh, že tam přišli policajti do Prachatic a oni tam měli kucí pivo a zapíjeli narozeniny toho jednoho a my už jsme měli se z klasu, ale prostě ty flašky zůstaly u mě, no tak jsem to musela dát do autu. Já říkám, no já pivo v sobě nemám, ale kucí to tady nechali přímo u mě, tak jsem to odnesla já, ale to bylo dobrý. To jsem vysvětlila a říkám mu tenhle ten příběh, co se stal tady a jak vidí na mě, tak se to stalo přímo u těch hodin v Prachaticích. No a tak jsem mu řekla příběh, on říká, byste měla dostat metal. Já říkám, no to asi jo, ale tak si mě napsala, že se to trvá, říkám, jo, no. Já prostě zachraňuji životy, nevíte, co se kde stane. Buď zloděje, anebo životy, no. Tady v Albertu jsem vlastně chytla zloděje, pak jsem teda čekala, jak to dopadne, no. A dopadlo to dobře teda, takže...
0: No tak vy se určitě, Věrko, zapojte i do listopadového vysílání Noční linky, protože tam chystáme téma dobří anděle, lidé, kteří udělali dobré skutky, třeba zachránili někomu život, tak ozvěte se, budeme se na vás těšit. Teď posíláme Miroslava Donutila, ten báječný mužský svět. I pro vás, Věruško, směr
1: no
0: Prachatice.
1: No a mám tam taky do toho kolektivu hodně zdraví a štěstí a lásky a... Co tam máte rádi, váš kolektiv, no?
0: Máme.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomáhá.

0: Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. Úžasná písnička, která má svoje místo v našem vysílání. Na řadu přichází paní Alice, která volá z Krkonoš. Krásnou noc i vám. Paní Alice, slyšíme se? A jejde, tak já tady budu zkoušet obnovit to telefonické spojení. Ale ať klikám, jak klikám, tak se nám to nedaří. Tak mě to mrzí, paní Alice, zkuste vytočit telefonní příběh znovu, respektive telefonní číslo. Já už myslím na to, že otevřu nějaký příběh z našeho webu. Tak přečtu. Pan František, dobrý večer. Já jsem nikdy neměl rád, když jsem pracoval někde daleko, jezdil jsem domů jednou za týden nebo dojížděl za prací každý den třeba do Brna. Samozřejmě jsem se postaral o to, aby naše děcka mohly bydlet blízko nás a do práce se nemuselo daleko dojíždět. Já a manželka s dětmi se snažíme, aby veškeré starosti o firmu a náš dům byly přiměřené, aby jsme se o to starali společně. Tak Františku, děkujeme. Ještě Bohumír. Nám odletěl jen tak na půl, každých 14 dní k nám přijedou na oběd. Pak veselé bavení, káva, čaj, babička roztaje z vnoučaty. Jeden z těch tří sourozenců nás nechce ale opustit. Vyhovuje mu to u nás. Bohumíre, děkujeme za vzkaz. Volejte, pište. Dnešní téma zní, když děti vyletí ze hnízda. Děti vyrostou, osamostatní se a jednoho dne přijde ta chvíle, kdy vás opustí. Pro ně začíná nová životní etapa a velká změna je to i pro vás. Tak jak jste prožívali odchod svých dětí? Víte co? Telefonní linka číslo 4 byla obsazená, tak jsem ji zvedla. Přeskočilo to rovnou na další, tak dneska se nám to moc nedaří. Ale někdo přece jenom přišel a zastavil se u nás. A je to paní?
1: Já si na to dobrý. To je krásný den páteční a volební už. A tak já mám segru a ta má 4 děti a ty všechny vylíty z hnízda. A v hodě ti jejich už taky děti vylíty z hnízda, někteří už.
0: Ano, tak vy k ní máte blízký vztah, takže vás to taky zasáhlo. Bydlíte právě blízko té sestry?
1: Ano, já bydlím pod kopcem, mám nabídlím na kopci, nabídlím v paneláku, já bydlím u stadionu. Takže já to mám vlastně k ní kousek. No a ona má 4 děti, jedno dítě má mladý Boleslavy, druhý má tady na Frýdlansku má 3. No a jedno je v Dolní Oltříši, druhý je, nebo holčiny jsou, jedna je v Oltříši, pak je jedna v Rostena a jedna je v Mníšku. No a prostě jejich děti jsou jako poblížší, jako u nich, jako u těch segrí vnoučat. Vnoučata jsou poblíž rodičů. A některý jsou ještě doma, protože chodí do školy. Takže to je pochopitelné, že ty ještě nevylítli z hnízda, jako některý už vylítli z hnízda, no, těm ostatním.
0: Dobře. Jaruško, tak děkujeme, že jste se k nám přidala.
1: Prosím.
0: Tady je Michal Tučný, zaspívá Rád se brouzdám rosou.
1: Ano, děkuju, naslyšenou.
0: A dovede nás až k poslednímu telefonátu. Volejte, čekám na vás. 731

0: V dnešní noční lince Českého rozhlasu se ptáme na to, zda je vůbec možné děti pustit úplně. Přestane mít rodič někde potřebu chránit je před chybami, nebo to člověku zůstává na celý život? Jaké to je, když děti vyletí z hnízda? O tom jsme si dnes povídali už od 23. hodiny a naše povídání završí pan Olin z Kopřivnice. Zdravíme.
1: Já vás zdravím taky. Všechny posluchače, kteří vydrželi do té pozdní hodiny. No a já bych to řekl asi takhle. Já jsem z hnízda nevyletěl, já jsem byl vyletěn. To znamená, v 15 letech jsem odešel na průmyslovou školu do Rožnova z Moravského Slovácka, odkud teda pocházím. Tam jsem vlastně ani, nevím, jak jsem se tam dostal, to prostě rodiče nějak rozhodli, že půjdu na tu školu a bylo to vyřešené. Takže jsem odešel v 15 letech, zůstal, po maturitě jsem zůstal v Tesle v Rožnově, pak jsem šel na vojnu. Během vojny jsem se oženil, skončil jsem v jednopokojovém bytě v Rožnově opět, protože jsem pak nastoupil znovu do Tesly. No a měli jsme dceru v tom jednopokojovém bytě, čekali jsme druhé dítě. Pak se mi naskytla změna zaměstnání, tak jsem toho využil.
0: Ale ne, toto se přeskočíme, aby jsme se dostali k tématu, když děti vyletí z hnízda.
1: No moje děti, já právě si chci říct jednu věc, že jsem byl vyletěn z hnízda, protože potom jsme se vrátili k manželčiným rodičům, takže manželka vyletěla z hnízda a vrátila se zpátky, protože jsme neměli kde být, po svatbě bydlet. A když jsem teda změnil to zaměstnání, tak jsme přišli tady s prosíkem, jestli bychom mohli v jednom pokoji být aspoň chvilku, než si na něco najdeme.
0: A jaké to bylo, když vaše děti odešly?
1: No to je právě to. Moje děti, mám dceru a měl jsem syna. Dcera odešla na vysokou školu do Brna, potom do Lednice na Jižní Moravě, dokončila vysokou školu a už zůstala v Brně, protože tam si našla zaměstnání několik různých, která je vystřídala, teď je tam spokojená. A syn, ten se oženil také a přišel za námi, jestli by mohl na chvilku v jednom pokoji s manželkou bydlet. A dopadlo to tak, že tady zůstal, protože si postavil nad garáží suché bydlení, takže vlastně děti nevyletěly.
0: Tak
1: a jsou tady, nebo zůstali tady, nebo zůstala tady vlastně.
0: Nebydlí přímo s vámi v bytě, ale jsou u vás, dá se říct.
1: Máme společný barák vlastně, všechno máme společné. Manželka tady zůstala, si nám bohužel zemřela, takže mám tady tři vnuky manželku, která a my se svojí manželkou jsme tady, takže vlastně je nás tady 6 v dvougeneračním baráčku. No a myslím si, že jsme spokojení. Takže nikdo nám nevyletěl, spíš nám přiletěli. A teď se teda budeme modlit, jak to dopadne s těma klukama, protože mají 18-20, jestli oni vyletí nebo nevyletí. To je ve hvězdách. Ale jak to tak sleduje, to bude to samé, co s námi, takže oni tady zůstanou, než si něco najdou a pak tady zůstanou natrvalo, takže tady se to akorát bude množit. Takže ale já jsem spokojený, já si nestěžuji si, myslím se nikdo, takže situace je taková, jaká je.
0: Děkujeme za ukončení dnešní noční linky, Oline, rádi jsme vás slyšeli, zavolejte opět příště.
1: Já jenom malé hlášení, u nás prší v Kopřivnici, ano?
0: Dobře, tak pošlete to k nám ve Zlíně, my to už docela uvítáme. Pojďme na web. Když mi odešla z domu poslední dcera, první týdny byly zvláštní, protože najednou bylo všude ticho. Pak jsem si ale řekla, že to nemusí být konec něčeho hezkého, ale začátek nové etapy. Začala jsem znovu chodit na cvičení, přihlásila jsem se do knihovny na besedy a víc se vídávám s kamarádkami. S dětmi si pravidelně voláme a o to víc se těším, až přijedou. Zjistila jsem, že si společných chvil vážíme mnohem víc. Doma mám konečně čas i na věci, které jsem roky odkládala. Děti mají svůj život a já se učím znovu naplno žít ten svůj. A dnes už ten jejich odchod nevnímám jako ten smutek, ale jako důkaz, že se dokázali postavit na vlastní nohy. Petra Kroměříž. No tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu pomalu uzavírá. Děkuji za všechny vaše příběhy, vzpomínky i otevřenost, se kterou jste dnes mluvili o chvílích, kdy děti vyletěly z hnízda. Přeji vám, aby i když už doma není takový ruch jako dřív, zůstávalo mezi vámi a vašimi dětmi co nejvíc blízkosti, radosti a krásných návratů. Klidnou noc a děkuji, že ji trávíte s noční linkou Českého rozhlasu. Jarka Barbaříková se loučí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to po každé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu, nebo tehdy Československého rozhlasu, doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To stejně nevěděl. Je-li skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo, byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka... Jak se patří pochovají, co je na tom záhadného?
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte. My jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvláštní znamení na těle. Bylo to mateřské znaménko na levém zápěstí. A to jsem byl já. No a toto dítě bylo právě to, co se utopilo.
1: Tak v tom tedy celkem nevidím nic záhadného.
3: Že ne? No, pro mne je v každém případě záhadou, jak mohou lidé dojít k takovému omylu. Ale jen o tom probuch neříkejte nic mé rodině, ta už má bez toho všelijakých starostí až nad hlavu. No, tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával, Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins. Dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higginse, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkouma je přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krajčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána. Promery z H, tři tečky, Lu. Což samozřejmě znamenalo promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů, a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já moc dobře vím, že by to skutečně...

ti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud. Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, vskutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského, a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky, a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase.
Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase.

0: dopise. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství.
1: Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků.
0: Vy uhněte, nebo... Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rockle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské cestě z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dawsonu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dawsonu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
1: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
0: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve. Obecní rady...
1: O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
0: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
1: Pravil senátor a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
2: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem.
1: Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají, neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pellar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blankem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jak živ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka O'Flegenena z Five Pong, pana Snaba Refotyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blenka G. Blenka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blenka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už 3 dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jinej. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí, poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zvažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat a tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.